srdce mé zpomalí klus. Až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když se tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko na přání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

s hnusem, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity se šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet, v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: Už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo, dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudem zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou prakticky přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že jsi tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No a stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učuje Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle na té štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě, skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem se zaneknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda, tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A no. Co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě
1: všechno.
0: Jsem učil všechno.
1: Dávala ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Bželka. Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec si byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak před některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejsko dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičko, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to no. Ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím, tam v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je tu kapitolu.
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem,
2: si byl
3: měl
2: ještě.
3: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak.
2: Ale to, že řekla.
3: A já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme, dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: Pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám.
3: Vám taky.
6: Sluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, věříte mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutí.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky
7: já
3: dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: Díky. Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně. Jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi. A ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsím něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: a kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: třeba? Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajem Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, nemám.
1: Stíháš to všechno, já, dobře. Jako, jo.
2: Já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo, jo, jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň ne, na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale
2: jsem,
1: točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, támhleta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
5: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
5: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
5: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
5: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
5: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
5: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
5: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
5: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
5: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
5: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
5: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
5: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
5: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
5: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04. Tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašika, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: A zmír, ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: ale
8: dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květo ze Strážnice, prosila bych Ačko a mohla by se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má tvojich psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapi.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad.

0: Zamlčil se a řekl.
1: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
0: Na to následovala celá řada otázek.
1: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
0: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
1: Proč to není kočka?
0: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
1: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč, když je ti horko, nevyplazuješ, strýčku, jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš, strýčku, rypák?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
0: Já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďara směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďara do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
1: A proč mám čekat, strejčku?
0: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
1: Proč utíkáš, strejčku?
0: A za chvíli na to.
1: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
0: A to je moje zpověď.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

jsme nic, ale byli jsme spolu. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tedy Jirka Ščerčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S Bolkem Polívkou.
1: No. Tak jo, děkujeme.
3: Děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle. Zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru. A já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího. Vítejte u nás v Humoriádě. Kdo pak je tam?
6: Dobrý den. Dobrý. Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme ahoj, krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: Ano. No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Duháčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme. Mějte se krásně, zdravíme krásný, celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A Bolek říká, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte, to ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla míň, než statistici očekávali. Lipenská přehrada je na polovině své kapacity. Německý Volkswagen vypoví většinu dohod o podmínkách práce. Od nových si slibuje nižší náklady. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupí opět k 25 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem 1,9%. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
2: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
0: Lipenská přehrada je na polovině své kapacity, informovali o tom zástupci povodí Vltavy. Kvůli dlouhodobému suchu tam chybí víc než 124 milionů krychlových metrů vody. Pro představu v přepočtu na objem, tak v nádrži chybí voda z téměř 50 tisíc olympijských bazénů. Do nádrže v těchto dnech přitékají v průměru necelé 2 krychlové metry vody za vteřinu, do Vltavy odtéká 6 krychlových metrů za vteřinu. Každý den tak výška hladiny o několik centimetrů klesá. Na části přehrady se u přítoku voda vrátila do původního koryta Vltavy. Kvůli nízké hladině přerušil provoz přívoz z Horní Plané do bližší Lhoty. Čipování pomůže snížit množství směsného odpadu a zefektivnit systém třídění ve Vodňanech na Strakonicku. Víc než 1600 nádob na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad označí čipem zaměstnanci projektu Obce jinak. Proces čipování poslouží i k získání informací o stavu jednotlivých popelnic a kontejnerů. Podle vedoucího odboru životního prostředí města Karla Stuchlíka projekt pomůže uspořit náklady na sběr odpadu.
3: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost. A samozřejmě provedeme nějakou optimalizaci, takže tam si nějakou úsporu představujeme, že by mohla vzniknout.
0: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
4: 2 roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jako tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce nemůžou skončit hůř než druzí.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, večer očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na příjemných 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou kolem 20. Vítr fouká převážně mírný, v západní polovině kraje slabý, jihovýchodní až východní. Biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody nemáme v těchto časných ranních hodinách z jihu Čech hlášené. Uzavírka například platí na Českobudějovicku mezi Boršovem nad Vltavou a Koroseckým dvorem. Opravy silnice mají skončit 12. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A A mě je velkou ctí, že se společně s vámi mohu slyšet takhle krátce po 5. hodině v prvním dni měsíce října. Já vás do něj srdečně vítám, začíná Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to, vážíme si toho, odměnou vám jako vždy budou písničky, které nestárnou, tak se můžete těšit například na Petra Muka, zazní Jan Nedvěd, Valdemar Matuška, Elton John, skoro to vypadá jako pánská jízda, ale tak já to budu mělnit, aby to bylo aspoň tak nějak vyrovnané, když to tak nazvu. Za chvíli také kalendárium, tak si na něj počkejte a ráda připomínám, že nese datum 1. října 2026. Dobré jitro.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je tady čtvrtek s datem 1. října, máme krátce po 5. hodině ráno. Venku tma v kalendáři podzim a podle předpovědi bude i dnes skoro léto. Okolo 23 stupňů a krásné babí léto, takže podzim má zatím evidentně trošinku zpoždění. A právě 1. října umí být počasí opravdu pozoruhodné. V pražském Klementinu naměřili v roce 1956 rekordních 25,1 stupně Celsia. Na opačném konci spektra je rok 1939, tehdy bylo byl pouhý 1,2 stupně Celsia. Říjen tedy nabízí obojí. Dnes zdá se sáhl po té milosrdné variantě, tak se máme nač těšit právě v tento den a věřím, že bude stát za to. Svátek má Igor, je to jméno skandinávského původu, které se obvykle vykládá jako hlídající, pozorný, bůh plodnosti. A teď několik událostí, které se do 1. říjnového dne zapsaly. V roce 1487 vydal Český zemský sněm usnesení proti poddaným, kteří opustili panství bez vědomí vrchnosti. V roce 1828 začala v Praze působit Česká vzájemná pojišťovna, první novodobý pojišťovací ústav u nás. Od té doby se svět výrazně změnil, pojišťujeme auta, domy, zdraví a vše, čeho si člověk nějakým způsobem cení. V roce 1863 otevřela Praha první městskou vyšší dívčí školu. A v roce 2002 Jiří Suchý pokřtil v plzeňské měšťanské besedě nové divadélko Jonáš. Jiřímu Suchému je právě dnes 95 let, takže tohle datum má v jeho kalendáři hned dvojí význam. Ve světě se toho 1. října odehrálo také dost. V roce 331 před naším letopočtem porazil Alexandr Veliký perského krále Dareja III. V bitvě u Gaugamel. Alexandr pokračoval ve svém tažení a dějiny mu později přidali přízvisko Veliký. V roce 1939 skončila první bitva o Varšavu. Po měsíci bojů vstoupil německý Wehrmacht do polského hlavního města. V roce 1946 padly rozsudky v norimberském procesu. 12 z 22 hlavních obžalovaných nacistických představitelů dostalo trest smrti. Rok 1949. Mao Tse-tung v Pekingu vyhlásilo vznik Čínské lidové republiky. A potom přišla rychlost. Rok 1964 to vyjeli v Japonsku první vysokorychlostní vlaky Shinkansen. Japonci tím zahájili éru rychlých vlaků, které se proslavily především svou přesností. A v roce 1996 začala vysílat Animal Planet, televizní stanice, která zasvětila svůj program zvířatům. Jinak dnes slaví narozeniny zpěvačka Ilona Čáková, které je 56 let. A naprosto přesně vím, že dnes 1. října je to 7 let, kdy tedy v roce 2019 odešel zpívat do nebeského, respektive do nebe hudebního, mistr Karel Gott. Takže vzpomínáme, teď si dáme Jana Nedvěda a už za okamžik, doufám, že i za vaší účasti, předpověď počasí, tak se do ní pojďte tedy zapojit. 90 011 03 je číslo naší SMS brány, kam zasíláte zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem díky, dobré jitro, příjemný poslech a úsměv na tváři.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 5 hodin k tomu 16 minut probouzíte se do 1. říjnového rána roku 2026. Je to ráno čtvrteční a teď jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Kamenice nad Lipou 6 stupňů, jasno, čtvrtek pohodáček přeje Věra, která také vyhrála pomyslnou odměnu za to, kdo dnes napíše z vás vůbec první SMSku. Co se týče počasí, tak velmi děkuji a těším se na ty další. Máme jasno až polojasno právě teď. Aktuálně se teploty pohybují v rozmezí 10 až 7 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru okolo 3 stupňů Celsia. Jaký bude čtvrtek? Slunečný? Ano, i nadále očekáváme jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Večer od západu oblačnosti začne přibývat. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní slíbená příjemná maxima. 19 až 22 naměříte na horách. Ve východní polovině kraje povane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. V západní polovině kraje převážně slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti 4 metry za sekundu maximálně. Předpokládané úhrny srážek dnes na rovné nule. Rozptylové podmínky. Ráno a večer na Šumavě a v Pošumaví mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. A bio na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Méně soli, žádné slazené nápoje, více ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a s čím jim nová pravidla takzvaných spotřebních košů dělají těžkou hlavu? Uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Elton John.

0: Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu a hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo alespoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali. To budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v týdnu vydala do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazalkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají,
1: promíchají. Ano, promíchají bazalkové pesto.
2: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
2: Tam teda ještě nic není připravené.
3: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
2: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
2: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
4: Čím dříve začnou, s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
2: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
4: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
2: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: 6.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci se ani druhým dnem nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi přerušili do dneška. Ke slovu dost se dostali hlavně opoziční politici. Ti vládu ANO, SPD a motoristů kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně soudů. Zástupci koalice hlasování označují za předvolební kampaň opozice. Tak ke svržení kabinetu potřebuje 101 hlasů. Přidat by se k ní tak muselo minimálně 9 koaličních poslanců. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory v Jindřichově Hradci zve na den otevřených dveří. Navštěvníci se mezi 10. a 16. hodinou seznámí se službami organizace a získají informace o možnostech pomoci pro osoby se zdravotním postižením, seniory i pečující osoby. Pracovnice jim představí svou poradnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Státní podnik Lesy České republiky měl v letošním prvním pololetí hrubý zisk skoro 4 miliardy korun. I přes nižší těžbu dřeva je to meziroční nárůst o 23%, informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Nárůst zisku podle ní způsobil hlavně příznivý vývoj cen dřeva. Spisovatel a bývalý kriminalista z Klatov Karel Fořt dnes veřejnosti přiblíží svou práci v knihovně ve Volarech. Zájemci se dozvědí, které případy z jeho knih se skutečně odehrály a co práce kriminalisty na Šumavě obnášela. Akce v rámci týdne knihoven začne v 17 hodin a město o ní informuje na svém webu. Basketbalisti Písku prohráli ve včerejším čtvrtém kole Národní ligy na domácí palubovce s Pardubicemi 82-92. Sršni jsou tak zatím šestí. Pozítří je čeká utkání s USK Praha. A ještě počasí. Jasno až polojasno, teploty 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Převážně mírný vítr východních směrů, biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stavební práce uzavřely silnici třetí třídy mezi Radomilicemi a Dubencem na Českobudějovicku. Trvat mají do 25. října. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ještě na podzim se cestáři vrací na úseky, které rozbily loňské mrazy. Za opravy výtluků dají letos 90 milionů korun. Na jednu ze silnic v kraji se za nimi vydáme už za pár chvil. Tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské ráno, teď Turbo a Hráč. Další z písniček, které nestárnou. Hezké čtvrteční ráno s datem 1. října.

0: Vyfrézovaná silnice a pak oprava, aby se výtluk dál nerozšiřoval. Cestáře teď často potkáte na hodně rozbitých úsecích silnic. Spravují úseky, na které zatím neměli čas a na které je dobré se pustit předtím, než začne mráz dál pukliny rozšiřovat. My se podíváme kousek za hranice Jihočeského kraje, třeba do Žirovnice na Pelhřimovsku.
1: Fréza to vyfrézuje, nechá to na zemi, pak to tady s bagrem naložíme, odvezeme tu frézovanou drť pryč a tam máme dole ještě koště a tím to potom smete.
2: Dohlíží nad šestičlenou partou z Pelhřimovské pobočky krajské správy a údržby silnic cestmistr Pavel Směták.
1: Jsou tady hodně výtluky a proto tady děláme velkoplošné výpravy, vyfrézujeme čtverce nebo obdélníky a pak to předvalíme, aby to vydrželo přes zimu, protože příští rok se tady snad má dělat rekonstrukce, takže jenom to udržujeme tak, aby tady nebyly hluboké díry přes zimu.
2: Ještě na podzim cestáři na Vysočině opravují výtluky, které vznikly hlavně loni v zimě, aby jich co nejvíc stihli před další zimou.

0: správky výtluku Zahorka asfaltovou směsí. A jakmile přestanou fungovat obalovny, to bývá na sklonku října, začátkem listopadu, tak rozjedeme vlastní obalovnu, kde vyrábíme studenou asfaltovou směs.
1: Jen opravování výtluku různými metodami krajské cestáře letos vyjde na 90 milionů korun. Z Žirovnice Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Já otevírám naši SMS bránu, abych ji zkontrolovala a číhá tady na mne SMSka. Jasno, 10 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef z Prahy. Díky i za tuto zprávu. Aktuálně teploty 10 až 7 při vyjasnění kolem 3 stupňů Celsia. Dnešek ale bude teplý 22 až 25 stupňů, na horách 19 až 22. I nadále očekáváme sluníčko.

0: s vysokou průsvitnou oblačností. Večer od západu oblačnosti začne přibývat. Ve východní polovině kraje povane mírný jihovýchodní vítr, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. V západní polovině kraje převážně slabý jihovýchodní až východní vítr a ten bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno a večer na Šumavě a v Pošumaví mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
0: A teď už písnička z filmové miniserie z roku 1994 nazvané Scarlett, Nazareth a Love Hurts. A za chvíli vás vezmeme do Trocnova, do Dačic či Blatné. Taky se podíváme do Soběslavy. A sice v tipech pro volný čas, tak si na ně počkejte. Hezké ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes můžete vyrazit za historií, hudbou, divadlem i knihami. V archeoskanzenu Trocnov u Borovan začne dopoledne konference Meč a člověk 2. Od 10 hodin nabídne přednášky o mečích, jejich výrobě, používání i významu v dějinách. Písek bude od 10 patřit nejmenším. Dětské oddělení Městské knihovny Písek nabídne vše ználka. Říkanky, písničky, básničky a tvořivé hraní pro děti od 2 let. V Jindřichově Hradci můžete v 9 ráno zamířit do Městské knihovny na první přednášku nového semestru Virtuální univerzity 3. věku. Od 4 odpoledne pak stejné místo ožije křtem knihy Hradec plný pohádek a autorským čtením o známých místech města. Ve Vodňanech si od 5 přijdou na své děti i rodiče. Na dvorku u Koníčka v Bavorovské ulici nabídne Aleš Surma loutkové představení s hudbou, humorem a příběhem o přátelství a odvaze. Večerní program přinese několik různých nálad. V Blatné začne v 6:30 v komunitním centru Blatná stand-up Lukáše Pavláska Zmatení komiků. V Táboře může v 7 večer zamířit do divadla Oskara Nedbala na koncert československé zpěvačky Katarzie, která vystoupí v komorním obsazení s klavíristou Robinem Galiou. Každý, koho tento styl baví. Dačice nabídnou od 7 hodin v kulturním domě beseda Večer českých písní a vzpomínku na Karla Gotta. Samozřejmě znovu připomínám, že dnes je to 7 let, co mistr odešel. Zazní také skladby Valdemara Matušky, Hany Hegerové, Marie Rotrové nebo Věry Špinarové. Milovníci kytary mohou v Nových Hradech od 7 večer zajít do kulturně spolkového domu. Jubilejní 10. ročník jeho českého kytarového festivalu tam zahájí mladí laureáti Markéta Hejdová a Mark Zemlianský. A v Soběslavi začne v 7 hodin v kulturním domě města Soběslavi černá komedie Zmraženy. 3 ženy, 1 márnice a pořádná dávka absurdních situací slibují večer plný zábavy. Ať už vás dnes tedy láká hudba, humor, příběhy či historie, jižní Čechy mají i ve čtvrtek s datem 1. října na výběr.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Nejsem to já, ten kout znáš, není to tělo mým.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo financí určilo maximální cenu paliv pro dnešek. Petrolejáři v prvních dnech očekávají ztráty. Hasičský záchranný sbor má ode dneška nového ředitele. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích si dnes připomíná 20 let od svého založení. Otevřené je i pro veřejnost. I dnes vystoupí teploty na jihu Čech na baboletních 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Ode dneška platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. O benzínu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze 3 kandidátů. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích slaví 20 let existence. Každý rok poskytne služby zhruba 200 klientů a eviduje téměř 2500 kontaktů. Pomáhá lidem se závislostmi, nabízí jim mimo jiné sociální a zdravotní poradenství. Centrum se dnes od 9 do 15 hodin otevře v rámci týdne sociálních služeb veřejnosti. Co je připravené, doplňuje jeho vedoucí Hana Bauerová.
7: Ukážeme jim, jak to tady u nás funguje a co vlastně za služby poskytujeme, aby jsme se víc nějak přiblížili té společnosti, protože pořád jako se jedná o službu adiktologickou a někdy možná trošku dehonestovanou, tak aby viděli, že to není jenom o tom, že opravdu tady měníme injekční materiál, ale že tady s těmi lidmi pracujeme.
2: Letošní Budějovický kávový týden nabízí kávové dílny nebo přednášky s místními baristy. Program potrvá do soboty 3. října. Součástí je i kávová stezka, která zájemce provede víc než 30 budějovickými kavárnami. Pokračuje organizátor a marketingový manažer turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek.
8: My necílíme jenom na toho turistu, kterému říkáme přejďte, obejděte podniky, ale cílíme částečně i na místní obyvatele. Ten místní Budějčák chodí třeba do 2-3 vybraných podniků, kde to má rád, ale my jim říkáme zvedněte se, s tou kartičkou obejděte dalších prostě 7-8 podniků, které ještě neznáte, nazbírejte razítka, dostanete za to odměnu.
9: Sport.
2: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanca 4-0. Před týdnem doma zvítězili 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi náskok po úvodní výhře 3-1.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na příjemných 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou kolem 20. Vítr fouká převážně mírný, v západní polovině kraje slabý, jihovýchodní až východní. Biozátěž je na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafory řídí provoz na hlavním tahu 29 z Písku do Tábora v Podolí 1, a to kvůli rekonstrukci chodníků. Počítejte tam s menším zdržením. Práce mají trvat do konce měsíce. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pokračujeme čtvrteční jihočeské ráno. Změnou oproti včerejšku je, že již není zářijové, nýbrž říjnové. Ano, dnes v kalendáři 1. října roku 2026. Tak buďte vítáni do tohoto dne v případě, že jste si Český rozhlas České Budějovice pustili teď. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a nebudu zde na to sama. Hudebně mě podpoří Karel Zich, Anna K., Modern Talking, Michal Tučný a zazní i muž, o kterém již byla řeč a dnes si připomínáme 7 let od jeho odchodu do hudebního nebe. Karel Gott, už za pár minut. Místo, aby šlo o výjimečné extrémy, budou se povodně a sucho v podstatě vzájemně střídat, předpovídá to hydrolog, se kterým se za chvíli ohlédneme za letošním velmi suchým létem. Dobrá zpráva prý je ovšem to, jak se Češi naučili hospodařit s vodou. Více za chvíli.

0: Češi se v poslední době dle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupující člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony, tedy 4 tisíce miliard korun. Jak to bude s vodou? V dalších letech se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Je to tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady tak často jako někteří z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hned začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek. Ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Teď aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo? A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha. Nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Je tady čtvrtek, máme 1. října, krátce po 6:45 ráno, tak pěkné ráno přeji vám všem a je na co se těšit. Zpočátku budeme mít jasno, odpoledne od západu bude přibývat vysoké průsvitné oblačnosti a večer bude znovu většinou polojasno. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. I na horách bude příjemně a krásně 20 až 23. Povane slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek na nule, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, na Šumavě ráno a večer mírně nepříznivé a bio dnes na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dietrich Ginterbohlen a také Thomas Anders, tedy Modern Talking ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už to, co nás čeká dnes po 13. hodině, vy to jistě dobře tušíte, Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: americká rocková kapela Pretenders. Čekají nás další zprávy s Lukášem Pelikánem. Pojďme si je poslechnout.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisti zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Příprava obchvatu Kardašovy řečice na Jindřichohradecku pokračuje majetkoprávním řízením. Město na dnešek připravilo ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic informativní setkání pro vlastníky dotčených pozemků, a to v prostorách městského úřadu mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne potom mezi 14. a 17. informuje o tom na svých internetových stránkách. Agentura CzechTourism se ode dneška přesunula z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. V srpnu o tom rozhodla vláda. Svaz obchodního ruchu změnu uvítal. CzechTourism bude totiž nově taky součástí agentury Czech Business. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO změna zajistí jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Člen jihočeské zásahové jednotky zvítězil v prestižní soutěži policejních střelců na Slovensku. Nejlepší výkon ze všech 39 střelců předvedl praporčík Martin. O výsledcích soutěže, která se konala minulý týden v Bratislavě, informovala jihočeská policie na svém webu. Desátý ročník jihočeského kytarového festivalu ode dneška hostí Nové Hrady na Českobudějovicku. V hotelu Máj program otevře ve 13 hodin velký kytarový soubor. Jako hlavní bod dnešního programu vystoupí laureáti kytarové arény Markéta Hejdová a Mark Zemljanský. Začátek bude v kulturně spolkovém domě, dřívějších statcích v 19 hodin. A ještě počasí, jasno až polojasno, teploty maximálně 25, na horách až 23 stupňů Celsia. Slabý ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr, biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Srážku se srnou máme hlášenou z hlavního tahu 22 u Cehnic na Strakonicku a dvě auta se srazila na silnici 3. třídy z Všemyslic do Neznašova na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V jihočeské vlastivědě, kterou pro nás dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, se za chvíli vydáme po stopách Andreje, později Ondřeje Charitonova. Z ruského kozáckého vojska se přes Korziku dostal až do jihočeských mlékáren a výrazně se zapsal do historie jednoho velmi známého jihočeského mléčného produktu. Jaká byla jeho cesta? A co předcházelo výrobě známého síra s modrou plísní na jihu Čech? Podrobně už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Slavný sýr Niva začal v jižních Čechách zrát díky ruskému kozákovi Andreji Charitonovi. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Sýr s ušlechtilou modrou plísní se vyrábí na několika místech České republiky. V jižních Čechách je jeho výroba pod označením Niva tradičně spojena s českým Krumlovem. Tamní mlékárna s produkováním Nivy započala na přelomu 40. a 50. let minulého století a největší zásluhy na tom se připisují ruskému emigrantovi Andreji Charitonovi. Ten se do Československa dostal v roce 1921 poté, co byl doma jako příslušník kozáckého vojska zajat v občanské válce a převezen do zajateckého tábora na Korziku. Tam se zřejmě seznámil s francouzskými plísňovými sýry. V roce 1936 obdržel Charitonov československé státní občanství a začal užívat i počeštěné křestní jméno Ondřej. Žil v Protivíně, kde pracoval ve Schwarzenbergské mlékárně a později působil jako ředitel družstevní mlékárny v Českých Budějovicích. V květnu 1945 se mu přihodila nemilá příhoda, protože vojáci Rudé armády se zmocnili jeho automobilu Škoda Populár a když ho vrátili, nacházel se v dezolátním stavu. V roce 1948 se Charitonov přestěhoval do Českého Krumlova a nadále pracoval v mlékárenském průmyslu.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: vteřin a je tady 6:45. Krásné dobré ráno. Na rozdíl od včerejška už není září, je říjen, konkrétně 1. Tak se pojďme podívat na dnešní předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A nejen dnešní. Ovšem začneme aktuální předpovědí, tedy jak máme právě teď na jihu Čech. To už nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme na jihu Čech jasnou oblohu a teploty jsou v údolích mezi 2 a 6 stupni Celsia, na kopcích pak mezi 7 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme 5,5 stupně, vane slabý jižní vítr, 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 12 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten 1. říjnový den?
2: Bude stále ve znamení babího léta. Zpočátku bude jasno, odpoledne bude od západu přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, večer bude většinou polojasno. Dnešní odpolední maxima 22 až 25 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý na východě nebo ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
0: V kolik vyjde a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyjde 2 minuty po 7 hodině ranní a zapadne pak v 18 hodin a 41 minut. Jinak rekordy teplotní pro dnešní den v Českých Budějovicích. Ta maximální hodnota je z roku 1923 28,7 stupně a ta minimální z roku 1921 -2,8 stupně. Průměrná teplota pro dnešní den 11,6 stupně.
0: A ještě přidáme předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy páteční den.
2: V noci bude od západu postupně polojasno až oblačno, zejména s vysokou průsvitnou oblačností. Teploty kránu klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 5 stupňů a bude vát slabý na východě, zpočátku mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude kránu měnit na proměnlivý. No a zítřejší den bude převážně s oblačnou oblohou, večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. I biozátěž zítra na jedničce slabá zátěž.
0: Tolik Tadeáš Gregor pro tuto chvíli a my se opět spojíme za hodinu. Tak zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: A pokračuje Jihočeské ráno 6:47. Za chvíli vás zavedeme do Slavkovského lesa, kde v 60. letech minulého století vybudovali ukázkovou socialistickou vesnici s názvem Rovná. Komunistický experiment se moc nepovedl. Ze 3 000 obyvatel tam zbyly 300 a dlouholetým plánům zastupitelů je zbavit obec špatné pověsti. V předvolebním seriálu Českého rozhlasu tam zamíříme už za okamžik.

0: Existují problémy, které starostové nemohou změnit ani kdyby se rozkrájeli. Jedním z nich je obchod s chudobou. Ať komunální volby v obcích s vyloučenými lokalitami vyhraje kdokoli, na kšeftování s nájmy pro chudé nemá přímý vliv. Typickým příkladem je Rovná na Sokolovsku, kterou postavili komunisté jako socialistický experiment uprostřed Slavkovského lesa. V ukázkové obci měli bydlet 3000 lidí. Dneska jich tam bydlí 300, k volbám chodí zhruba 100 a letos mají na výběr jedinou kandidátku.
1: Stojím před panelákem, kterému se říká Barevnej. Tady bydlí zhruba 100 lidí, ale nikdo z nich není volič, nemá tady trvalé bydliště. Rozmácené sklo ve dveřích, nefunkční výtah, voda tady teče jenom studená, a to i v zimě. A nájmy jsou tu luxusní.
2: Dobrý den. Můžu se podívat?
3: Dobrý den. Pojďte se podívat. Všude plíseň. Všude. Lína nejsou dobrý. Dveře vám nedá. A za to chtějí 13-14 tisíc. Říká, když mu nezaplatíme, že nás vyhodí. Všechny byty jsou takhle. I ze zdola až nahoru. To my musíme si topit na elektriku.
4: Říkám, to jsou lidi z Prahy, kteří to tady skoupili a jenom to tady pronajímají a vtahají ze státu prachy.
1: Starosta Rovné Tomáš Vimr do čela obce nastoupil před 4 lety.
4: Protože tyhle lidi, že, co tady bydlejí, tak žijou z dávek a dostávají vlastně všechno, to jde vlastně tomu majiteli pronajímat.
1: Starosta je bývalý dlouholetý policista, což se tady hodí. Do obce sehnal asistenty prevence kriminality a prostranství sleduje kamerový systém.
4: Takhle, od té doby, co jsme udělali kamerový systém a zabezpečení, tak tady je prakticky nulová kriminalita.
1: Typickým rysem Rovné je socialistická architektura a předimenzované veřejné budovy. Kde se to byla pošta, kino, různé služby a dokonce bazén. K tomu základní škola, odborné učiliště a státní statek.
5: Když tady byla práce, kravíny, všechno fungovalo, tady bylo lidí, jo, sranda, ale teď je to tady, tak,
6: tady dobře, no.
5: Teď je to tady takový tuhý, no.
1: Penzista pokuřuje na sluníčku a popíjí pivo, které mu prodala Kristýna. Ta je naopak úplně nová. Přistěhovala se nedávno z Chomutova.
7: A líbí se mi tady, je to trošku zvláštnější obec, ale má to své kouzlo, si myslím.
8: Tady jsou stejný problémy jako kdekoliv jinde. Je to vesnice jako každá druhá. Není drsná.
1: Zapojuje se do debaty mladý muž s dlouhými černými vlasy, jmenuje se Filip a vypadá jako kytarista z metalové kapely.
8: Snažíme se, vidíte sám okolo sebe, že to je posekaný, udržovaný, je to normální vesnice jako všechno možný, ve své podstatě jako město.
5: Kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem se odstěhoval, ale já zkrátka mám rád přírodu, chodím na houby, zahradu tady mám, já už bych jako do města nechtěl jít. Jako fajn říkám, kdyby tady tam ten panelák, jo, trošku nějak se uklidnil.
1: Starosta Tomáš Vimr se ale snaží ukázat i jinou Rovnou. Začíná prohlídkou kulturního sálu, kde někdy hrají kino, občas uspořádají koncert a jednou ročně rokový festival. Restaurace je ale přes léto zavřená.
4: Občané chodí pít na zahrádky a z posezení na zahrádkách a do restaurace se tady chodí spíš v zimě. Podzim, zima, jaro.
1: Život ve vesnici uprostřed Slavkovského lesa není snadný a na obchod s chudobou je starosta krátký. Jeho dlouholetým plánem je aspoň změnit špatnou pověst obce.
4: Když budeme dělat kulturu, budeme se snažit tady prostě lidi, aby se sem nebáli jezdit, tak já si myslím, že by to časem možná šlo. Ale je to složitý.
1: Zrovna na Sokolovsku Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: A právě teď si také můžete poslechnout čerstvé zprávy.
6: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Klesající hladina Lipenské přehrady odhalila desítky náhrobních kamenů zaplavené Dolní Vltavice. Obyvatelé Českých Budějovic můžou ode dneška hlasovat pro vítěze participativního rozpočtu. Slunečné počasí doprovodí i dnes teploty do 25 stupňů. Je čtvrtek 1. října. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého. S Boeingem 737 chtěl zřejmě havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
8: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
7: Klesající hladina Lipna odhalila desítky náhrobních kamenů původních obyvatel zaplavené obce Dolní Vltavice. Ta zanikla v polovině minulého století kvůli stavbě Lipenské přehrady. Odborníci z místa odvezli už 12 náhrobků. K některým se jim podařilo spojit i jména pohřbených, vysvětluje ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle.
9: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškazená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
7: Poprava Kristy Pajkové se nezdařila, žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívaná a znásilněná. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestů smrti pro mladé trestance. Sedmý ročník participativního rozpočtu Českých Budějovic míří do finále. Veřejnost o něj měla letos rekordní zájem. Lidé přihlásili 73 návrhů, to je nejvíc v historii. Podmínky pro postup do finále splnilo 27 projektů. Dalších 8 se město rozhodlo zrealizovat samostatně mimo participativní rozpočet. Ode dneška až do konce října můžou obyvatelé krajského města hlasovat o vítězích. Vyslovit se můžou například pro revitalizaci parku Staroměstská, nový povrch cyklostezky v Suchém Vrbném, návrat pouličních hodin do města, vybudování multifunkčního sportoviště Větrná nebo postavení laviček, piknikových stolů a altánů na různých místech. Na realizaci vítězných projektů město vyčlenilo 10 milionů korun. Online hlasování startuje dnes na webu probudejce.cz.
0: Sport.
7: Hokejisti Tábora v 9. kole 1. ligy zvítězili doma nad Sokolovem 2-0. V tabulce jsou čtvrtí a mají celkem 17 bodů.
0: Počasí.
7: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1025 hektopaskalů. Bude jasno, večer potom polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách až k 23. Fouká vítr slabý ve východní polovině kraje, mírný jihovýchodní. Biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Na hlavním tahu 22 u Cehnic na Strakonicku srazilo auto lesní zvěř a dvě auta se srazila mezi Všemyslicemi a Neznašovem u Týna nad Vltavou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdyby se k vám dnes po ránu ta informace ještě nedonesla, tak je tady nový měsíc, měsíc říjen, dnes 1. svátek slaví Igor. My samozřejmě přejeme jen to nejlepší. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad, který se jmenuje Jihočeské ráno. Je tady pro vás každý den mezi 5. a 9. hodinou. Teď máme 7 hodin, k tomu 5 minut a u mikrofonu s vámi zůstávám já, Adéla Jirkalová. Kdo vás potěší hudebně, tak to je určitě Pokáč, také Věra Martinová, zazní George Harrison a nebo například Miro Žbirka. Je toho zkrátka přehršel. A odkaz Karla Kryla připomene už za chvíli dnešní rozhlasový sloupek.

0: Deň sa rodí, doslova před pár minutami nám vyšlo sluníčko oficiálně. Ten čas, tuším, pokud si to dobře pamatuji, z úst Tadeáše Gregora byl 7.02. Teď máme 7.08, vy stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. A i ve čtvrtek 1. října pro vás máme připravený rozhlasový sloupek. Jmenuje se Novinka od Anděla s polámanými křídly. Tušíte, o kom by mohla být řeč? Před chvílí jsem napověděla, pokud jste poslouchali. Autor dnešního sloupku Jan Cempírek vám každopádně prozradí v zápětí mnohem víc.
1: Rozhlasový sloupek. Čtu teď knížku Jako anděl s polámanými křídly. O tvorbě, ale hlavně o životě Karla Kryla. Je to skvělá knížka. Nabízí portrét malého muže s kytarou jako tápajícího a duchovního člověka a popisuje i vznik některých Krylových písní. A tohle bych vám chtěl říct. O písni, kterou nejspíš znáte a ze které se stal u táboráků snad až Laciný Cajdák. Jmenuje se Anděl. Neboli z Rozmlácenýho kostela, podle úvodních slov. Je to notoricky známá píseň, kterou začínající kytaristé oceňují pro jednoduché akordy a přeopilí Chunder Boys pro úderné frázování, kterou jsem já sám hrál před půlnocí na studentských akcích, kdy se chtělo spíš už jen hulákat. Přiznám se bez mučení, o textu Anděla jsem do hloubky nikdy nepřemýšlel. Jakýsi obraz zdevastované církevní památky v pohraničí jsem z písně cítil, ale dál jsem ve svých myšlenkách nešel. Nebylo proč. Do tváře jsem Andělovi prostě neviděl. A teď čtu o jejím vzniku, jak na Kryla zapůsobily zdevastované kostely v Sudetech, kam se dostal na vojně. Jak se ho dotkla neúcta k historii a marazmus doby. Tak silně, že jako symbol toho napsal právě Anděla. V 19 letech. Rozumíte? V 19 letech. Jako pardon, ale to samo o sobě je úctyhodný výkon. A stal se malý zázrak. Tuhle večer jsem si v posteli otevřel mobil a vyskočila na mě zpráva, že Krylův anděl opět ožil. Zničená soška, kterou si budoucí autor protest songů přinesl z poničeného barokního kostela ve Velkém Chvojně, se vrátila na své místo. Opravená, i když stále polámaná, jako poděkování písničkáři. A proto, až dopíšu tento sloupek, začnu na mapách to Velké Chvojno hledat, abych se tam za andělem vypravil. Když mi tu novinku sdělil u okna do ložnice, něco to přeci určitě znamená.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Nějaké ty SMSky od vás tady před sebou mám, ráda je přečtu a díky za to, že jste se zapojili a třeba se ještě zapojíte. Písek 12 stupňů Celsia, podepsán Folta, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 13 stupňů. Hezký říjnový den přeje Marie, zdůraznila slovo říjnový, ano, protože dnes máme prvního. Pozdrav z Prachatic 9+, jasno, pěkný den přeje Helča. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabě fouká a teplota je plus 5 stupňů, zdraví a hezký den přeje Marie. V Nové Peci je jasno a 2 stupně nad Vltavou, mlha, přeje krásný podzimní den, podepsána Dagmar. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 4 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jendra. Ve Velešíně jasno, 7 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. A co říká Český hydrometeorologický ústav o prvním říjnovém dni? Zpočátku jasno, odpoledne bude od západu přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, večer bude většinou polojasno. Dnešní nejvyšší maxima 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 20 až 23, vítr povane slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, pršet nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, na Šumavě ráno a večer mírně nepříznivé a bio dnes na jedničce.
2: Pozvání k rozhovoru v Jihočeském dopoledni přijal Ondřej Kašpárek, nový ředitel Waldorfské školy v Českých Budějovicích. Budeme si povídat o tom, co ho na waldorfské pedagogice nadchlo, v čem vidí její přednosti, ale také o otázkách, které kolem ní někdy zaznívají. Jsou děti zvyklé na méně známek a více slovního hodnocení připravené na svět, kde se musí prosadit, dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost? A co by chtěl nový ředitel škole přinést? Poslouchejte dopoledního hosta ve čtvrtek po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat, respektive nechovat v situacích, ve kterých jako řidiči často chybujeme. Ano, mluvím o nás všech, tak si na to počkejme.

0: 7 hodin 21 minut. Srdečně zdravíme vás všechny, kteří jste si při cestě do práce, do škol, zkrátka za povinnostmi naladili Český rozhlas České Budějovice. A pakliže jste právě za volantem, tak se určitě o to více hodí pár svěžích rad. Osvěžte si s námi tedy pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
2: Teď už je ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice připraven s dalšími zprávami Lukáš Pelikán.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů, aby nedůvěru prosadila. Vláda má totiž se 108 poslanci ve sněmovně většinu. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj v 10 hodin nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Nadace partnerství podpoří v Česku dalších 9 projektů ve volné krajině. Necelých 400 tisíc korun věnuje na obnovu starých sadů a alejí i výsadbu nových stromořadí. O výsledcích další grantové výzvy informovala Jana Holomčík-Leitnerová. Mezi podpořenými projekty je na jihu Čech například obnova ovocného stromořadí podél Sovovy stezky u Pacova na Pelhřimovsku. Do ní se zapojí taky studenti. A Nová Bystřice na Jindřichohradecku zase obnoví krajinou zeleň v lokalitě Skalka. Spisovatel a bývalý kriminalista z Klatov Karel Forst dnes veřejnosti přiblíží svou práci v knihovně ve Volarech. Zájemci se dozvědí, které případy z jeho knih se skutečně odehrály a co práce kriminalisty na Šumavě obnášela. Akce v rámci týdne knihoven začne v 17 hodin a město o ní informuje na svém webu. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou druhou příčku. A ještě počasí. Jasno až polojasno, teploty maximálně 25, na horách až 23 stupňů Celsia. Slabý ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr, biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na Strakonicku platí například uzavírka ze Štěkně směrem na Dobev. Opravy mají skončit 18. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prachatické Káčko už 20 let nabízí pomoc lidem, kteří bojují se závislostí na drogách nebo alkoholu. Pracovníci jim pomáhají řešit zdravotní i sociální problémy a podporují je třeba při cestě k léčbě. Dnes v rámci oslav otevře své dveře i veřejnosti, tak si počkejte na reportáž, kterou jsme pro vás nachystali v Jihočeském ránu, tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: V Prachaticích už 20 let funguje místo, kam si lidé chodí pro pomoc se závislostí. Někdy ale přijdou i ve chvíli, kdy nevědí, jak svou situaci dále řešit. Kontaktní centrum Prevent nabízí anonymní a bezplatnou pomoc nejen uživatelům návykových látek, ale také jejich blízkým. Prachatické Káčko dnes v rámci týdne sociálních služeb slaví 20 let a na den otevřených dveří zve i veřejnost.
2: Pan Petr zrovna v kontaktním centru Prevent vaří oběd. Co vaříte dobrého?
3: Vařím guláš z konzervy, vepřové ve vlastní šťávě. To musí dělat nějakou přílohu ze zeleniny a těstoviny.
2: Voní to moc dobře. Proč chodíte do Preventu nejčastěji?
3: Většinou na výměnu inzulínek, taky pro jídlo, se přiznám. No. A občas teda na, tady za Hankou na diskuze. A kdybych měl říct plusy a mínusy, tak jako ten mínus tam není žádný, si myslím, podle mě. No.
2: Vedoucí kontaktního centra Prevent Prachatice, Hana Bauerová, si teď zaboxovala do boxovacího pytle. To je dárek pro klienty k tomu, že máte vy teď to výročí.
4: Ano, ano, je to přesně tak. Kontaktní centrum Prevent slaví 20. narozeniny, ale dárek dostali klienti a to v podobě boxovacího pytle. Aby si mohli zasportovat, ale jednak je to vlastně i nějaká taková, řeknu, terapeutická pomůcka.
2: Máte k tomu i rukavice.
4: Máme i rukavice. Velký. A vůbec to v tom nebolí, jako je to fakt super.
2: My jsme teď v jedné z místností, kde sídlí.

0: Čít knihy, můžou si u nás zasportovat, promítáme filmy.
1: Proč stále rozšiřujete ty služby?
0: V dnešní, jak bych řekla, těžké možná ekonomické situaci jsme zaznamenali, že je tady více klientů bez domova anebo na hranici bezdomovectví, a proto jsme vlastně jediným možná místem, kde si můžou právě třeba vyprat prádlo, kde se mohou osprchovat, kde se mohou najíst teplého jídla a kde můžou strávit nějaký jako čas v teple a v nějakém, řeknu, jakoby domácím prostředí, než se zase vrátí na ulici.
1: Dnes se k vám může přijít podívat i veřejnost.
0: Provedeme je tady prostorama kontaktního centra, ukážeme jim, jak to tady u nás funguje a co vlastně za služby poskytujeme, aby jsme se víc nějak přiblížili té společnosti, protože pořád jako se jedná o službu adiktologickou a někdy možná trošku dehonestovanou, tak aby viděli, že to není jenom o tom, že opravdu tady měníme injekční materiál, ale že tady s těmi lidmi pracujeme i tak, aby se nějak posunuli v tom svém životě tím správným směrem.
1: Den otevřených dveří a oslava výročí založení kontaktního centra Prevent potrvá od 9 do 15 hodin. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Pojďme už se 7:45 za pár vteřin za meteorologem Tadeášem Gregorem, který nám objasní, jak hezky máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme jasnou oblohu a teploty v údolích mezi 2 a 6 stupni Celsia, na kopcích pak mezi 7 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 6 stupňů, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 11,5 stupně a slabý jižní vánek.

0: metr, 2 metry za sekundu.
1: Máme tady 1. říjen, nový měsíc. V jakých barvách se ponese? Jak se nám tedy vybarví?
0: Bude spíše takové babí léto než začátek října podle počasí. Bude zpočátku jasno, odpoledne bude od západu přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, večer bude většinou polojasno. Teploty vystoupají odpoledne na 22 až 25 stupňů, na horách na 20 až 23 a bude vát slabý. Ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Míříme za posledním pracovním dnem tohoto týdne. Jaký tedy bude zítřek a začneme dnešní nocí?
0: Noci bude polojasno až oblačno, bude nám postupně přibývat oblačnosti od západu, ale stále zejména té vysoké průsvitné. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 5 stupňů, bude vát slabý, na východě zpočátku mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude k ránu měnit na proměnlivý. No a zítra přes den převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Zní to skutečně jako babí léto. Jak bude vypadat sobota?
0: I sobota bude opět slunečná s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty k ránu klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až na 4 stupně a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A jak bude vypadat zbytek víkendu, na to se zeptáme opět za hodinu. S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Prozatím děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, která paprička je vůbec nejpálivější. Pokud ne, dozvíte se to už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to s Martinem Písaříkem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Díky za to.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Uzavírka mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě v Českých Budějovicích potrvá zřejmě až do prosince. Maďarsko poprvé od pádu komunismu poslalo do vazby bývalého ministra. Na jihu Čech očekávejte jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Česká obec sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisti zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení při vyšetřování případu i pomalý postup advokáta České obce sokolské, říká pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
5: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz taky oficiální stížnost. Kromě peněz vyšetřovatelé zabavili Kolding i stovky luxusních kabelek, bot a šperků. Případ stále vyšetřují. Stavba mostu přes Dobrovodský potok u křižovatky Pražské a Strakonické ulice v Českých Budějovicích potrvá déle. Měla původně skončit na konci září. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se protáhne zhruba o 2 měsíce.
7: Hlavním důvodem prodloužení termínu zprovoznění je oproti původnímu plánu pozdější zahájení prací na přeložkách důležitých inženýrských sítí. Zprovoznění mostu přes Dobrovodský potok předpokládáme se zhruba měsíčním zpožděním, tedy během prosince.
5: Sběrný dvůr v Plané u Českých Budějovic je ode dneška v nepřetržitém provozu. Zařízení spravuje město ve spolupráci se společností FCC České Budějovice. V běžnou pracovní dobu bude na místě obsluha. Ve zbytku dne vstup umožní QR kód v aplikaci Budějce v mobilu, informovala o tom mluvčí českobudějovické radnice Jitka Bruha-Velclová. Sběrný dvůr můžou využívat obyvatelé Českých Budějovic a taky lidé z okolních obcí, které se k jeho využívání přihlásili. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr Miklós Šesták, měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za víc než 27 milionů eur, to je v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá, poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. Prokuratura žádá vazbu taky pro dalšího bývalého Orbánova ministra Baláse Hankoa. Toho viní z nezákonného rozdělování státních dotací. Hanko označuje stíhání za politicky motivované.
4: Počasí.
5: Bude jasno, později večer polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách k 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní, biozátěž je na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Silničáři stále pracují na opravě hlavního tahu číslo 4 z Vimperka na Strážný. Aktuálně řídí provoz semafory mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí a postojíte tam v kolonách. Dobře dojďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 8 hodin k tomu 4,5 minuty. Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Dnes je nádherně a v kalendáři úplně nové datum 1. října, takže měsíc září je minulostí. Dnes pravou nohou, ať vše vychází, hlavně s úsměvem, jsme rádi, že jste si nás naladili a vybrali za svého společníka. Písničky, které nestárnou, už pro vás pomalu, ale jistě chystám. Petr Kolář, Bananarama, také Jan Kalousek a Hvězdy se mění už v zápětí. Stejně jako rozhovor, ke kterému pomalu, ale jistě míříme. Po 15 letech plánování začal Jihočeský kraj se stavbou jižního obchvatu Tábora. Úsek o délce 3,7 kilometru povede od obchodního centra Tesco do obce Slapy a odvede transitní dopravu z města. Více už za pár minut.

0: Zástupci Jihočeského kraje a města Tábor včera oficiálně zahájili stavbu jižního obchvatu Tábora. Silnice za více než 860 milionů korun bude hotová v roce 2029. Více podrobností pro nás má redaktorka zpravodajství Barbora Klempířová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Báro, kudy přesně obchvat povede?
1: Nová silnice začne v Táboře u obchodního centra Tesco, povede směrem na západ a skončí mezi městskou částí Horky a obcí Slapy. A i když úsek povede přes okrajové části města, vyhne se všem zastavěným územím.
0: Jižní obchvat bude dlouhý 3,7 kilometru, co všechno na něm bude?
1: Společnost M silnice postaví na obchvatu novou křižovatku, která ho napojí na stávající silniční síť. Dál tam bude několik mostů, z toho jeden železniční přes silnici směrem na Bechyni, jak řekl výkonný ředitel společnosti Jan Kroupa.
2: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
0: Ty si samozřejmě zahrajeme až za chvilku, ale ještě dokončíme tento rozhovor. Důležité je se zeptat, kdo stavbu zafinancuje a kolik bude stát.
1: Finančně si na jižním obchvatu podílí Jihočeský kraj a město Tábor. Společnost M silnice projekt vysoutěžil za 711 milionů korun bez daně. Stavbu kraj uhradí ze svého rozpočtu a město Tábor přispěje víc než 7 miliony korun, za což vybuduje cyklostezku a osvětlení podél vozovky.
0: Výstavba obchvatu byla v plánu už 15 let. Jaké bude mít přínosy pro město Tábor?
1: Je to pravda, plány na obchvat dokonce vznikaly už za minulého režimu. Těch posledních 15 let přípravu stavby prodlužovala především odvolání občanů. Některým například vadilo, že kraj od nich chce vykoupit pozemky, které jsou zemědělskou půdou. Následně vznikla i petice proti obchvatu. Nicméně teď se podařilo vše dotáhnout do konce a stavba obchvatu začíná. Je důležitý, protože odvede tranzitní dopravu z obytných částí města, jako jsou Maredův vrch, Čelkovice a Horky, i z obce Slapy. Kolem nové silnice následně vznikne stezka pro pěší i cyklisty, zhotovitel ale zároveň zachová původní stezky, Boží muka, kapličky a pomníčky.
0: Ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice s námi byla redaktorka Barbora Klempířová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: Slunečné pobřeží, tak pakliže se dnes budete například nacházet na březích Vltavy, tak to tak možná bude vypadat, protože na obloze bude svítit slunce, čeká nás nádherný den. Jak moc nádherný, o tom si teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povíme.
1: Počasí.
0: A to proto, že bylo 8:45. Vimperk hlásí jasno 7 stupňů a vlhkost vzduchu 84%. Hezký říjen přeje všem Zdeněk. Děkujeme. Volary Rafanda jasno 1 stupeň Luděk a Zdeňka. Písek 11,5 stupně Celzia. 8 hodin podepsán Folta. Větrní 7 stupňů jasno zdraví Zuzka a Honza. Díky za všechny vaše SMSky a že jich dnes ráno byla opravdu přehršel. Velice si toho vážím. Dnes bude jasno. Odpoledne bude od západu přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, večer čekáme většinou polojasno. Nejvyšší čtvrteční maxima prvoříjnová 22 až 25 stupňů Celsia, to nezní špatně, 20 až 23 naměříte na horách, povane slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, pršet nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, na Šumavě ráno a večer mírně nepříznivé a bio dnes na stupni číslo 1.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Dnes můžete vyrazit například za historií, za hudbou, divadlem i knihami. Už za chvíli v tipech pro volný čas zavítáme třeba k Borovanům, také do Vodňan nebo do Soběslavy. Tak si počkejte. S vámi Jihočeské ráno. Dobré ráno.

0: 8 hodin k tomu 20 minut už za chvíli na našich rozhlasových vlnách pro vás, například také Petr Kolář.
1: Tipy pro volný čas.
0: Archeoskanzenu Trocnov u Borovan začne dopoledne konference Meč a člověk 2. Od 10 hodin nabídne přednášky o mečích, jejich výrobě, používání i významu v dějinách. Písek bude od 10 patřit nejmenším. Dětské oddělení Městské knihovny Písek nabídne všeználka, říkanky, písničky, básničky a tvořivé hraní pro děti od 2 let. V Jindřichově Hradci můžete v 9 ráno zamířit do Městské knihovny na první přednášku nového semestru virtuální univerzity 3. věku. Od 4 odpoledne pak stejné místo ožije křtem knihy Hradec plný pohádek a autorským čtením o známých místech města. Ve Vodňanech si od 5 přijdou na své děti i rodiče. Na dvorku u Koníčka v Bavorovské ulici nabídne Aleš Surma loutkové představení s hudbou, humorem a příběhem o přátelství a odvaze. Večerní program přinese několik různých nálad. V Blatné začne v 6:30 v komunitním centru Blatná stand-up Lukáše Pavláska Zmatení komiků. V Táboře může v 7 večer člověk zamířit do divadla Oskara Nedbala na koncert československé zpěvačky Katarzie, která vystoupí v komorním obsazení s klavíristou Robinem Galiou. Dačice nabídnou od 7 hodin v kulturním domě Beseda večer českých písní a vzpomínku na Karla Gotta. Zazní také skladby Valdemara Matušky, Hany Hegerové, Marie Rotrové nebo Věry Špinarové. U té příležitosti ráda připomenu, že právě dnes 1. října si připomínáme 7 let od chvíle, co mistr Karel Gott odešel do hudebního nebe. Milovníci kytary mohou v Nových Hradech od 7 večer zajít do kulturně spolkového domu. Jubilejní 10. ročník jihočeského kytarového festivalu tam zahájí mladí laureáti Markéta Hejdová a Mark Zemlianský. A v Soběslavi začne v 7 hodin v kulturním domě města Soběslavy černá komedie Zmraženy. 3 ženy, 1 márnice a pořádná dávka absurdních situací slibují večer plný zábavy.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Ten tak zpřesnil svůj předběžný odhad z konce srpna, podle kterého mělo tuzemské hospodářství růst o 1,9%. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Německá automobilka Volkswagen přezkoumá mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall. Ke konci roku zároveň vypoví několik kolektivních smluv, aby získala větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory od nového roku hrozí stávkami. Krok vedení Volkswagenu označili za velké zklamání. České značky Škoda Auto by se snižování počtu zaměstnanců dotknout nemělo. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory v Jindřichově Hradci zve na den otevřených dveří. Návštěvníci se dnes mezi 10. a 16. hodinou seznámí se službami organizace a získají informace o možnostech pomoci pro osoby se zdravotním postižením, seniory i pečující osoby. Pracovnice jim představí svou poradnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Desátý ročník jihočeského kytarového festivalu ode dneška hostí Nové hrady na Českobudějovicku. V hotelu Máj otevře program ve 13 hodin velký kytarový soubor. Jako hlavní bod dnešního programu vystoupí laureáti kytarové arény Markéta Hejdová a Mark Zemlianský. Začátek bude v kulturně spolkovém domě dřívějších statcích v 19 hodin. Basketbalisti Písku prohráli ve včerejším čtvrtém kole Národní ligy na domácí palubovce s Pardubicemi 82-92. Sršni jsou zatím šestí. Pozítří je čeká utkání s USK Praha. A ještě počasí. Jasno až polojasno, teploty maximálně 25, na horách až 23 stupňů Celsia. Slabý ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr, biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stavební práce omezují průjezd na hlavním tahu 29 v Podolí 1 na Písecku a taky na silnici 121 ve Zvíkovském Podhradí. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ustupující hladina Lipna odhalila desítky náhrobků zaniklé Dolní Vltavice. Připomínají původní obyvatele obce, kterou před desítkami let zatopila přehrada. Nejstarší z nalezených kamenů pochází z roku 1849. Na místo nálezu se podíváme v reportáži už za pár chvil.

0: Při poklesu hladiny Lipenské přehrady se v posledních dnech objevily desítky náhrobních kamenů ze zaniklé Dolní Vltavice. Připomínají původní obyvatele obce, kterou v minulosti zatopila voda. Odborníci teď náhrobky postupně převážejí a řeší, kam je umístí.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeře, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
1: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen, je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl, a ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
2: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
1: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
2: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
1: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože ta je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
2: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: S vámi Český rozhlas České Budějovice a to doslova pár vteřin před 8:45. Nejvyšší čas povědět si něco k tomu babímu létu. Co říkáte?
1: Počasí.
0: A začneme aktuálním počasím na jihu Čech. Slovo tedy dostává meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jak máme právě teď.
2: Aktuálně máme v celých jižních Čechách jasnou oblohu a mezi 4 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 11 stupňů, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Na Churáňově 13,5 stupně a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
0: Jak se nám bude jevit ten dnešní den? Předpokládám, že teplota půjde strmě vzhůru.
2: Bude tomu tak, ten dnešní den bude slunečný, zpočátku s jasnou oblohou, odpoledne bude od západu přibývat vysoké průsvětné oblačnosti, večer bude většinou polojasno. Odpoledne teploty vystoupají

0: i na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách na 20 až 23 a bude vát slabý. Ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž dnes bude na jedničce slabá zátěž.
1: A jaký bude závěr tohoto pracovního týdne?
0: V noci bude od západu přibývat vysoké oblačnosti, postupně bude oblačno a teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 5 stupňů. Bude vát slabý, na východě zpočátku mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude měnit k ránu na proměnlivý. No a přes den pak převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Odpolední maxima 20 až 23 stupňů, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Taky se pomalu, ale jistě blíží první říjnový víkend, tak jaká bude sobota, tou začneme?
0: Sobota bude opět slunečná s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až na 4 stupně a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý, během dne místy přechodně mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jakoby se tomu babímu létu nechtělo vzdát se své vlády, jaká bude neděle?
0: V neděli bude oblačnosti zase více, bude oblačno až zataženo, ráno až polojasno. Odpoledne se jen s malou pravděpodobností může vyskytnout slabý občasný déšť. Teploty v neděli ráno 9 až 5 stupňů, odpoledne mezi 19 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno a večer bude i klidno.
1: Tou malou pravděpodobností deště jste mě doslova překvapil. To byl Tadeáš Gregor, děkuji za váš čas, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Další písnička, která nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká, se jmenuje Nákladák. Nákladákem dnes určitě do rozhlasu nepřijela Hanka Šoberová. Vítám tě, ahoj.
1: Ne, nepřijela nákladákem. Myslím, že tady do města by to ani nebylo úplně vhodné.
0: Tady stačí
1: osobákem
0: auto.
1: Je člověk rád, když přijede někam na kraj a potom se alternativně nějak dopraví.
0: Přesně
1: do centra
0: tak.
1: Města.
0: Co jsi nám přivezla?
1: Co jsem přivezla? Samozřejmě pár informací o tom, co nás čeká v Jihočeském dopoledni. Budu stručná. Připomeneme 100 let rozhlasových symfoniků, 95. Jiřího Suchého, no a taky budeme mluvit o Rakovi s klepety, s těmi největšími klepety, tak i tak pestré bude Jihočeské dopoledne. Přidáme příběh stříbrného pokladu z Hrozněovic, soutěž o vstupenky na koncert Cello Republic, no a ve druhé hodině třeba pozveme na jubilejní Jihočeský kytarový festival v Nových Hradech. Bude toho mnohem víc samozřejmě.
0: Když jsi mluvila o těch výročích, já si tě dneska vyzkouším. Máme 1. října a připomínáme si jedno velice významné hudební výročí, které úzce souvisí se slavíkem, s tím nejvíce oceňovaným českým slavíkem v mužské kategorii. Tak dokázala by si, a víš, kolik let
1: 7?
0: Už to je? Neuvěřitelné.
1: Já to ráno, přiznám, zaslechla jsem to v rádiu a tak jsem se nad tím zamyslela, že mi to připadá včera, když
0: jakoby
1: jsme se
0: to snad ani neproběhlo vlastně, jakoby ani neodešel, aspoň tak to vnímám.
1: Je tu s námi, je tu s námi a tady vůbec s Českým rozhlasem České Budějovice si myslím, že nikdy neodejde, doufám v to, protože si ho pořád připomínáme a je to moc fajn.
0: Hanka Šoberová je vaše, s touto důležitou informací k 1. říjnu se loučím já, Adéla Jirkalová, mějte se krásně a těším se u dnešních písniček pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ode dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Vláda taky zastropovala marže pumpařů. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích si dnes připomíná 20 let od svého založení. Otevřené je i pro veřejnost. Majitelé dotčených pozemků se můžou přijít seznámit s podobou silničního obchvatu Kardašovy Řečice. Na horách dnes naměří až 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
2: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, tak stát za měsíc přijde o víc než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Jestli je čerpací stanice dodržují, bude kontrolovat specializovaný finanční úřad. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích slaví 20 let existence. Každý rok poskytne služby zhruba 200 klientů a eviduje téměř 2,5 tisíce kontaktů. Pomáhá lidem se závislostmi, nabízí jim mimo jiné sociální a zdravotní poradenství. Centrum se dnes od 9 do 15 hodin otevře v rámci týdne sociálních služeb veřejnosti. Co je připravené, doplňuje jeho vedoucí Hana Bauerová.
3: Ukážeme jim, jak to tady u nás funguje a co vlastně za služby poskytujeme, aby jsme se víc nějak přiblížili té společnosti, protože pořád jako se jedná o službu adiktologickou a někdy možná trošku dehonestovanou, tak aby viděli, že to není jenom o tom, že opravdu tady měníme injekční materiál, ale že tady s těmi lidmi pracujeme.
0: Příprava obchvatu Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku pokračuje majetkoprávním řízením. Město na dnešek připravilo ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic informativní setkání pro vlastníky dotčených pozemků, a to v prostorách městského úřadu mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne mezi 14. a 17. informuje o tom na svých internetových stránkách. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
1: Počasí.
0: Bude jasno, večer polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách až ke 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní, biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme. Stavební práce uzavřely silnici třetí třídy mezi Radomilicemi a Dubencem na Českobudějovicku. Trvat mají do 25. října. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska je 1. října, svátek slaví Igor a taky začíná měsíc, který umí být barevný, umí být vonavý a někdy taky trošku mlhavý. Právě dnešek mimo jiné patří celosvětově seniorům. Připomínáme si totiž Mezinárodní den seniorů. No a dnešní datum je spojené i s jednou mimořádnou osobností české kultury. 95. narozeniny slaví Jiří Suchý, spoluzakladatel Semaforu, autor stovek písní písňových textů, divadelník, básník a hlavně člověk, který už několik generací přesvědčuje, že bez humoru je život o poznání chudší. V jeho českém dopoledni si připomeneme taky 100 let od vzniku orchestru Radiožurnálu, předchůdce dnešního symfonického orchestru Českého rozhlasu. Podíváme se mezi raky v době jejich námluv, otevřeme příběh stříbrného pokladu z Hrozněvic a budeme soutěžit o vstupenky na koncert violončelového kvarteta. Pohodový říjnový den a příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje Hanka Šoberová.

0: Šlinka paní má se má v jeho českém dopoledni. Rozhlas nemůže existovat bez hudby. To bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dneska je tomu přesně 100 let.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: No a já snad doplním, že symfonický orchestr Českého rozhlasu, zkráceně SOCR, známe především jako špičkové těleso klasické hudby, občas ale překračuje hranice žánru a spojuje taky se současnými umělci české popové scény. Jak jim to společně ladí, to můžete posoudit sami v následující skladbě. Poslechněte si ukázku z živého vystoupení Sočru s kapelou Činasky.

se po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tichat sluneční hodiny.

Pozvání k rozhovoru v Jihočeském dopoledni přijal Ondřej Kašpárek, nový ředitel Waldorfské školy v Českých Budějovicích. Budeme si povídat o tom, co ho na waldorfské pedagogice nadchlo, v čem vidí její přednosti, ale také o otázkách, které kolem ní někdy zaznívají. Jsou děti zvyklé na méně známek a více slovního hodnocení připravené na svět, kde se musí prosadit, dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost? A co by chtěl nový ředitel škole přinést? Poslouchejte dopoledního hosta ve čtvrtek po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Ano, i dneska vás v Jihočeském dopoledni vezmeme do zvířecí říše. Radci žijí skrytým způsobem života, aktivní jsou v noci a patří mezi samotáře. Vyhledávají se jenom v době rozmnožování. U raka říčního a invazního raka signálního je to od října až do prosince. Invazní rak signální má výraznou evoluční výhodu v mnohem vyšší plodnosti a rychlejším dospívání. Více teď dozvíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Redaktorka Jitka Ciblová-Vokatá si o rozmnožování těchto korýšů povídala astakologem Milošem Buřičem.
2: Vypadá to tak, že samci začnou vyhledávat samice. Samice většinou zase tak aktivní není v tuhle tu dobu, ale samci se snaží najít co nejvíc samic k oplodnění. Následně po spáření, kdy jim samci předají spermatofory, přilepí jim je ze spodní strany krunýře, dá se říct na bříško, v podstatě jim přilepí spermatofory.
3: Což je
2: sperma, který při kontaktu s vodou stvrdne. Vypadá to jako kus sádry, kdyby jim tam někdo naplácal.
3: Snaží se sameček nějak oblouznit samičku?
2: Ony oblouzní tím, jak je velký, jaký má velký klepeta. To jsou hlavní preference těch samic. Případně, když z nich cítí dominanci, protože oni spolu komunikují i chemicky, takže pakliže ten rak je dominantní, dá to znát vypuštěním ty chemické látky, tak ho budou preferovat před nějakým jiným.
3: To je něco jako feromon?
2: Jo, jsou to feromony.
3: Když už má samice na spodní straně těla spermatofor, co se děje potom?
2: Potom je nějaká prodleva, nějakých pár dní, někdy i díl, pokud se to komplikuje, nějak řekněme podmínkama prostředí, ale většinou je to několik dní, až maximálně týdnů. Bezprostředně před tím kladením vajíček nejdřív dojde k uvolnění jako slizu, řekněme sekretu žláz, který má ta samička na zadečku. A tenhle ten sekret má několik funkcí. Jedna funkce se domníváme, že je v rozpouštění právě těch spermatoforů a aktivaci spermí, to je jedna věc. Druhá věc je, že udrží ty vajíčka v té dutině toho zadečku, protože ona si ten zadeček pěkně sklopí, aby ty vajíčka kladla do něj. To znamená, ty vajíčka se nikde nerozkutálí, neodejdou, ale jsou pěkně v tom sekretu, tam se promíchávají, tam dochází k té fertilizaci, k tomu oplodnění a zároveň umožní ten sekret, že se můžou v klidu připevnit na nožky té samice, které má na zadečku, těm se říká pleopody a na těchto těch nožkách se potom ty vajíčka inkubují přes celou zimu až do jara.
3: Musí být příhodné podmínky pro to páření?
2: No, obvykle je to funkce všech možných ukazatelů, co v tom prostředí máme. Takže může se stát, že to je někdy dříve, to znamená někdy už v tom září, někdy je to až ke konci října. To záleží hlavně na teplotě a taky na tom, kdy se ten rok nastartuje, ta vegetační sezóna. V dnešní době už můžete vidět samice připravené k páření už třeba v červenci, v červnu, což je docela překvapivé, že už jsou viditelné právě ty žlázy, které produkují ten sekret. Ale neznamená to, že by docházelo k páření už někdy v srpnu, spíš, že už jsou připravený relativně brzo, než by se dalo očekávat.
3: Souvisí to se změnou klimatu?
2: Pravděpodobně ano, protože máme teplejší vzduch, máme teplejší vodu, takže ty zvířata na to tímhletím reagují. Mezi to taky patří samozřejmě délka dne, říká se, že to má veliký vliv. Já osobně si myslím, že hlavní roli hraje spíš ta teplota. Nicméně pakliže by jí hrála pouze teplota, tak bychom se asi dočkali těch posunů větších, takže určitě to je nějaký komplex, který patří dohromady. Zase když ta samice je ve stresu, když třeba poklesne hladina vody, nebo je tam silný predační tlak, tak může to kladení třeba trošku oddálit. Nebo se stane i to, že vůbec nenaklade díky tomu stresu. Nebo když ji něco vyruší při tom kladení, tak o tu snůžku třeba přijde, protože už nemá zásobu v těch žlázách toho sekretu, aby úspěšně mohla naklást ty vajíčka.
3: Je velikost snůžky závislá na stáří samice?
2: Určitě jo, protože velikost snůžky je závislá přímo na velikosti té samice. Čím je samice větší, má obvykle víc vajíček. To znamená, když ta samice se rozmnožuje poprvé, může mít u toho raka říčního třeba 40-50 vajíček. Když už je to velká samice, tak už má těch vajíček přes 200. V našich podmínkách samice raka říčního, myslím, že jsem viděl jenom málo, které byly větší než 10 cm. Ty samci dokážou dorůst i do nějakých 15-17 cm docela dobře. Těch samic je míň, rostou pomalej, protože mají menší prostor pro svlékání. Právě díky tomu, že dlouhou dobu nosí a starají se o to potomstvo. Zase na druhou stranu, když vezmu invazní druhy raků, tak už jsem viděl výrazně větší samice raka signálního, který si myslím, že jsou schopný nést až 500-600 vajíček.
3: Kolik mláďat se vylíhne z té jedné snůšky a kolik má šanci na přežití?
2: No, to je zajímavá otázka, protože k tomu vylíhnutí má šanci asi veliká část té snůšky. Protože ta samice se aktivně stará, jak jsem říkal, o těch nožkách, na který má přilepený ty vajíčka, tak s nimi aktivně hýbe, to znamená, prokysličuje, zároveň probírá nožkama, odstraňuje ty mrtvé, třeba které uhynou, aby ostatní třeba z toho nezaplísnila, takže se o ně stará celou dobu a snaží se, aby byly v co nejlepším prostředí. Pakliže se tohle to povede, tak teda dojde k tomu líhnutí. Troufám si říct, že pokud nejsou nějaké extrémní podmínky, tak třeba i 90% té snůšky dojde k tomu líhnutí a pak začíná ten pravý boj o zdroje. Ona, ta samice, se pak stará ještě i o ty ráčata. V podstatě u některých raků do druhého vývojového stádia, u některých až do třetího vývojového stádia, to znamená, že se musí aspoň jednou nebo dvakrát slíknout přímo u té matky a pak ještě nějakou chvíli vodí a vlastně vábí zpátky k sobě, když je nějaký nebezpečí. Jenomže jak je vypustí, tak už je...
3: Nechává svému osudu.
2: Nechává ano, svému osudu a tam už je potom velká komplikace. Predátoři, kanibalismus mezi nima, ať už jde o větší raky, které je pozřou, nebo oni mezi sebou, protože oni hned začnou nějaké ty agresivní interakce mezi sebou.
3: Kde se rakům říčním nejvíc na jihu Čech daří?
2: To je těžká otázka, protože v dnešní době si člověk řekne, tak ideálně nějaký čistý potůček, ale to jsme se přesvědčili, že v dnešní době nám vysychají. Pak vím o spoustě rybníků, kde se jim daří, ale zase je problém oteplování vody, nízký průtoky, takže i tam je to problematický. Asi bych viděl, pokud bude nějaká trvale chladnější lokalita, hlubší, kde té vody je dostatek. Asi to nejde v dnešní době už generalizovat. Navíc ty lokality, které by možná vyhovovaly víc v dnešní době, to znamená třeba i větší řeky, tak už jsou většinou osídlený těmi nepůvodními americkými druhy. Asi ideál v dnešní době, řekněme, podhůří Šumavy, Šumava, kde jsou pořád ještě toky plné vody a je tam chladnější voda, tak tam je potenciál, že ty populace vydrží nějakou dobu, včetně i nádrží, které se tam vyskytují.
0: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: 100 stříbrných mincí z 15. století, náhodný nález a nečekaná cesta až do muzea. Jak se mince z Hrozňovic dostaly až do Týna nad Vltavou? Poslechněte si příběh plný překvapení, a to za chvilku v jeho české vlastní vědě. Děkuji.

Někdo hledá poklad celý život a nic, jiný si jen tak kopne do země na vlastním dvoře a má ho. Více v Jihočeské vlastivědě. O tom, že naše země ukrývá poklady, se na konci roku 1933 mohl přesvědčit rolník František Šimek z Hrozněhovic. Při náhodném kopání na dvoře svého domu narazil na hliněnou nádobu, v níž se nacházelo na 100 stříbrných mincí. Šimek odevzdal větší část nálezu obecné škole v Kostelci, kde se mince chystaly využít pro vzdělávací účely, zbytek pak rozdal mezi příbuzné. Záhy se však ukázalo, že mince jsou datovatelné do první poloviny 15. století a že byly nalezeny v místě, kde stávala dle lidové tradice zemanská tvrz husického hejtmana Šimona z Hrozněhovic. Takto hypoteticky významný nález nemohl zůstat bez povšimnutí úřadů, které žádali jeho předání muzeu v Týně nad Vltavou. Zpráva obecné školy v Kostelci dělala nejprve mrtvého brouka. Reagovala až na druhou výzvu okresního úřadu v dubnu roku 1934. Mince i část hliněné nádoby byly předány starostovi v Hrozněhovicích, který je pak následně postoupil muzeu. Vltavotýnské muzeum, založené v roce 1930, tak krátce po svém vzniku získalo unikátní soubor mincí, z nichž některé jsou návštěvníkům zpřístupňovány v rámci historické expozice.

Muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny minulého století. Jiří Suchý, nestor divadla Semafor a autor více než 1700 písňových textů, dneska slaví 95. narozeniny. Co chystá v začínající 68. sezóně Semaforu, tak i s tím se nám svěřil a vy to v našem vysílání uslyšíte už za chvilku. Předtím si ale pustíme neméně osobitého umělce Pavla Bobka. Ten měl celý život velmi blízko k americké country muzice a řadu zahraničních písní opatřil českými texty. I Víc nehledám, kterou si zahrajeme, má původ za oceánem. Tak si teď pojďme poslechnout, jaký Pavel Bobek dal svůj nezaměnitelný český výraz.

0: Ve skupině Akord klub hrával na basu v Redutě. Na Národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. No a tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dneska slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá Českému rozhlasu, ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spolu zakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici?
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádný urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: A teď Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: 4 violončela, spousta energie k tomu koncert v českobudějovickém metropolu. Cello Republic vám představíme už za chviličku. No a po písničce si s námi můžete zasoutěžit o 2 vstupenky na jejich pondělní koncert. Tak určitě zůstaňte s námi.

0: V pondělí 5. října od 19 hodin vystoupí v Českobudějovickém domu kultury Metropol oblíbené violončelové kvarteto Cello Republic. Soubor tvoří špičkoví hudebníci, jsou to Petr Špaček, Matěj Štěpánek, Jan Zemen a Ivan Vokáč. A tito pánové jednoduše bourají představu o tom, že klasická hudba musí být vážná a nedotknutelná. V programu s podtitulem No Limits nabízejí originální aranže skladeb, a to napříč žánry, virtuózní výkony a zároveň vtipné průvodní slovo. Návštěvníci se tedy můžou těšit nejen na skvělou hudbu, ale taky na příběhy, na anekdoty a bezprostřední kontakt s účinkujícími. A teď už soutěž o dvě vstupenky. Já se vás ptám, a zaznělo to, stačilo jenom dobře poslouchat, kolikže violončelistů tvoří soubor Cello Republic. Tak pojďme na to, přátelé. Já myslím, že nápovědy netřeba, ale co třeba je, tak to je vlastnit e-mail, protože právě na ten vám budeme stupenky posílat. Je to jediná cesta, jak se k ním dostat. Takže prosím, připravte si e-mailovou adresu, to pro případ, že správně odpovíte, a budeme vám stupenky posílat. Koncert to bude skvělý, tak to vás upozorňuji. Číslo, na které si o lístky můžete zavolat, je 22 155 44 11. To je telefonní linka, kam voláte správnou odpověď. No a pakliže skutečně bude správná, získáváte dvě vstupenky na pondělní koncert, který bude nejen o hudbě a nejen o té vážné, ale bude taky a hlavně bude o zábavě. Takže ještě jednou 22 155 44 11, telefonní linka sem ke mně. No a kdybyste snad si nebyli jisti správnou odpovědí, tak vám napovím, že mluvíme o kvartetu Cello Republic a já se ptám, kolik violončelistů tvoří tento soubor, a myslím, že tím je všechno řečeno. Stačí vědět, což je kvarteto. 22 155 44 11. Je to s podivem, ale nikdo z vás nechce jít na koncert. No vida, a navíc nechce volné vstupenky. Nebo že by ano, tak uvidíme. Zkusíme to teď. Vítejte v našem vysílání, přeji vám hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, paní Šumerová.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Tak známe správnou odpověď?
1: Já si myslím, že jsou čtyři.
0: Ano, já myslím, že to je naprosto správně. Chvilička napětí samozřejmě, ale úplně zbytečná. Skutečně jsou čtyři, dokonce jsem je jmenovala. Vstupenky jsou vaše, takže moc prosím, zůstaňte mi na telefonu, ať se domluvíme tady o jejich zaslání a užijte si koncert, ať už vy, anebo někdo, koho na něj pošlete. Mějte se fajn a přeji vám hezký říjen, který dneska začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jižní obchvat Tábora odvede tranzitní dopravu z obytné části města. Ve sněmovně třetím dnem pokračuje jednání o nedůvěře vládě. Zazimování a opravy okolí čekají Samsonovu kašnu v Českých Budějovicích. Babí léto pokračuje, teploměry dnes ukážou až 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do Slap a bude stát víc než 850 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede tranzitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, řekl výkonný ředitel společnosti M-Silnice Jan Kroupa.
2: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Řemeslníci začali opravovat valounovou dlažbu kolem Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. Podle odborného posudku je skoro 200 metrů čtverečních plochy v havarijním stavu. Na řadě míst kameny chybějí nebo jsou poškozené. Oprava potrvá zhruba 3 týdny. Polovina kašny zůstane vždy přístupná veřejnosti. Jak budou řemeslníci s původní dlažbou pracovat, popisuje mluvčí ČEVAKu Lenka Cimlová.
3: Řemeslníci původní říční balóny rozeberou a rozstřídí. Ty zachovalé očistí a znovu usadí kolem kašny, poškozené a chybějící nahradí stejným druhem kamene. Současně opravíme také lavičky a zkontrolujeme osvětlení.
0: Poslanci mají před sebou třetí jednací den o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. První dva zabrali projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
4: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
5: Projídají naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
4: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
6: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
4: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Legera vybral ze 3 kandidátů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku jasno, večer potom polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní a biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě nákladní auta se srazila na hlavním tahu 19 u Všechova na Táborsku směrem na Dražice, postojte tam v kolonách. A na silnici 157 u Mirkovic na Českokrumlovsku může překážet odstavený autobus. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To byly zprávy a Lukáš Pelikán, po nich pokračuje jeho české dopoledne s Hankou Šoberovou. Vítejte u poslechu. V Česku existují obce, kde by se komunální volby v podstatě ani nemusely pořádat. Od roku 1994, tedy od prvních komunálních voleb, tam voliči dostávají do rukou pouze jednu jedinou kandidátku. Typickým příkladem je třeba Bačetín v podhůří Orlických hor, kde žije zhruba 400 obyvatel a my tam za chviličku zamíříme.

0: Už 32 let nemají lidé v některých desítkách obcí v Česku na výběr, koho volit v komunálních volbách. Nikdy tam totiž neměli víc než jednu kandidátku. Příkladem může být Bačetín v podhůří Orlických hor ve východních Čechách, kde žije 400 obyvatel. Přestože voliči v této podhorské obci nemají na výběr, volební účast tam není vůbec slabá. Pohybuje se v českém průměru, tedy kolem 40 až 50%. Někteří lidé si tam navíc myslí, že dvě kandidátky už je známka konfliktu a to nedělá v obci dobrotu.
1: Je to dobře. My máme Gabinu rádi a dělá to dobře.
2: Lucie v tričku Bačetináče.
1: My ho nosíme všichni.
2: Pořadatelé letního tábora pro děti.
1: Ano. Gabinu mají tady prostě všichni rádi, dělá pro to vůbec všechno možný, no.
3: Tou Gabinou myslí Lucie starostku Gabrielu Prímusovou. Ta vede obec třetí volební období a volby bez soupeře nepovažuje za zásadní problém.
4: Takže já nemůžu říct, že mi to jako vyhovuje. Konkurence je zdravá. Pořád vás to drží ve střehu a i když zdánlivě nemám konkurenci, tak mám kritiky, kteří mi řeknou, tohle to je špatně.
5: A největší kritika kdo?
4: Můj manžel.
3: Letošní kandidátní listina vypadá dokonce na vlas stejně, jako ta před 4 lety. Kandidují stejní lidé a dokonce ve stejném pořadí.
4: U nás tady v horách, na obcích, když jsou dvě kandidátní listiny, tak to vždycky značí problém, že v té obci buď se něco nepovedlo, anebo jsou tam nějaké osobní ambice, takže já to právě necítím, že jsme výjimka, nebo proto to tady pro mě není téma.
6: Že mu to kradou je sice hezký, ale musí být vidět, kdo to krade, no.
7: Tak. Zastupitel Josef Kárník instaluje tady kameru.
8: No, za mě si myslím, že to je dobrým jako kolektivem v tom zastupitelstvu, protože se nehádáme. Ale myslím si, že kdyby byl nějaký problém, že by si tu protikandidátku udělali. Protože rejpalu tady pár na to máme.
9: Takhle, já jsem chtěla, že se tam napíšu do té kandidátky taky. A paní starostka mě řekla, že už má své lidi.
2: Paní Hana Hofmanová, a teď tady sbírá ořechy. No. Už jsou zralé?
9: Jo, můžete si vzít? Hmm. A tak jsem se ptala asi 3 lidí tady a nikdo až tak nechtěl na tu kandidátku jít.
2: Vážně?
9: No.
2: A co vás tak napadlo kandidovat?
9: No, to vám nebudu ani říkat. Se mně nelíbilo, že vlastně už jsou tak hodně sehraný, až se mně to nelíbí.
3: Nelíbí se to ani penzistce Jitce.
10: Víte co, nemáme si z koho vybrat. No ne, kdyby třeba na ty kandidátce bylo 10 členů, aby nepostoupili všichni. Kandiduje tolik počet zastupitelů, kolik se jich bude volit, takže to vlastně je o ničem. Co tam jsou zvoleny?
11: Není to u nás vysloveně jako one man show, že by to byla jenom ta starostka, my jsme dělali jenom jako to křoví.
2: Místo starosta Dušan Matohlína.
11: A dokážeme si i v tom zastupitelstvu udělat takovou de facto jakoby malou opozici, když někdo přijde opravdu s nějakým nepodobí.
12: Mám nějakou novou stylovou, budete chtít?
13: To víte, že jo.
12: No, tak to je
3: vedle kanceláře starostky sídlí knihovna a knihovnice Jana Fabiánová, která se do Bačetína přistěhovala před 15 lety.
12: Záleží na úhlu pohledu. Když se na to budete dívat jako cizí, tak vám to přijde špatně, bude to připomínat něco, co tady dřív bylo. A když se na to podíváte, jako že tady žijete, tak to vypadá úplně jinak zblízka. Protože ty lidi se potkávají, ty lidi tady všechno vědí. Jeden o druhém. A hlavně ty lidi to opravdu nechtějí dělat, takže jsou rádi, že to někdo, kdo už to umí, veme na sebe.
2: A vy jste nikdy nechtěla kandidovat?
12: Ne, já zůstanu u knih, děkuju.
3: Z Bačetína pod Orlickými horami Lubomír Smatana, Český rozhlas.
14: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Budete-li mít dneska nějaký volný čas, pak se třeba bude hodit tip, jak ho strávit. Pojďte vybírat. V Jindřichově Hradci můžete ve 4 odpoledne zamířit do městské knihovny na křest knížky Hradec plný pohádek a autorským čtením o známých místech města. Ve Vodňanech si od 5 odpoledne přijdou na své děti i rodiče. Na dvorku u Koníčka v Bavorovské ulici nabídne Aleš Surma loutkové představení s hudbou, humorem a příběhem o přátelství a odvaze. Večerní program ten přinese několik různých nálad. V Blatné začne v 6:30 v komunitním centru Blatná stand-up Lukáše Pavláska z Matení komiků. V Táboře může v 7 večer můžete zamířit do divadla Oskara Nedbala na koncert československé zpěvačky Katarzie, která vystoupí v komorně obsazení s klavíristou Robinem Galiou. Dačice nabídnou od 7 večer v kulturním domě Beseda večer českých písní a vzpomínku na Karla Gotta zazní taky skladby Valdemara Matušky, Hany Hegerové, Marie Rotrové a nebo Věry Špinarové. Soběslavy začne v 19 v kulturním domě v města Soběslavy černá komedie Zmražení, tři ženy, jedna márnice a pořádná dávka absurdních situací slibují večer plný zábavy. No a ještě milovníci kytary, ti můžou v Nových Hradech rovněž od 7 večer zajít do kulturně spolkového domu. Jubilejní 10. ročník jeho českého kytarového festivalu tam zahájí mladí laureáti Markéta Hejdová a Marek Zemliansky. No a na tento festiválek vás za chviličku pozveme s jeho hlavní organizátorkou. Taky bych ráda připomněla, že dneska je to přesně 7 let, co zemřel Karel Gott, zpěvák, který svým hlasem provázel několik generací posluchačů. Odešel 1. října roku 2019 ve věku 80 let. Jeho písně ale zůstávají a mnohé z nich si rádi připomínáme dodnes. Tady je jedna z jeho nejznámějších, Zvonky štěstí. Hezké dopoledne.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: V Nových Hradech dneska začíná 10. ročník jeho českého kytarového festivalu. Nabídne koncerty, mistrovské lekce, workshopy i dvě světové premiéry o programu a taky o tom, proč se festival za 10 let zabydlel právě v Nových Hradech. Si budeme povídat s uměleckou ředitelkou a hlavní organizátorkou festivalu Karolínou Vobořilovou, která je právě s námi teď na telefonu. Vítejte, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám.
0: Karolíno, 10. ročník, to je dobrá chvíle podívat se na začátek. Jak se festival za těch 10 let proměnil?
1: No, trochu se nám zvětšil. Zvětšil se nám počtem účastníků, počtem hostů, přednáškami, organizačním týmem a také počtem sálů. Troufnu si říct, že přelákal stovky účastníků a dohromady tisíce posluchačů a určitě se etabloval mezi významné tuzemské kytarové akce.
0: Proč jste si vybrali právě Nové Hrady? Co vám tamní prostředí nabízí, že se sem každý rok vracíte?
1: My jsme hledali prostory, které jsou vlastně nějakým způsobem větší pro nás, protože dříve jsme byli v Trhových Svinech, ale tam jsme neměli sály ani ubytovací kapacitu. A tak jsme hledali místo, kde vlastně pořádající ZUŠ Františka Pischingera Trhové Sviny má své působiště a v Nových Hradech máme pobočku přímo na hradě, kde se vlastně odehrává i část toho programu, což je kouzelné místo. Navíc Nové Hrady ty mají komorní možnosti pro festival, jsou ideální pro tu kytarovou komunitu a máme tady krásný divadelní sám za zámku Nové Hrady, takže je to úplně ideální prostor.
0: Já už jsem tady v kulturní pozvánce zmínila, že ten letošní program začíná koncertem dvou mladých laureátů, Markéty Hejdové a Marka Zemljanského. Proč jste jubilejní ročník otevřeli právě jejich vystoupením?
1: My se hodně snažíme podporovat mladé interprety a tuzemské špičky, vlastně kytary, a také spolupracujeme s organizací SAI a soutěží Kytarová aréna a díky tomu vlastně jsme pozvali tyto laureáty této soutěže. Také je velmi zajímavé, že Markéta Hejdová vlastně propojí multižánrovost kytary a zase Mark Zemljanský je výborný klasický kytarista, takže ten koncert bude velmi pestrý.
0: V pátek přijede jazzový kytarista Libor Šmoldas s Vendulou Šmoldasovou. Co může posluchač čekat od jejich společného večera?
1: Troufnu si říct, že jazzová vlastně solová kytara je poměrně náročná na poslech, tak aby udržela posluchače ve střehu a zaujala, protože ten jazz potřebuje kapelu, rytmiku, improvizaci, ale pokud někdo dokáže solově obsáhnout koncert tak, že zaujme, tak je to bezesporu Libor Šmoldas a bude vlastně ve spolupráci se svojí manželkou Vendulou Šmoldasovou, úžasnou jazzovou zpěvačkou a přece jen ten lidský hlas, to je nejkrásnější nástroj, protože je nejvíc přirozený a přímo lidský, takže to propojení je opravdu kouzelné.
0: No a v sobotu je na programu jedno zajímavé duo, dvě kytary, čtyři ruce, co všechno se od vystupujících dá očekávat?
1: No, myslím si, že naprosté maximum, protože toto duo je mezinárodně velmi uznávané a bezesporu patří mezi naprosté špičky, co se týká latinskoamerické hudby. Je plné energie, úsměvů, radosti a i na YouTube mají velmi známé video, kde hrají oba manželé na jednu kytaru. A to video má vlastně miliony zhlédnutí. Hmm.
0: Letos jsou na programu taky dvě světové premiéry. Co přesně v Nových Hradech poprvé zazní a jak tyhle dvě nové skladby zapadají do festivalového programu?
1: No, my máme velkou radost, že s tím, že spolupracujeme se skladateli a pravidelně objednáváme skladby pro kytarové soubory nebo pro ta větší tělesa. A je velmi důležité podporovat nejen ty děti a pedagogy, ale i samotné umělce a skladatele. Takže jsme požádali vlastně pražského kolegu Českého rozhlasu shodou okolností Petra Hanzlíka, který nám napsal skladbu Trova il Sole, což je skladba v renesančním duchu s pár jazzovými akordy, jak říká, je to písnička pro radost. A tu budou nacvičovat kytarové soubory letos oba společně, takže i pedagogové a i starší žáci, i mladší žáci. A jako druhou skladbu tak používáme letos od Milady Karesta Bikirby, což je vzpomínka na pobyt Bedřicha Smetany ve Štokholmu.
0: Tento festival je samozřejmě hlavně o hudbě, ale já musím zmínit, že jeho součástí je taky výstava kytarářů. Co může návštěvník zjistit o kytaře, když se na ní podívá jako na řemeslný objekt?
1: To je dobrá otázka, tedy, když se návštěvník vlastně podle mě podívá na kytaru tímto způsobem, tak se může všimnout materiálu, způsobu zpracování a množství té ruční práce, něco jiného, než vidí vlastně ten muzikant. A je tam druh dřeva, kresba dřeva, přesnost spojů, tvarování korpusu, všechno možné a o tom velmi rádi ty kytaráři mluví, schází se a debatují a to je neuvěřitelně obohacující vlastně tohle poslouchat.
0: Karolíno, pojďte nám na závěr ještě připomenout čas a místo dnešního zahájení Jihočeského kytarového festivalu.
1: Tak to velmi s radostí. Už vlastně za pár hodin tak začnou nacvičovat samotné kytarové soubory mladších i starších žáků a pedagogů, ale v 19 hodin v kulturně spolkovém domě, místní to znají jako statky, tak bude ten právě zmiňovaný koncert mladých laureátů a ten zahájí tento jubilejní 10. ročník.
0: A poslední, co já k tomu dodám, je, že nás pozvala umělecká ředitelka a hlavní organizátorka festivalu Karolína Vobořilová. My za to moc děkujeme. Mějte se hezky a zdravíme do Nových Hradů, ať se to všechno povede. A naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujeme také.

A od kultury se v Jihočeském dopoledni dostaneme taky do světa sportu. Radek Prokeš hraje v Maxalize za Tábor hokej. Hodně ho ale zajímá i program extraligy volejbalistek. My to vysvětlíme už za malou chvilku.

0: soutěže. Do Tábora se s reportážním mikrofonem vydal Kamil Jáša.
1: Umíte volejbal?
2: Jo, výborně.
1: Vážně? Proč volejbal? Prokešova manželka Andrea, dříve Kosányová, je totiž bývalou českou reprezentantkou. Domluvila se na působení v extralize v českobudějovickém Jihostroji.
2: Samozřejmě se bavíme jak o hokeji, tak o volejbale, takže teď zrovna je volejbal velký téma.
1: Není divu, Jihostroj vstoupí historicky poprvé do nejvyšší soutěže žen už v sobotu, kdy doma v Českých Budějovicích přivítá Ostravu. Shodou okolností ve stejný den nastoupí Radek Prokeš za Tábor v první hokejové lize doma proti Přerovu.
2: Andrea chodí na tréninky odpoledne, já mám tréninky dopoledne, takže to je v klidu a když nahoru se potkají zápasy, tak máme babičky, dědečky, který fungují, takže zatím všechno v pohodě.
1: V pohodě ano, ale fyzicky je to pro hokejisty extrémně náročné období.
2: Jo, 100%. Teď je toho prostě dost a ještě to tělo na to není tak zvyklý, jak je začátek sezóny, ale pak je na druhou stranu lepší než trénovat.
1: Tábor doma Kolín přetlačil, prohrál ve Vsetíně, ve středu bude proti Sokolovu obhajovat šestou pozici v tabulce. To je příjemná, ale není to důvod k oslavám.
2: Oslavy určitě ne, ale my si to jako hodně vážíme těch bodů, protože tu sezonu jsme rozjeli, si myslím, parádně a musíme furt pokračovat takhle. Aby jsme to neurazili, ale to furt dál. Ty zápasy jdou tak rychle za sebou, že dvakrát třikrát v týdnu furt dokola, tak je to fajn.
1: Radek Prokeš umí hokej i volejbal. Obráceně by to asi ale nešlo. Jeho manželka, extraligová smeťařka Andrea, raději zůstane u sítě. Na led se moc nehrne.
2: By bylo slabší, ona je vyloženě talentový sportovec, takže tady by potřebovala trošku zarputilost a ona má spíš ten talent.
1: Zhodnotil přednosti své manželky, bývalé české volejbalové reprezentantky a smečařské opory Jihostroje, hokejista Radek Prokeš. Z Tábora Kamil Jáša, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Tak to byl Eurythmics a písnička Thorn in My Side v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Dívám se na hodiny 10 hodin 47 minut. Blíží se pomalu, ale jistě 11. Po 11. hodině, tak ten čas tady strávíme opět s naším hostem. Tím dnešním bude muž, se kterým bude řeč o waldorfském vzdělávání. Tak si nenechte ten dnešní rozhovor ujít, ale samozřejmě i před 11. jsme tady s vámi. Muzika nemůže chybět, opět Aradeček, Olympik, Hana Zagorová, ale taky Babské rady Jarky Vykoupilové dneska nabídnou triky na snadnou údržbu zrcadel. Pomůžou noviny, pěna na holení a prý i správně zvolený směr leštění. No ostatně, poslechněte si Babské rady sami už za malou chvilku. Předtím bych tu pro vás měla Hanu Zagorovou a její Počítadlo lásky. Hezké dopoledne.

0: Babské rady.
1: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Pozvání k rozhovoru v Jihočeském dopoledni přijal Ondřej Kašpárek, nový ředitel Waldorfské školy v Českých Budějovicích. Budeme si povídat o tom, co ho na waldorfské pedagogice nadchlo, v čem vidí její přednosti, ale také o otázkách, které kolem ní někdy zaznívají. Jsou děti zvyklé na méně známek a více slovního hodnocení připravené na svět, kde se musí prosadit, dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost? A co by chtěl nový ředitel škole přinést? Poslouchejte dopoledního hosta ve čtvrtek po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Poprava odsouzené Kristy Pajkové ve státě Tennessee se nezdařila, ženu převezli do nemocnice. Den architektury v Písku nabídne procházku po nejstarším panelovém sídlišti Milady Horákové. Slunečnou oblohu doprovodí na jihu Čech teploty do 25 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat Ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejmín do konce října. České Budějovice v říjnu zahájí rekonstrukci objektu v Okružní ulici, kam se přesune azylový dům pro muže. Stávající umístění domu svatého Pavla v Rígrově ulici na Pražském předměstí kritizují tamní obyvatelé. Dům dlouhodobě nevyhovuje ani svou kapacitou. Podle mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Bruhy-Velclové bude stát první etapa prací více než 100 milionů korun. Českobudějovická opozice v minulosti projekt kritizovala. Nelíbilo se jí, že Okružní ulice je na periferii města a služby azylového domu budou pro klienty špatně dostupné. Opozice taky poukazovala na možnost vzniku problematické lokality v Okružní ulici. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu po dvou dávkách smrtící injekce. Z vězení převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let.
2: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Do celorepublikového festivalu Den architektury zaměřeného na bydlení se dnes zapojí i Písek. Zájemci si s městskou architektkou Monikou Ješátkovou můžou projít nejstarší písecké panelové sídliště ze 60. let 20. století. Informace doplňuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
3: Procházka bude zaměřena na historický vývoj a chystanou revitalizaci sídliště doktorky Milady Horákové. Zájemcům představí klíčová místa, která budou předmětem budoucích úprav, týkajících se například parkování nebo veřejného prostoru. Sraz účastníků je v 15 hodin před restaurací Olympie.
0: A informace o nových městských projektech ve Vimperku se dnes lidé dozvědí v baru Dudor na přednášce architekta René Dleska v 18 hodin. Sport. Hokejisti Tábora v 9. kole první ligy zvítězili doma nad Sokolovem 2-0. V tabulce jsou čtvrtí a mají celkem 17 bodů.
1: Počasí.
0: Bude zpočátku jasno, večer potom polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní. Biozátěž je na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hustý provoz je v Českých Budějovicích kvůli nehodě na Senovážném náměstí u přechodu u Dukelské. V krajském městě se bouralo taky v Mánesově ulici u křížení s Dukelskou. A na Táborsku na hlavním tahu 19 u Všechova směrem na Dražice. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Vítejte u poslechu dopoledního hosta. Waldorfská škola má už více než 100 let svou specifickou představu o tom, jak má vypadat vzdělávání. Vedle klasických předmětů dává velký prostor umění, řemeslům, pohybu anebo praktickým činnostem a snaží se rozvíjet nejenom vědomosti, ale také samostatnost a tvořivost dítěte. Právě Waldorfská škola v Českých Budějovicích má od letošního roku nového ředitele. Je jím Ondřej Kašpárek, který je naším dnešním dopoledním hostem. Za chviličku ho přivítám ve studiu.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ondřej Kašpárek, ředitel Waldorfské školy České Budějovice, je hostem dnešního dopoledního vysílání. Vítejte, pane Kašpárku, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Tak asi úplně na samý úvod by každého z našich posluchačů, kdo se zaposlouchal, zajímalo, kdeže se vzal Ondřej Kašpárek, jestli je z Českých Budějovic, jestli má nějaký vztah k jeho české metropoli, tak prozraďte, představte se nám.
2: Jo, já jsem odsaď z Budějic, já jsem z Úsilného vesničky, nedaleko Budějovic, kde můj tatínek je starostou vlastně od revoluce, a já jsem tady chodil na základku a na gympl, a pak jsem vlastně na věšku šel pryč, studoval jsem věšku v zahraničí a vlastně zůstal jsem potom, když jsem se vrátil v Praze působit, a teďka prostě nastal čas se vrátit domů, takže proto jsem zpátky.
1: Mladý člověk, můžeme prozradit věk v tomto případě?
2: No, zítra je mi 40.
1: Gratuluji, všechno nejlepší k zítřejším narozeninám. Takže vy jste měl příležitost absolvovat nějaký ten český běžný školský ústav, říkal jste gymnázium, narazil jste i na studia v zahraničí. Můžu se zeptat, co jste studoval v zahraničí a kde?
2: Mm-hmm. Tak já jsem nejdřív, mě to válo jako hodně ke kultuře, takže jsem studoval, jako v Praze jsem studoval ekonomku se zaměřením na management kulturních akcí. No a pak jsem chtěl pokračovat a zjistil jsem, že vlastně tady není kde, že tenhle ten obor se v tom magisterském jako tolik nerozvíjí, a zjistil jsem, že zrovna v Anglii se to učí skoro v každém jako regionálním městě, tam se to hodně zaměřuje na podporu kreativity, jako nějaký tvůrčí činnosti, kde se vytváří hodnoty jako v umění, ale i v kultuře, v designu a nejen. No a tam se tomu říká kreativní průmysl, a mě to tenkrát hrozně nadchlo, tak jsem tam šel studovat a byl jsem tam vlastně 2 roky. Bylo to super. Skvělá zkušenost.
1: Zpětně viděno, pomohlo vám to třeba i v té dnešní současné funkci?
2: No rozhodně. Myslím si, že jo, protože vím, jako jakým způsobem se... Já jsem to tam vnímal, že to je opravdu jako prestižní příležitost pro mě se studovat na té univerzitě, kde jsem byl v Lícu, a viděl jsem vlastně, jakým způsobem je nutný být připravený na to, jak se pracuje s těma zdrojema tam, a jak se vlastně je nutný respektovat ty autority, které tam jsou jako v podobě těch pedagogů. Což pak, když jsem měl to srovnání v Čechách, tak to zdaleka nebylo tak jako podobný. No, tam prostě. Takže si myslím, že ta zkušenost určitě jako mě v nějakým způsobem formovala. A asi jsem si taky začal uvědomovat, jak ten mezinárodní, jakože jsme vlastně evropští občané a že ta mezinárodnost je úplně klíčová, takže znalost jazyků, kontexty, určitě.
1: Mm-hmm. Berete mi otázku znalost jazyků, i ta se vám hodí a využijete ji?
2: No rozhodně, já jsem byl takový ten chronický začátečník v němčině, kdy jsem vlastně měl 8 let němčinu na gympu, a protože jsem k ní neměl dobrý vztah, tak jsem si ji nikdy pořádně nenaučil, ale teď jsem si vlastně uvědomil, že najednou to tam je, že umím číst a umím trochu poslouchat, než bych se domluvil, ale to je vlastně základ, a teďka, a samozřejmě angličtinu beru jako úplný základ, o tom se ani nemusíme bavit. A vlastně mi přišlo super, když teď vidím ty své děti, které studují ty oba jazyky už úplně od první třídy, jak prostě zpívají písničky, rozumí, občas se v autě bavíme jenom jedním jazyk, jako cizím jazykem, a přijde mi to neuvěřitelný, že takhle daleko jsme teda my nebyli, rozhodně.
1: Hmm. Když tedy pomineme vaše školní léta, skončil jste školu, kde jste pracoval následně, kde jste sbíral nějakou praxi nebo zkušenosti životní?
2: Tak jak mě hodně právě nadchla jako ta evropská spolupráce i díky té škole v zahraničí, tak jsem rovnou nastoupil vlastně na pozici manažera v takým kulturním kreativním centru v Plzni. To bylo vlastně v rámci toho Evropského hlavního města kultury, který se dělal tam v roce 2015. A to bylo vlastně skvělý, protože jsem zhodnotil opravdu ty kontakty a měl jsem možnost celý té Evropy vlastně přitahovat nějaký trendy sem do Čech, který jsme v té Plzni realizovali, takže to byly nějaký otevřený dílny a nějaký jako centra na podporu podnikání v těch kreativních vlastně oborech, a to mi přišlo strašně zajímavý. A pak jsem v tom i jakoby pokračoval, vlastně založili jsme s kamarádama tady z budějovického Majálesu firmu, kterou máme do dneska, a vlastně zabývá se tím, že pořád se snaží podporovat právě tu tvůrčí přístup a podnikavost. Děláme takový festival, který se konají po celém světě, jmenuje se Maker Fair. Shodou náhod teďka zrovna probíhá o víkendu v Budějovicích, a jinak je děláme ve 12 jiných českých městech s cílem podporovat vlastně tvůrčí činnost a vyjádření a sdílení a takové jako se vlastně nebát se vlastně jako s těma věcma, který vytváří, mít ven. To bylo něco, co mě vlastně tak jako provázelo těma profesema, a zároveň mě to taky i přivedlo do firmy, kde jsem pracoval paralelně, a to byl vlastně technologická firma, která vyráběla 3D tisk, vyrábí 3D tiskárny. Je to jedna z těch nejzajímavějších vlastně firm, podle mě v tomhle odvětví vůbec na světě, a v Čechách je to jako významná firma, která vlastně z malý se vyrostla. Já jsem u toho mohl být, až vlastně do nějakých jako 1000 zaměstnanců vlastně z pražských Holešovic posílá tiskárny do celého světa. A to mě vlastně bylo jako zajímavý prostředí, protože to bylo vysloveně jako manažerská role, kde jsem zjistil, jak je potřeba řídit vlastně takovou, v tomhle, jak se pohybovat jako v tomhle odvětví. A to bylo vlastně to, čemu jsem se věnoval a částečně ještě věnuju jako doteď.
1: Jak se člověk z takové technologické firmy dostane na pozici ředitele Waldorfské školy v Českých Budějovicích, tak to si za chviličku povíme.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ondřej Kašpárek, ředitel Waldorfské školy České Budějovice, je naším dnešním dopoledním hostem. Slibovala jsem před písničkou, že povíme, jak se člověk z technologické firmy, úplně z jiného oboru, dostane k ředitelování ve Waldorfské škole tady v Českých Budějovicích. Jak to bylo?
2: No tak myslím, že předcházelo tomu to, že jsme se přestěhovali do Budějovic z Prahy a ten rok jsem tam vlastně obě dvě děti měl v téhle škole. Taky díky tomu, že většina mých přátel tam děti taky má, tak jsem byl rád, že jsme se tam dostali. A vlastně jsem tu školu sledoval a přišlo mi úplně úžasný, jakým způsobem vlastně vychovává děti. A řekl jsem si, že je potřeba, aby o tom vědělo víc lidí a že vlastně by bylo super tomu rozvoji vlastně v tomhle ohledu nějak pomoct. No a já jsem zároveň vlastně v té Praze pracoval, dojížděl jsem tam a říkal jsem si, že možná by bylo lepší vlastně pracovat tam, kde člověk žije a rozvíjet to místo i tím, že vlastně tam působí. A úplně shodou náhod po vlastně dlouhých letech se ta společnost rozhodla, že bych chtěla vytvořit novou pozici ředitele právě pro ten rozvoj. Na té škole zůstává jako ředitelka školy ze zákona, která vlastně má na starosti tu pedagogickou část, ale ta pozice jako ředitele společnosti tam nebyla a to kolegium, který to školu vlastně zakládalo a celou dobu tak vždycky stálo jako v tom pozadí, tak se vlastně došlo k tomu, že je potřeba, aby tu školu někdo posunul. A to byla taková náhoda. A nějak mi to prostě přistálo do mailu a jsem si říkal, tak to by bylo vlastně docela zajímavá výzva s těma zkušenostmi úplně odinut, jako zkusit té škole pomoct. No. A tak jsem napsal dost takový, jako bych řekl, ambiciozní vlastně motivační dopis. A byla to taková zkouška, byla to taková hra pro mě. Jsem byl vlastně zvědavý, jak to přijmou. Říkal jsem si tak, buď prostě budou zaprděný a prostě se to nehne a pochopím to a budu respektovat a nebo je to zaujme, no a ono je to zaujalo. Bylo to super výběrko teda, se kterým jsem se bavil jako při těch pohovorech a prostě jsme se shodli na tom, že to chceme všichni, no.
1: Pohybujete se v hodně pedagogickém prostředí a předpokládám, že kolem sebe máte mnoho kantorů. Nechybí vám na té vaší pozici trošičku to pedagogické vzdělání?
2: Uh-huh. To je dobrá otázka. Mohlo by se zdát, že jo, ale já jsem vlastně obklopený jako fakt expertama, úplnýma na to vzdělávání. Já když jsem vůbec sledoval ty třídní těch mých dětí a když jsem měl možnost pak potkávat se s určitými dalšími pedagogy i právě s těmi, kteří jsou v těch vedoucích pozicích těch jednotlivých středisek, protože máme mateřskou, základní a střední školu, liceum, tak mi došlo, že oni jsou opravdu jako odborníci na slovo zatý a hlavně celý život se v tom vzdělávají a já v nich mám vlastně obrovskou oporu v té pedagogice. Takže já do té pedagogiky jako takový nezasahuju. A naopak vlastně se snažím vyvažovat ty pohledy na to, jak já vnímám tu realitu svoji okolo sebe a jak si myslím, že bychom tu školu měli vést, aby vlastně byla zajímavá pro rodiče, který jsou v podstatě ještě mladší než já, protože teprve se budou jako rozhodovat, kam budou dávat své děti. A myslím si, že to zafungovalo. Teďka to teda je teprve měsíc a půl, to tam jsem, ale myslím, že si jako rozumíme a hodně se v tom podporujeme.
1: Máte zkušenost, protože říkáte, že vaše děti navštěvovaly waldorfskou školu. Přišel jste sem. Lišily se ty dvě waldorfské školy v Praze a tady?
2: No, tak oni byli ve školce předtím a to byla lesní školka, ta tady vlastně není. To je to trošku jako jiný ještě koncept, takový víc jako divoký, kdy moje děti spaly opravdu prostě ve spacácích venku a je to takový. To mi přišlo už jako, mě to hrozně bavilo, asi pro každého to není. Ale jinak ten základ je vlastně hrozně zajímavý, že je opravdu velmi podobný a silný. Že je tam důraz na prožívání vlastně koloběhu roku, což si myslím, že v dnešní době, kdy mám pocit, že občas to tak sviští jako za těma oknama venku, jak někde v televizi, tak to je hrozně důležitý. To tam třeba je stejný. A stejně tak jako to, že se dějí slavnosti, s kterými se propojují různý ročníky, různý věkové skupiny, ale i ty rodiče navzájem. A tak nějak žijou s tou školou, to je to vlastně třeba taky podobný, takže těch rysů toho waldorfského, té pedagogiky, na kterých to stojí, ty jsou z toho jako hodně patrný určitě.
1: Kdo by neměl povědomí o tom, jak waldorfské vzdělávání funguje? Pojďme to přiblížit laikovi, který neví.
2: Uh-huh. Jo, jako já myslím, že to tak zkusíme. Já myslím, že to je právě Obecně to přemýšlím, kudy začít. Třeba když jsem byl se podívat na těch hodinách, jak vypadá, ještě než jsme sem nastoupili, tak mě třeba zaujalo, že se tam velmi pravidelně střídá jako hodně dynamická fáze s takovou fází jako soustředěnosti a ty děti pak jsou schopný vydržet vlastně takový blok spojených dvou hodin, dostanou se mnohem hlouběji do toho tématu a hrozně to baví, protože v jednu chvíli stojí prostě v zástupu na lavicích a na židlích a hrajou na flétnu, ale za pár minut už se zvěnují nějaký látce do hloubky, povídají si mezi sebou. Jo, a to, tak tohle třeba je něco, co je tam důležitý. Zároveň obecně platí, že vlastně hodně se tam buduje jako respekt vůči sobě, hodně je to o nějaký vzájemný pomoci, cítí ten kolektiv. Tím se vlastně hodně nastavují i ty sociální vazby. Co jsou takové jako divizi do života, kterými přijdou úplně klíčový, protože to, že se okolo nás svět bude měnit, to, že AI jako vlastně zrychluje velmi to, jaký informace k nám proudí, tak to vlastně vždycky narazí na to, jestli my jsme schopni to přejmout. Jestli jsme jako osobnost konzistentní nějakým způsobem a připravený na to. A to si myslím, že vlastně tam jsem cítil, že se opravdu děje vlastně jako v těch hodinách i úplně od té první třídy až i u toho staršího, který teďka je v páté třídě, tak vidím, že na to ten důraz tam je kladený. Samozřejmě jako domácí práce, příprava a takovéhle věci. Prezentace úplně automaticky, vlastně zpětná vazba hodně silně. A to mně přijde vlastně všechno směřující jako k tomu, že tam je jako důraz na budování té osobnosti, aby se vlastně v tom světě ty lidi nestratili a věděli, co chtějí. Hmm. No.
1: Nefunguje to tedy tak jako za mých třeba let studentských, kdy jsme dostali slovíčka, naspaměť jsme se biflovali. Takhle to nefunguje. Říkáte domácí práce, domácí úkoly. Jak vypadají ty valdorfské domácí úkoly?
2: No tak samozřejmě, když se dostaneme na nějakou matematiku, tak tam si myslím, že je opravdu nezbytný jako učit se některé věci z paměti a spíše zažívat. Ale třeba jenom to, když jsem viděl, jak se v té třídě učila násobilka, tak to bylo vlastně formou takového jako uspořádání do kruhu, kdy se v rytmu vytleskával násobek. Jsem vlastně, a já jsem byl jsem nějaký násobek, někdo jiný byl vedle mě, nějaký jiný násobek a teďka najednou z toho vznikl takový jako pohyb a díky tomu jsem to zažil a já jsem si říkal, no, tak tohle je úplně skvělý. Jako já jsem na základce, jsme hráli takzvaného zmrzlíka, že paní učitelka říkala příklady a ten, kdo to neřekl, tak musel stát, no já jsem vždycky zůstal stát poslední a jaký jsem z toho asi měl pocit prostě. A to je úplně jako diametrálně odlišný přístup. Takže ono jakoby spousta věcí jsou samozřejmě podobný, jo? Ale to, jakým způsobem se to těm dětem předává. Moje děti pořád zpívají německé písničky v autě. To mě třeba překvapuje, že já jsem to uměl hrozný vztah k té němčině, ale je to vysloveně baví. A když pak jedem někam na výlet, třeba tady za hranice, tak už jsou schopní prostě sledovat nějaký slovíčka a to jsou fakt jako v prvním stupni základní školy a to ta němčina jako druhý jejich jazyk, jo, vedle té angličtiny, takže jako nějakým způsobem se jede samozřejmě podle těch základních osnov, ale to, jak se k tomu dostáváme, je prostě dost svébytný jako v té valdorfské pedagogice.
1: Říká Ondřej Kašpárek, náš dnešní dopolední host.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S námi ve studiu Ondřej Kašpárek, ředitel Waldorfské školy České Budějovice. Taky jsme už naťukli, Ondřej, trošičku téma toho kolektivu ve Waldorfské škole. Pochopila jsem, že ta role kolektivu je velmi důležitá. Učí se právě děti i to fungovat v kolektivu a v případě, že se najde třeba nějaký slabší článek, což se může stát ostatně nejen ve škole, i v zaměstnání, to jednou řešíme. Funguje to tak, že si o tom třeba spolu povídáte, že to řešíte, protože na běžných školách tohle není.
2: Mm-hmm. Je to tak. Je tam vlastně hodně kladený důraz na to ty věci otvírat a dost často i to je tam opravdu ještě i důraz na tu inkluzivitu, že vlastně když se do té školy hlásí přesně někdo, kdo buď spadá do nějaký jako kategorie, že má třeba nějakého toho asistenta, protože má nějaký jako výukový potíže, nebo je z nějaký vyloučený skupiny, nebo má prostě jako nějaký sociální status prostě nestandardní, nebo jak bych to popsal, tak je to vlastně docela žádoucí, protože tím se i jako ukazuje, jak v jakém světě vlastně normálně opravdu žijem a že je potřeba vlastně takovýhle lidi umět integrovat a vzít je jako normálně. A potom myslím si, že ten kolektiv s tím pracuje, a to už se možná jako teda dostáváme do té pedagogické části, kde já nejsem tak silný, ale tak to můžu spíš popsat jako pozorovatel, že si myslím, že tam právě je velký prostor na tu diskuzi mezi sebou. Myslím v té třídě, že tohle jsou všichni ty pedagogové, vlastně se neustále vzdělávají právě v tom, aby byli schopní i takovýhle jako situace moderovat. A vždycky je tam kladný důraz na to, že první ty konflikty se často řeší jako mezi sebou, pak se to musí řešit s tím učitelem a teprve potom postupně je ideálně jako toho jít s těma vyššíma instancema, ale vlastně vždycky je důležitý otvírat to na poli té třídy. A taky si myslím, že často se ty konflikty můžou dít tím, že vlastně do toho nejsou, že o tom ideálně nejsou informovaní rodiče a že vlastně jsou tak trošku odtržený od té školy jako takový, ale u nás to je úplně obráceně, protože my máme vlastně rodičáky každý měsíc. To by se mohlo zdát taky trošku podivný. Je to trošku, řekněme, taková výzva, ale zároveň teď bych řekl commitment, nemám to český slovíčko k tomu, prostě, že ty rodiče, když se rozhodnou dát dítě do waldorfské školy, tak počítají s tím, že jsou součástí té školy, té komunity a že prostě se každý měsíc budou scházet. A tam je prostor pro to, aby se třeba takovéhle věci řešily, jak ten kolektiv vychází mezi sebou, jak vlastně, co tam jako zlepšit. A pak ještě bych možná na závěr dodal k tomu, že zrovna u nás jsou perfektní i programy, kdy k nám jezdí jako externí facilitátoři. A teď si nemůžu přesně vzpomínat, jak se ten program jmenuje, to je docela známý program, ale a oni vlastně určí si nějaký téma, který celý rok vlastně řeší s tou třídou, třeba právě nějaká společná odpovědnost, když se tam zažije nějaký takovýhle jako situace, tak si určí, že by chtěli mít jako facilitovaný diskuze a opravdu několikrát za rok se k ním ten facilitátor, oni jsou dva, se jako přijedou a vlastně baví se o tom, jak to klima v té třídě vlastně jako zlepšovat a nastavovat, což mi přijde teda super. No.
1: Mm-hmm. Já vím, že waldorfské vyučování vypadá jinak nežli v běžné škole, alespoň pokud mám správné informace, tak děti nemají takový ten běžný rozvrh, jako jsme zvyklí, čeština, matika, zeměpis, dějepis, angličtina, ale vždycky se věnují v takových blocích nějakému předmětu. Uh-huh. Jak to funguje a v čem vidíte přednost?
2: Uh-huh. Tak oni ty bloky, oni tomu říkají hlavko, jako hlavní vyučování, jsou to vlastně, se tím začíná. A zároveň ještě možná mluvíte o blokách, tak možná myslíte takzvané epochy, což je vlastně pak takový díl, který pojímá třeba několik týdnů nebo měsíců vlastně zaměření na určitý téma. A díky tomu, ne, že by vlastně třeba, když je epocha jako Česká republika třeba a řeší se prostě pohoří země, kraje, řeky, že by z toho vypadla úplně matika, to samozřejmě tam zůstává. Ale vlastně je na to kladený mnohem větší důraz. No a díky tomu, že je to součástí toho hlavního vyučování, že to vždycky vede ten třídní učitel, tak mají možnost se dostat mnohem hlouběji vlastně v tom tématu a zůstat zůstat něm, což mi přijde praktičtější. A nejenom mně to přijde, ale myslím si, že to je prokázaný, že vlastně, když se jako intenzivně člověk věnuje něčemu, co si dokáže osvojit, tak to obsáhne a pak zjistí vlastně, jestli se v tom jako cítí dobře, jestli ho to baví a chce to rozvíjet nebo ne, ale rozhodně udělá jako kvalifikovanější úsudek i sám pro sebe. Takže v tom si myslím, že to je jako velká přednost. A taky, kdybychom se vrátili k těm blokům v tom dnu, tak tam je důležitý, že oni spolu opravdu začínají, oni se v té třídě na sebe naladí, je prostě potřeba udělat ten první kruh, kdy se vlastně jako z toho možná třeba rozdováděného víkendu nějakým způsobem useberou k tomu, aby byli schopní se vlastně spolu zase naladit a věnovat se tomu, co mají dělat. A pak to má určitý průběh. Neučí se u nás třeba jako ty umělecké disciplíny zvlášť, protože jsou součástí mnohdy právě těch, když je projekt, tak se maluje prostě v rámci toho projektu, nebo jak jsem zmiňoval, hraje se na hudební nástroje. Je to vlastně součástí jakoby ty přirozené výuky, nevyčlenuje se to a to si myslím, že je taky docela věc, která člověka formuje. Hmm.
1: Ve waldorfské škole se děti tradičně tolik nesrovnávají pomocí známek, jako jsme zvyklí, větší důraz je kladen na takové to slovní hodnocení, na vlastní pokrok. Není ale právě schopnost přijmout ten neúspěch, prohrát, zabojovat a srovnat se s ostatními taky důležitou životní dovedností?
2: To myslím, že to je hezká otázka. Myslím, že ale zároveň v sobě jako trochu nese i to možná nějaký jako pochopení, protože to by se tak mohlo zdát. On ten neúspěch je z toho znát, prostě z toho slovního hodnocení. Jenom ho jako je kriticky vymezený a vy víte, co si z toho máte vzít. Je to jako vysvětlený neúspěch, když je tam. Jo? Když je tam to, my totiž to hodnocení slovní neznamená, že tam není neúspěch. To znamená jenom, že je vlastně vysvětleno, jakým způsobem ten člověk má se zlepšit, má pracovat a z toho je úplně jasný, jako kde jsou jeho slabší stránky a jemu je pak úplně jasný, že to může být, že to může přijímat jako neúspěch, ale spíše to motivující k tomu, aby vlastně se snažil tu situaci posouvat a hledat vlastně, kde je to jeho místo. A pak to srovnávání. Oni jsou schopní to srovnávat i v tom slovním hodnocení. Oni to jako vidí, když prostě někdo má si stoupnout a přeříkat básničku, tak prostě je vidět, jestli se to naučil dobře nebo nenaučil. A to prostě, když pak sám se cítí ve srovnání s někým, že to neumí, tak má větší motivaci se to jako naučit. Takže nemyslím si, že by to srovnávání jako takový v rámci té třídy třeba, kde oni vlastně vyrůstají, že by jim chybělo. Takže to...
1: Já naprosto chápu, že vy jako ředitel waldorfské školy musíte být příznivcem tohoto typu vzdělávání, to je samozřejmé, ale přesto všechno dokážete se na to podívat i třeba někdy kritickým okem a říci, tohle je něco, co by v reálném životě mohl být následně problém. Je tam něco takového?
2: Určitě, a já to ale já to z té své pozice spíš vnímám jako z toho, co opravdu jako ředitel té společnosti můžu ovlivnit. To znamená, do té pedagogiky tolik nezasahuju, ale když třeba vidím, že jako mě třeba mrzí, že je, ale opravdu jako jdu dál od té pedagogiky, tak to se omlouvám,
1: nevadí.
2: Ale že mě třeba mrzí, že to pochopení vlastně toho té waldorfské školy je vlastně, nebo vůbec to, že o její povědomí je hrozně malý, a přijde mi vlastně škoda, že celý to hnutí se s tím nechce mnohem víc vlastně jako prezentovat, protože to, jak se o tom tady bavíme, tak prostě mě to dává smysl, že by to mělo znát mnohem víc lidí. A možná, že nějaká taková uzavřenost trošku jakoby brání pak i k tomu, aby třeba jiné školy se na ty absolventy koukaly prostě otevřeněji, nebo třeba i ty rodiče, kteří přemýšlí, kam ty děti dá. Takže já si myslím, že jako v té pedagogice tam nevidím problém, protože to jsou prostě dneska i mladí učitelé, kteří se snaží pořád tu výuku jako měnit. Tam ten systém není jako rigidní, že by se neměnil. Oni se vzdělávají každý prázdniny, jezdí na semináře, kde se učí jako nový a nový věci, jak tu výuku jako upravovat. A tím si myslím, že může být pořád aktuální. A jsou to mladí lidi, kteří mají taky prostě chuť jako sledovat trendy. A já se jim v tom vlastně mým úkolem je v tom jim dát ten prostor, aby tam přesně tohle se jakoby nestávalo. Ale nemám dojem, že by se to dělo.
1: Hmm. Vy jste, Ondřej, ve funkci měsíc a půl, říkám to správně, to nastoupil tak. Jste v polovině srpna. Tak kam byste chtěl posunout tu českobudějovickou valdorfskou školu?
2: Jasně. No tak pro mě, já jsem si tam vlastně, když jsem nastoupil, tak jsem si vytyčil takových jako pět základních bodů, které mi přišly důležitý. Mezi tu první, a to už možná navážu na to, co jsem říkal, je ta samotná propagace toho školství. Myslím si, že bychom měli být mnohem víc vidět, proto i se snažíme vlastně letos pořád, nebo příští rok pořádat takový jako větší jako formu festivalu. Ty naše aktivity, kterých je mnoho, prostě máme orchestr, divadlo, spousta našich rodičů jsou aktivních, tak my bychom chtěli být vidět. Takže to je jako jedna z našich těch priorit. A proto i otvíráme tady na Sanovážným vlastně nový prostor takového komunitního centra, kde si myslíme, že je dobrý zdvihat témata, které nejsou jenom valdorský. Naopak, dneska se tady bavíme vlastně velmi rozsáhle o různých tématech, tak to je přesně to, jaký diskuze a přednášky bych tam chtěl dělat. Druhá, a to je opravdu jako klíčová věc, je vlastně to, že my máme tři různé stupně a že by bylo super, kdybychom proto mohli mít aspoň ty dva z nich spojit dohromady pod do jedné budovy. Myslím si, že to je jako z těch, jak by se ta škola měla rozvíjet, že by měla, teďka my jsme vlastně součástí školy na Máji a jsme tam 20 let a myslím si, že jako jsme za to hrozně vděční, že tam můžeme být, ale zároveň cítíme, že by bylo skvělý, kdybychom mohli mít prostor, který bychom mohli třeba uspůsobit tak, aby dneska odpovídal těm potřebám, mohli jsme to trochu jako rozvinout. Takže to je jako ta druhá z těch priorit a pak si myslím, že té škole můžu pomoct právě tím, že jak se o tom takhle bavíme, jak ji budeme otvírat, že najednou vznikne mnohem zajímavější jako možnost pro nějaká partnerství. A to může být pro partnerství s firmami, kam naši absolventi můžou chodit na praxe nebo se nějak realizovat. Ale stejně tak to může být partnerství, který pomůže té škole třeba při nějakém financování té nové budovy nebo jako nějakých takových rozvojových aktivit, které nás rozhodně čekají. A nebo to bude prostě jenom to, že o sobě budeme vědět a vzájemně se respektovat a i to je vlastně jako úspěch, když se nám podaří. Takže to jsou takový nějaký jako výcud z těch základních bodů, o kterých jsem si předsevzal a pak to jsou tam takový jako nějaká optimalizace samozřejmě procesu, tak mám nějakou manažerskou zkušenost, takže se snažím tam zavádět nějaké jako komunikační prostředky efektivnější a vlastně optimalizovat procesy uvnitř a to už je taková nuda do rádia, ale vlastně je zároveň to velmi důležitý, protože to může ušetřit peníze, ušetřit čas a hlavně energii těm jako všem zaměstnancům, kterým potřebujeme, aby věnovali spíš těm dětem.
1: Vy osobně nelitujete toho, že vaše děti navštěvují a jsou součástí toho valdorfského školství? Chcete v tom pokračovat dál?
2: No rozhodně. Já jsem zatím jsem o tom skoro pevně přesvědčený, že to je opravdu nejlepší způsob. Doporučoval bych ostatním, ať to zváží taky. A

0: Na Stanovážním náměstí na našem liceu, takzvaný Františkův dvůr, to je taková akce, která se koná každý rok a je tam právě ten den otevřených dveří. Ale zároveň máme vlastně i pravidelný dny otevřených dveří ve školce, to je na Rudolfově. Tam dokonce mají možnost rodiče vlastně si přijít jako povídat a chodit do takového klubíku, aby vlastně zjistili, jak se třeba i ta školka liší, protože by se mohlo zdát, že školky se lišit nemůžou, tak opravdu u nás je to taky jakoby trochu jinak zaměřený. A pak si myslím, že určitě je důležitý sledovat náš web a hlavně ty akce, které budeme dělat v průběhu, protože jak jsem naznačil, budou to strašně zajímavé přednášky různých lidí opravdu na témata nejenom jako rozvojový a vzdělávací. A to by mohlo, si myslím, přinést jako velmi, velmi zajímavou skupinu lidí, která třeba v tom najde prostě místo, kde se bude prostě vzdělávat a scházet.
1: Říká Ondřej Kašpárek, ředitel Waldorfské školy České Budějovice, který byl naším dnešním dopoledním hostem. Ondřej, ať se vám daří, jste na začátku nové, předpokládám, životní etapy, jste dokonce přesídlil do Českých Budějovic z Prahy, tak ať se vám tady líbí, vlastně zpátky doma vítejte. A ať je to etapa, na kterou budete dlouho, dlouho vzpomínat a je úspěšná a máte z ní dobrý pocit, vy i vaše rodina. Děkuju. Tak se mějte hezky.
0: Děkuju vám za milý přání a za možnost se tady s vámi o tom povídat a moc si toho vážím.
1: Mějte naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ano, i při dnešku 1. října pro vás máme, přátelé, připravený rozhlasový sloupek. Jmenuje se novinka od Anděla s polámanými křídly. Tušíte, o kom by mohla být řeč? Autor dnešního sloupku Jan Sempírek vám to prozradí v zápětí.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Tu teď knížku Jako anděl s polámanými křídly. O tvorbě, ale hlavně o životě Karla Kryla. Je to skvělá knížka. Nabízí portrét malého muže s kytarou jako tápajícího a duchovního člověka a popisuje i vznik některých Krylových písní. A tohle bych vám chtěl říct. O písni, kterou nejspíš znáte a ze které se stal u táboráků snad až laciný cajdák. Jmenuje se Anděl. Neboli z rozmlácenýho kostela, podle úvodních slov. Je to notoricky známá píseň, kterou začínající kytaristé oceňují pro jednoduché akordy a přeopilí Chunder Boys pro úderné frázování, kterou jsem já sám hrál před půlnocí na studentských akcích, kdy se chtělo spíš už jen hulákat. Přiznám se bez mučení, o textu Anděla jsem do hloubky nikdy nepřemýšlel. Jakýsi obraz zdevastované církevní památky v pohraničí jsem z písně cítil, ale dál jsem ve svých myšlenkách nešel. Nebylo proč. Do tváře jsem Andělovi prostě neviděl. A teď čtu o jejím vzniku, jak na Kryla zapůsobily zdevastované kostely v Sudetech, kam se dostal na vojně. Jak se ho dotkla neúcta k historii a marazmus doby. Tak silně, že jako symbol toho napsal právě Anděla. V 19 letech. Rozumíte? V 19 letech. Jako pardon, ale to samo o sobě je úctyhodný výkon. A stal se malý zázrak. Tuhle večer jsem si v posteli otevřel mobil a vyskočila na mě zpráva, že Krylův anděl opět ožil. Zničená soška, kterou si budoucí autor protest songů přinesl z poničeného barokního kostela ve Velkém Chvojině, se vrátila na své místo. Opravená, i když stále polámaná, jako poděkování písničkáři. A proto, až dopíšu tento sloupek, začnu na mapách to Velké Chvojno hledat, abych se tam za andělem vypravil. Když mi tu novinku sdělil u okna do ložnice, něco to přeci určitě znamená. Thank you.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu Josef, který se nachází ve věži svatovítského kostela v Českém Krumlově. Má hlavní tón B1, průměr 92 cm a váží přibližně 450 kg. Roku 1680 ho ulil Melchior Schurer v rakouském Linci. Na zvonu je latinský a německý nápis, který v překladu zní: ke cti nejsvětější trojice, svatého Františka a svatého Antonína. Druhý autorský nápis je německý a seznamuje nás i se základními funkcemi zvonu. V překladu zní: jsem rozezníván k chvále Boha, živé volám, mrtvé oplakávám. Ulil mne Melchior Schurer v Linci roku 1680. Zvon Josef původně visel v českokrumlovském minorickém klášteře. Roku 1942 byl rekvírován, ale po válce byl roku 1950 navrácen zpět z Rakouska. Minorický klášter byl mezitím komunistickou státní mocí zrušen. Zvon byl tedy zavěšen v kostele svatého Víta. Teď ohlásí

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Uzavírka mostu přes Dobrovodský potok na Pražské Třídě v Českých Budějovicích potrvá zřejmě až do prosince. Klesající hladina Lipenské přehrady odhalila desítky náhrobních kamenů zaplavené Dolní Vltavice. Na dětského ombudsmana Martina Beneše se za prvního půl roku jeho působení ve funkci obrátilo 111 dětí. Zítřek bude stále slunečný, teploty vystoupí ke 23 stupňům. Dobré poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Stavba mostu přes Dobrovodský potok u křižovatky Pražské a Strakonické ulice v Českých Budějovicích potrvá déle. Měla původně skončit na konci září. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je hlavním důvodem zpoždění pozdější zahájení prací na přeložkách inženýrských sítí. Zprovoznění mostu ŘSD předpokládá během prosince. Klesající hladina Lipna odhalila desítky náhrobních kamenů původních obyvatel zaplavené obce Dolní Vltavice. Ta zanikla v polovině minulého století kvůli stavbě Lipenské přehrady. Odborníci z místa odvezli už 12 náhrobků. K některým se jim podařilo spojit i jména pohřbených, vysvětluje ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle.
2: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškazená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
0: První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
3: Jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
0: Vládě dětský ombudsman doporučil zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Postavil se proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí i lidé od 16 let. Středočeský zámek z Štiřín se státu ani na 10. pokus nepodařilo prodat. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se dnes nepřihlásil žádný zájemce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedl, že se o prodej znovu pokusí co nejdřív. Stát se zámek snaží prodat už od roku 2024. Tehdy za něj chtěl 3 miliardy 300 milionů korun. Oproti předchozím dražbám se dnes nabízený areál zmenšil. Majetkový úřad totiž v září část pozemku převedl obci Kamenice. V bývalé ubytovně z 60. let chce obec udělat mateřskou školu.
1: Počasí.
0: Bude jasno až skoro jasno, večer většinou polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, v pátek očekáváme převážně oblačno, večer vyjasňování. Nejvyšší teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace očekávejte v Českých Budějovicích. V Mánesově ulici u Kohynoru se srazilo 5 aut. Na Táborsku došetřují střet 2 nákladních aut u Všechova na hlavním tahu 19. A ještě jedna aktuální informace z Českobudějovicka. Kvůli stavebním pracím ve Starých Hodějovicích budou autobusy linky 11 mimořádně ukončené už v Nových Hodějovicích. Informují o tom dispečeři na síti X bez uvedení dalších podrobností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: u těch dnešních prvních říjnových vás co nejsrdečněji, milí posluchači, vítá a zdraví Adéla Jirkalová, a to 6 minut po 12. hodině. Jak jsem zmínila, je 1. října, svátek má dnes Igor, je to jméno skandinávského původu, které se obvykle vykládá jako hlídající bůh plodnosti. Igorům tedy přejeme jen to nejlepší a komuže budeme gratulovat hned v zápětí. Vážená redakce, prosím vás, zahrajte k narozeninám Vendulce na den 1. října 2026. Paní Vendulka Bartoňková z Prahy, dříve z Jarošova nad Nežárkou, má dnes krásných 31 let. Milá Vendulko, k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ať se máš dobře s Honzíkem a dělají ti radost Barunka a František. To vše ti přejí všichni členové Krojovky. Vendulko, v Krojové družině v Jarošově nad Nežárkou si odmala, ale když si studovala v Praze, tak si se potom vdala a zůstala v Praze a tak, když ti to jde, tak nám uvádíš každý rok folklorní festival v Jindřichově Hradci. Jsi velice šikovná. Letos ti to nevyšlo, ale příští rok ti to snad opět půjde. Vendulko, díky za vše, stojí v dopise a ještě pokračuje. Prosím o písničku Cestička k Milej, hraje Lipkovanka. Děkuji vám všem v rozhlase za krásné písničky, co nám hrajete každý den. Ať se vám vše daří a máte se dobře a hodně posluchačů a zdraví vám přeje vaše stálá posluchačka Vlasta Nejedlá. Moc děkujeme, mimochodem nádherné písmo, také bych si takové přála. Vendulka Bartoňková, té přejeme jako první v dnešních písničkách pro radost. Tady je Lipkovanka.

dnešní písničky pro radost právě teď pokračují dvěma krásnými výročími svatby. 60 let uplynulo ode dne, kdy si své ano řekli Jaroslav a Ludmila Richtářovi ze Strašic v Pošumaví. Mezi všemi si vybrali jeden druhého a dokázali svou vzájemnou láskou mnohé. Vychovali dvě děti, kterým dali veškerou svou lásku. Celý život pracovali a přesto si našli čas na sebe a hezká slova. Přejeme si všichni společně, ať jste stále s námi a jste zdraví. Vaše láska je důkazem, že to všechno má smysl. K vašemu krásnému výročí diamantové svatby přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně hodně moc zdraví, které je nejdůležitější. Máme vás moc rádi. Dcera Miluška a syn Jaroslav s rodinami, včetně vnoučat a pravnoučátek, Jarouška a Amálky. Prosíme o zahrání písničky Vzpomínky od Veselky. Písnička je připravena, poletí do obce Strašice paní Ludmile a panu Jaroslavu Richtářovým a přidáme ještě jedno shodné svatební výročí, tedy 60 let. K výročí 60 let od svatby tentokrát přejeme Aně a Miloslavu Zasadilovým, a sice do Horusic, což je kousek od Veselí nad Lužnicí. 60 let lásky, porozumění a společných chvil. 60 let, kdy jste byli jeden pro druhého oporou. Přejeme vám pevné zdraví a radost z každého dne a ať vám láska září jako diamant ještě mnoho let. Vám ze srdce přeje dcera Štěpánka s přítelem Michalem a vnuk Míra. Máme vás moc rádi, užijte si tento den. To je vzkaz Aně a Miloslavu Zasadilovým do Horusic. Tady už je Veselka Ladislava Kubeše.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
3: Dne 1. října oslaví své 60. narozeniny pan Petr Kokta. Pan Kokta je dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů obce Kašina Hora, ve kterém působí jako starosta sboru. Svou funkci vykonává svědomitě a je nepostradatelný nejen jako člen sboru, ale i jako náš kamarád. Za celý náš sbor mu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě. Přeje sbor dobrovolných hasičů Kašina. A panu Petru Koktovi dorazila ještě jedna gratulace. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Ještě jedny šedesátiny bychom tu měli, a sice budeme gratulaci posílat do Benešova nad Černou paní Jitce Maleninské. Malý hudební dárek posíláme paní Jitce Maleninské z Benešova nad Černou k dnešním 60. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody, hodně radosti a hezkých okamžiků z vnoučaty. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. A my posíláme vejvodovu kapelu.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v první říjnový den. Máme 12 hodin, k tomu 26 minut. Pokračujeme s dechovkou, tedy s písničkami pro radost. Předseda spolku veteránů bývalých vojáků Týna nad Vltavou spolu s jednatelem tím jménem všech členů spolku a výboru přejí k 65. narozeninám pana Luboše Jiříčka z Týna nad Vltavou hodně štěstí, zdraví a životního elánu. Na tvé další pouti životem ti přejeme a zároveň by ti tímto přáním také chtěli poděkovat za aktivní činnost pro spolek. Tak my samozřejmě máme připravené babouky, které jste si v tomto přání pro pana Luboše Jiříčka vybrali a my též srdečně zdravíme do Týna nad Vltavou a k 65. nám přejeme jen to nejlepší. Babouci ještě jednou i v dalším přání. Marie Vojtišková je oslavenkyní a zdravíme ji do obce Předenice u Čkyně. Zdravíme do rozhlasu a prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro naši kamarádku, pro paní Marušku Vojtíškovou z Předenic u Čkyně. Naše partička bude určitě přát osobně a tak nyní jen krátce. Měj se, Maruško, stále dobře, užívej si pohodu a hlavně, ať tě nikdo nezlobí. Zdraví skupinka seriózních seniorů.

Další gratulace míří do obce Sudoměřice u Bechyně panu Luboši Pucovi k 65. Narozeniny už zase slavíš, tu nejoblíbenější písničku ale pořád nevíš. Tak jsme ji sami vybrali a přáníčko přidali. Všeho dost a žádné smutky, občas na pivo do hospůdky. Přejeme i hodně zdraví, všichni pusu posílají. Manželka Milena, děti Markéta, Luboš a Alenka a vnoučata Arnoštek a Andulka. Takové je přání pro pana Luboše Puce a tou písničkou, tím překvapením, bude už za chvíli cikánka Vnadná od kapely Jižani. Přidáme ještě jedny 70. pana Miloše Tuška. Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. I my panu Miloši Tuškovi přejeme jen to nejlepší.

12 hodin, k tomu 36 minut a pokračují prvoříjnové písničky pro radost. Dne 1. října se dožívá významného životního výročí 75 let přítel, včelař, pan Jiří Hucek z Vitějovic. Do dalších let vše nejlepší a pevné zdraví přeje výbor základní organizace Českého svazu včelařů Strunkovice nad Blanicí. Pokud je to možné, tak prosím, zahrajte písničku, a to je překvapení, Včelaři, včelaři. Hrajeme velice rádi veselku a zdravíme pana Jiřího Hucka.

A med se hodí kor v tomto období plném chřipek. Zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. A v dalším dopise stojí: zdravíme redakci písniček pro radost i posluchače a prosíme o předání gratulace a zahrání písničky Když jsme byli ještě mladí od řečické kapely pro paní Zdeňku Vaňkovou ze Štipoklas k jejím krásným kulatinám. Ano, slaví osmdesátiny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přejí paní Zdeňce Vaňkové, zastupitelé obce Horní Kněže Klady se starostou Josefem Drnem. Děkujeme za předání gratulace a zahrání uvedené písničky. Rádo se stalo.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dále posíláme písničku do Pištín paní Lidunce Štěchové ke 82. narozeninám. Milá redakce, prosíme o zahrání naší mamince Lidunce Holoubka od Doubravanky. Naše milá maminko, babičko, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám pevné zdravíčko, lásku, štěstíčko, spoustu radosti, splněných přání, prostě bájodny, které tě budou bavit. Vše nejpřejí Andrea s Vašíkem a Barunkou, Mirka s Jirkou, Deniska s Rozinkou a Kristýnkou, Vlaďka s Romanem a Darinkou, Andrejka s Tomem, Markéta s Natálkou, Markétka s Natálkou, Járou a zbytek rodiny. Moc děkujeme za zahrání. To je opravdu velikánská, závidění hodná, krásná rodina. Paní Lidunko Štěchová, tahle písnička od Doubravanky je samozřejmě pro vás vše nejlepší.

Prosím o zahrání písničky Vzpomínka od Jihočeské Vlachovky pro pana Václava Hovorku ze Zlivy, který oslaví 1. října krásné 82. narozeniny. Vašek je velice milující a starostlivý manžel, táta, děda, milý kamarád milující svoji rodinu a parádní muziku. Milý Vašku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na Dechovce. To přejí manželka Marcelka s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, pošumavský spolek Hezkých holek, klub přátel Pěčnovanky, kapela Pěčnovanka s kapelníkem Mírou Kolářem, hartmanická muzika s kapelníkem Martinem Kubíčkem, Jihočeská Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše toto přání Václavu Hovorkovi Láďa Hřídel. Dnes 1. října se dožívá krásných 85 let paní Marie Nápravníková ze Stanovic. Přejeme jí z celého srdce hlavně hodně dobrého zdraví, radost a pohodu. Za celou rodinu píše manžel a děti s rodinami. Takové jest přání pro Marii Nápravníkovou, i té posíláme Vlachovku.

poslední dnešní oslavenkyní, které gratulujeme, je paní Anna Trávničková z Markvartic u Staré Říše. Slaví 85 let. Mamko, babičko a prababičko, k tvému dnešnímu významnému výročí narození ti všichni ze srdce přejeme hodně zdraví, které tolik potřebuješ, taky štěstí a hlavně velkou radost ze čtyř pravnoučátek Klárky, Lukáška, Edíka a Lucinky. Za celou rodinu blahopřeje dcera. Paní Aně Trávničkové letí ještě jedno přání. Jak kalendář dneska praví v Markvarticích, kdo si slaví? Andulka jí říkají a my jdeme potají. Nesem skromné přáníčko, ať ti slouží zdravíčko. Taky přejem v tento den spokojenost, štěstí jen. Ať splní se ti každé přání, přejem boží požehnání. Hodně lásky, žádné vrásky, chmury ty hoď za hlavu a užívej zábavu. To se svými pravnoučátky vždyť jsou to pro tebe svátky. Určitě ti přijdou přát, slavíš krásných 85. Radost, ať ti dělají, nožky, ať ti běhají. Někdy to jde ale stěží, to víš, roky rychle běží. Žádná z nás už není mladá, na každou to někdy padá, proto buďme veselé ráno rychle z postele. Přivítejme nový den, tobě, ať se splní sen. Ať se ještě dlouho s námi tam v babinci setkáváš. Přejeme k tomu hodně síly a ať dobrou mysl máš. Už nevíme, co ti přát, tak ať každý má tě rád. Tohle přání Andulce přejí holky z babince. I Český rozhlas České Budějovice se přidává se srdečnou gratulací paní Aně Trávničkové z Markvartic a samozřejmě děkujeme za to, že posloucháte písničky pro radost. Vážíme si toho, že vy, naši milí posluchači, jste tam na druhé straně a já samozřejmě, když hovořím tady do toho mikrofonu, tak je skvělá ta zpětná vazba i v rámci písniček pro radost tady od vás. Takže děkuji za pozornost. Adéla Jirkalová se loučí. A zítra výjimečně u dopoledního vysílání. Naslyšenou.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Už se těšíte na zimu?
6: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
5: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
6: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
5: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
7: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Jižní obchvat Tábora odvede tranzitní dopravu z obytné části města. Zazimování a opravy okolí čeká Samsonovu kašnu v Českých Budějovicích. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun. Odpoledne bude slunečné, zítra převážně oblačno, až večer vyjasňování. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do Slap a bude stát víc než 850 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede tranzitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude 5 mostů, včetně jednoho železničního. Výkonný ředitel společnosti M silnice Jan Kroupa řekl, že výrazným prvkem nové silnice, viditelným z okolí, bude betonový oblouk mostu přes řeku Lužnici. Jeho rozpětí bude 107 metrů. Řemeslníci dnes začnou opravovat valounovou dlažbu kolem Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. Podle odborného posudku je skoro 200 metrů čtverečních plochy v havarijním stavu. Na řadě míst kameny chybějí nebo jsou poškozené. Oprava potrvá zhruba 3 týdny. Polovina kašny zůstane vždy přístupná veřejnosti. Jak budou řemeslníci s původní dlažbou pracovat, popisuje mluvčí ČEVAKu Lenka Cimlová.
8: Řemeslníci původní říční valouny rozeberou a rozstřídí. Ty zachovalé očistí a znovu usadí kolem kašny, poškozené a chybějící nahradí stejným druhem kamene. Současně opravíme také lavičky a zkontrolujeme osvětlení.
7: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek, upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
9: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
10: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
9: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
11: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
9: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
12: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
9: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Počasí.
7: Odpoledne bude jasno až skoro jasno, večer většinou polojasno. Teploty vystoupí až na 25 stupňů, na horách naměří do 23. Vítr fouká slabý, ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní. V noci se ochladí až na 8 stupňů. V pátek očekáváme převážně oblačno, večer vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Podle informací na policejním webu je ještě uzavřená silnice 20 po nehodě u obce Sedlec na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
13: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
14: Dobrý den, Alex.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky.
1: Ano. Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě posloucháte můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím nás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem to řekla, jsme už jeli vysílání, takže nic. Jo, nic
1: takže to nejde říct zpátky. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co z toho,
0: bude. Nicméně vy se... Jakoby ne, chystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano, teď. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně v Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15% musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takový specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě. Jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky, Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pradel na Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuji.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do lati jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady říkám, proč to nejde tak rychle. A vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi? Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Oni jsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se naklaníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Alchymista Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako... Ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný. A že mě

0: nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A, takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
1: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zaklatého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
0: Jo,
1: nebo druhé také?
0: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu se určitě na kraj zase, kdyby něco.
1: Kdyby náhodou.
0: Kdyby
1: proč
0: náhodou.
1: Se na sebe neradíváte?
0: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jste mohl, jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách. A dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
1: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená,
0: ano, pozor,
1: že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty,
1: zrychli,
0: tak šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to, jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli. Takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo, a měl jako, premiéru? Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čeká mě, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimo pražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordními pokutami. Firmy mají zaplatit skoro 2 miliardy korun. Den architektury v Písku nabídne procházku po nejstarším panelovém sídlišti Milady Horákové. Pomocí bankovní identity můžou řidiči žádat o nový doklad. V noci klesnou teploty až na 8 stupňů. Zítra naměříme do 23. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. To je nejvyšší sankce, jakou kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat. Podle místopředsedy úřadu Kamila Nejeschleba se společnosti víc než 10 let domlouvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
3: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
2: Úřad při stanovení pokut zohlednil hlavně to, jak dlouho kartel fungoval a jak velkých prodejů se týkal. Do celorepublikového festivalu Den architektury zaměřeného na bydlení se dnes zapojí i Písek. Zájemci si s městskou architektkou Monikou Ješátkovou můžou projít nejstarší písecké panelové sídliště ze 60. let 20. století. Informace doplňuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
4: Procházka bude zaměřena na historický vývoj a chystanou revitalizaci sídliště doktorky Milady Horákové. Zájemcům představí klíčová místa, která budou předmětem budoucích úprav, týkajících se například parkování nebo veřejného prostoru. Sraz účastníků je v 15 hodin před restaurací Olympie.
2: A informace o nových městských projektech ve Vimparku se dnes lidé dozví v baru The Door na přednášce architekta René Dleska v 18 hodin. Žádost o nový řidičský průkaz musí do konce roku v Jihočeském kraji podat ještě 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Jednou z možností je podat ji online na portálu dopravy pomocí bankovní identity. Jak na to řekl výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.
5: Pomocí bankovní identity se přihlásíte na portál dopravy a tam je přímo karta řidiče. To znamená, člověk vlastně už nemusí dalšího nic vyplňovat, tím ztotožněním se jeho data přenesou směrem k portálu dopravy a on už pouze vybere, z jakého důvodu si o ní žádá, zkontroluje si už při vyplněné údaje.
2: Žadateli o nový řidičský průkaz pak už jen stačí vybrat možnost doručení buď na obec s rozšířenou působností nebo na výdejní místo. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů.
1: Počasí.
2: Tak očekáváme převážně oblačno, večer vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Silnice 20 mezi Sedlecem a Lékařovou Lhotou na Českobudějovicku je uzavřená po nehodě traktoru s přívěsem a po dobu odstraňování následků jsou vyznačeny pro osobní i nákladní auta objízdné trasy. Dvě auta se střetla v Hliništi u Strážného na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a první říjnový čtvrtek před dalším podzimním víkendem, který slibuje příjemné počasí i teploty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje a další penzum zajímavých informací. Ustupující hladina Lipna odhalila desítky náhrobků zaniklé Dolní Vltavice. Připomínají původní obyvatele obce, kterou před desítkami let zatopila přehrada. Nejstarší z nalezených kamenů pochází z roku 1849. Na místo nálezu se podíváme v reportáži v této hodině. Rak s největšími klepety a patřičnou dominancí nejvíc imponuje račím samicím. Právě na začátku října začíná jejich rozmnožování. Kladení vajíček může zmařit například stres nebo změna klimatu. Víc uslyšíte už za chvíli. A těšit se samozřejmě můžete i na příjemnou hudbu vašich oblíbených interpretů. V této hodině to budou Phil Collins, který bude přivolávat déšť, Jiří Korn, a právě teď přichází zaspívat svou píseň o jednom dobrotivém Františkovi skupina Buty.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A první dnešní zastavení jihočeského odpoledne obstaráme u vody. Hradci žijí skrytým způsobem života, aktivní jsou v noci a patří mezi samotáře. Vyhledávají se jen v době rozmnožování. U raka říčního a invazního raka signálního je to od října do prosince. Invazní rak signální má výraznou evoluční výhodu v mnohem vyšší plodnosti a rychlejším dospívání. Víc se teď dozvíte v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá si o rozmnožování těchto korýšů povídala s astakologem Milošem Buřičem.
1: Vypadá to tak, že samci začnou vyhledávat samice. Samice většinou zase tak aktivní není v tuhle tu dobu, ale samci se snaží najít co nejvíc samic k oplodnění. Následně po spáření, kdy jim samci předají spermatofory, přilepí jim je ze spodní strany krunýře, dá se říct na bříško, v podstatě jim přilepí spermatofory.
2: Což je
1: sperma, který při kontaktu s vodou stvrdne. Vypadá to jako kus sádry, kdyby jim tam někdo naplácal.
2: Snaží se sameček nějak oblouznit samičku?
1: On ji oblouzní tím, jak je velký, jaký má velký klepeta. To jsou hlavní preference těch samic. Případně, když z nich cítí dominanci, protože oni spolu komunikují i chemicky, takže pakliže ten rak je dominantní, dá to znát vypuštěním ty chemické látky, tak ho budou preferovat před nějakým jiným.
2: To je něco jako feromon?
1: Jo, jsou to feromony.
2: Když už má samice na spodní straně těla spermatofor, co se děje potom?
1: Potom je nějaká prodleva, nějakých pár dní, někdy i díl, pokud se to komplikuje, nějak řekněme podmínkama prostředí, ale většinou je to několik dní, až maximálně týdnů. Bezprostředně před tím kladením vajíček nejdřív dojde k uvolnění jako slizu, řekněme sekretu žláz, který má ta samička na zadečku. A tenhle ten sekret má několik funkcí. Jedna funkce se domníváme, že je v rozpouštění právě těch spermatoforů a aktivaci spermí, to je jedna věc. Druhá věc je, že udrží ty vajíčka v té dutině toho zadečku, protože ona si ten zadeček pěkně sklopí, aby ty vajíčka kladla do něj. To znamená, ty vajíčka se nikde nerozkutálí, neodejdou, ale jsou pěkně v tom sekretu, tam se promíchávají, tam dochází k té fertilizaci, k tomu oplodnění a zároveň umožní ten sekret, že se můžou v klidu připevnit na nožky té samice, které má na zadečku, těm se říká pleopody, a na těchto těch nožkách se potom ty vajíčka inkubují přes celou zimu až do jara.
2: Musí být příhodné podmínky pro to páření?
1: No, obvykle je to funkce všech možných ukazatelů, co v tom prostředí máme. Takže může se stát, že to je někdy dříve, to znamená někdy už v tom září, někdy je to až ke konci října. To záleží hlavně na teplotě a taky na tom, kdy se ten rok nastartuje, ta vegetační sezóna. V dnešní době už můžete vidět samice připravené k páření už třeba v červenci, v červnu, což je docela překvapivé, že už jsou viditelné právě ty žlázy, které produkují ten sekret. Ale neznamená to, že by docházelo k páření už někdy v srpnu, spíš, že už jsou připravený relativně brzo, než by se dalo očekávat.
2: Souvisí to se změnou klimatu?
1: Pravděpodobně ano, protože máme teplejší vzduch, máme teplejší vodu, takže ty zvířata na to tímhletím reagují. Mezi to taky patří samozřejmě délka dne. Říká se, že to má veliký vliv. Já osobně si myslím, že hlavní roli hraje spíš ta teplota. Nicméně pakliže by jí hrála pouze teplota, tak bychom se asi dočkali těch posunů větších. Takže určitě to je nějaký komplex, který patří dohromady. Zase, když ta samice je ve stresu, když třeba poklesne hladina vody, nebo je tam silný predační tlak, tak může to kladení třeba trošku oddálit. Nebo se stane i to, že vůbec nenaklade díky tomu stresu. Nebo když něco vyruší při tom kladení, tak o tu snůžku třeba přijde, protože už nemá zásobu v těch žlázách toho sekretu, aby úspěšně mohla naklást ty vajíčka.
2: Je velikost snůžky závislá na stáří samice?
1: Určitě jo, protože velikost snůžky je závislá přímo na velikosti té samice. Čím je samice větší, má obvykle víc vajíček. To znamená, když ta samice se rozmnožuje poprvé, může mít u toho raka říčního třeba 40-50 vajíček. Když už je to velká samice, tak už má těch vajíček přes 200. V našich podmínkách samice raka říčního, myslím, že jsem viděl jenom málo, které byly větší než 10 cm. Ty samci dokážou dorůst i do nějakých 15-17 cm docela dobře. Těch samic je míň, rostou pomalej, protože mají menší prostor pro svlékání. Právě díky tomu, že dlouhou dobu nosí a starají se o to potomstvo. Zase na druhou stranu, když vezmu invazní druhy raků, tak už jsem viděl výrazně větší samice raka signálního, který si myslím, že jsou schopný nést až 500-600 vajíček.
2: Kolik mláďat se vylíhne z té jedné snůšky a kolik má šanci na přežití?
1: No, to je zajímavá otázka, protože k tomu vylíhnutí má šanci asi veliká část té snůšky. Protože ta samice se aktivně stará, jak jsem říkal, o těch nožkách, na který má přilepený ty vajíčka, tak s nimi aktivně hýbe, to znamená prokysličuje, zároveň probírá nožkama, odstraňuje ty mrtvé, třeba které uhynou, aby ostatní třeba z toho nezaplísnila, takže se o ně stará celou dobu a snaží se, aby byly v co nejlepším prostředí. Pakliže se tohle to povede, tak teda dojde k tomu líhnutí. Troufám si říct, že pokud nejsou nějaké extrémní podmínky, tak třeba i 90% té snůšky dojde k tomu líhnutí a pak začíná ten pravý boj o zdroje. Ona, ta samice, se pak stará ještě i o ty ráčata. V podstatě u některých raků do druhého vývojového stádia, u některých až do třetího vývojového stádia, to znamená, že se musí aspoň jednou nebo dvakrát slíknout přímo u té matky a pak ještě nějakou chvíli vodí a vlastně vábí zpátky k sobě, když je nějaký nebezpečí. Jenomže jak je vypustí, tak už je...
2: Nechává svému osudu.
1: Nechává ano, svému osudu a tam už je potom velká komplikace. Predátoři, kanibalismus mezi nima, ať už jde o větší raky, které je pozřou, nebo oni mezi sebou, protože oni hned začnou nějaké ty agresivní interakce mezi sebou.
2: Kde se rakům říčním nejvíc na jihu Čech daří?
1: To je těžká otázka, protože v dnešní době si člověk řekne, tak ideálně nějaký čistý potůček, ale to jsme se přesvědčili, že v dnešní době nám vysychají. Pak vím o spoustě rybníků, kde se jim daří, ale zase je problém oteplování vody, nízký průtoky, takže i tam je to problematický. Asi bych viděl, pokud bude nějaká trvale chladnější lokalita, hlubší, kde té vody je dostatek. Asi to nejde v dnešní době už generalizovat. Navíc ty lokality, které by možná vyhovovaly víc v dnešní době, to znamená třeba i větší řeky, tak už jsou většinou osídlený těmi nepůvodními americkými druhy. Asi ideál v dnešní době, řekněme, podhůří Šumavy, Šumava, kde jsou pořád ještě toky plné vody a je tam chladnější voda, tak tam je potenciál, že ty populace vydrží nějakou dobu, včetně i nádrží, které se tam vyskytují.
3: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vodopád tónů přenesla na vlny jeho českého odpoledne Helena Vondráčková. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jak se učí násobilka ve Waldorfské škole? Možná úplně jinak, než si pamatujete ze svého dětství. Ředitel Waldorfské školy v Českých Budějovicích Ondřej Kašpárek nám popsal, co ho při návštěvě vyučování překvapilo. A proč jeho děti zpívají německé písničky i v autě? Ukázku z rozhovoru uslyšíte už za chvíli.
1: Když jsem byl se podívat na těch hodinách, jak vypadá, ještě než jsme sem nastoupili, tak mě třeba zaujalo, že se tam velmi pravidelně střídá jako hodně dynamická fáze s takovou fází jako soustředěnosti a ty děti pak jsou schopný vydržet vlastně takový blok spojených dvou hodin, dostanou se mnohem hlouběji do toho tématu a hrozně to baví, protože v jednu chvíli stojí prostě v zástupu na lavicích a na židlích a hrajou na flétnu, ale za pár minut už se zvěnují nějaký látce do hloubky, povídají si mezi sebou. Tohle třeba je něco, co je tam důležitý. Zároveň obecně platí, že vlastně hodně se tam buduje jako respekt vůči sobě, hodně je to o nějaký vzájemný pomoci, cítí ten kolektiv, tím se vlastně hodně nastavují i ty sociální vazby, co jsou takový jako divizi do života, kterými přijdou úplně klíčový, protože to, že se okolo nás svět bude měnit, to, že AI jako vlastně zrychluje velmi to, jaký informace k nám proudí, tak to vlastně vždycky narazí na to, jestli my jsme schopni to přejmout. Jestli jsme jako osobnost konzistentní nějakým způsobem a připravený na to. A to si myslím, že vlastně tam jsem cítil, že se opravdu děje vlastně jako v těch hodinách i úplně od té první třídy až i u toho staršího, který teďka je v páté třídě, tak vidím, že na to ten důraz tam je kladený. Samozřejmě jako domácí práce, příprava a takovéhle věci. Prezentace úplně automaticky, vlastně zpětná vazba hodně silně. A to mně přijde vlastně všechno směřující jako k tomu, že tam je jako důraz na budování té osobnosti, aby se vlastně v tom světě ty lidi neztratili a věděli, co chtějí.
2: Nefunguje to tedy tak jako za mých třeba let studentských, kdy jsme dostali slovíčka, naspaměť jsme se biflovali. Takhle to nefunguje. Říkáte domácí práce, domácí úkoly. Jak vypadají ty waldorfské domácí úkoly?
1: Samozřejmě, když se dostaneme na nějakou matematiku, tak tam si myslím, že je opravdu nezbytný jako učit se některé věci z paměti a spíše zažívat. Ale třeba jenom to, když jsem viděl, jak se v té třídě učila násobilka, tak to bylo vlastně formou takového jako uspořádání do kruhu, kdy se v rytmu vytleskával násobek. Byl jsem nějaký násobek, někdo jiný byl vedle mě, nějaký jiný násobek a teďka najednou z toho vznikl takový jako pohyb a díky tomu jsem to zažil a já jsem si říkal, no, tak tohle je úplně skvělý. Jako na základce jsme hráli takzvaného zmrzlíka, že paní učitelka říkala příklady a ten, kdo to neřekl, tak musel stát, no já jsem vždycky zůstal stát poslední a jaký jsem z toho asi měl pocit prostě. A to je úplně jako diametrálně odlišný přístup. Takže ono jakoby spousta věcí jsou samozřejmě podobný, jo? Ale to, jakým způsobem se to těm dětem předává. Děti pořád zpívají německé písničky v autě. To mě třeba překvapuje. Já jsem to uměl hrozný vztah k té němčině, ale je to vysloveně baví. A když pak jedem někam na výlet, třeba tady za hranice, tak už jsou schopní prostě sledovat nějaký slovíčka. A to jsou fakt jako v prvním stupni základní školy. A to ta němčina jako druhý jejich jazyk, jo. Vedle té angličtiny. Takže jako nějakým způsobem se jede samozřejmě podle těch základních osnov, ale to, jak se k tomu dostáváme, je prostě dost svébytný. Jako.
0: Právě takto může vypadat výuka ve Waldorfské škole podle jejího nového ředitele Ondřeje Kašpárka. V dopoledním vysílání si o tom povídal s kolegyní Hankou Šoberovou. Celý rozhovor je k dohledání na našem webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady /dopolední host. Zítra po 11. k nám zavítá Monika Slavíková, spoluzakladatelka spolku Nebýt na to sama Jižní Čechy, který se stará o pacienty s onkologickou diagnózou.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme na Prachaticko. Lépe řečeno přímo do Prachatic, kde existuje místo, kam si lidé chodí pro pomoc se závislostí. Někdy ale přijdou i ve chvíli, kdy nevědí, jak svou situaci dál řešit. Kontaktní centrum Prevent už 20 let nabízí anonymní a bezplatnou pomoc nejen uživatelům návykových látek, ale i jejich blízkým. Káčko dnes v rámci Týdne sociálních služeb slaví 20 let a na den otevřených dveří zve i veřejnost.
1: Pan Petr zrovna v kontaktním centru Prevent vaří oběd. Co vaříte dobrého?
2: Vařím guláš z konzervy, vepřové ve vlastní šťávě. K tomu si dělám nějakou přílohu ze zeleniny a těstoviny.
1: Voní to moc dobře. Proč chodíte do Preventu nejčastěji?
2: Většinou na výměnu inzulínek. Taky pro jídlo, se přiznám, no. A občas teda na, tady za Hankou na diskuze. A kdybych měl říct plusy a mínusy, tak jako ten mínus tam není žádný, si myslím, podle mě. No.
1: Vedoucí kontaktního centra Prevent Prachatice, Hana Bauerová, si teď zaboxovala do boxovacího pytle. To je dárek pro klienty k tomu, že máte vy teď to výročí.
3: Ano, ano, je to přesně tak. Kontaktní centrum Prevent slaví 20. narozeniny, ale dárek dostali klienti a to v podobě boxovacího pytle. Aby si mohli zasportovat, ale jednak je to vlastně i nějaká taková, řeknu, terapeutická pomůcka.
1: Máte k tomu i rukavice.
3: Máme i rukavice. Velký. A vůbec to v tom nebolí, jako je to fakt super.
1: My jsme teď v jedné z místností, kde sídlíte, protože nabízíte hned několik různých služeb.
3: Naše káčko za těch 20 let ušlo kus cesty, takže ze služby, která původně byla hlavně kvůli výměně harm reduction materiálu, jako injekční stříkačky, vody injekční a podobně, chceme klientům poskytovat i služby, typu třeba, že si u nás mohou uvařit teplé, plnohodnotné jídlo, můžou si u nás vypůjčit knihy, můžou si u nás zasportovat, promítáme filmy.
1: Proč stále rozšiřujete ty služby?
3: V dnešní, jak bych řekla, těžké možná ekonomické situaci jsme zaznamenali, že je tady více klientů bez domova anebo na hranici bezdomovectví a proto jsme vlastně jediným možná místem, kde si můžou právě třeba vyprat prádlo, kde se mohou osprchovat, kde se mohou najíst teplého jídla a kde můžou strávit nějaký jako čas v teple a v nějakém, řeknu, jakoby domácím prostředí, než se zase vrátí na ulici.
1: Dnes se k vám může přijít podívat i veřejnost.
3: Provedeme je tady prostorama kontaktního centra, ukážeme jim, jak to tady u nás funguje a co vlastně za služby poskytujeme, aby jsme se víc nějak přiblížili té společnosti, protože pořád jako se jedná o službu adiktologickou a někdy možná trošku dehonestovanou, tak aby viděli, že to není jenom o tom, že opravdu tady měníme injekční materiál, ale že tady s těmi lidmi pracujeme i tak, aby se nějak posunuli v tom svém životě tím správným směrem.
1: Den otevřených dveří a oslava výročí založení kontaktního centra Prevent potrvá od 9 do 15 hodin. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Další zastávka dnešního jihočeského odpoledne bude u našeho takzvaného Jihočeského moře, které aktuálně spíše připomíná polovypuštěný rybník. Při poklesu hladiny Lipenské přehrady se v posledních dnech objevily desítky náhrobních kamenů ze zaniklé obce Dolní Vltavice. Připomínají původní obyvatele obce, kterou v minulosti zatopila voda. Odborníci teď náhrobky postupně převážejí a řeší, kam je umístí.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující Lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeře, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19.

0: náhrobním kamenu se zachovala nepoškazená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
1: Nejvzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
0: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
1: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a my pro vás máme soutěž o dvě vstupenky na koncert Cello Republic. V pondělí 5. října od 19.

0: 19 hodin vystoupí v českobudějovickém DK Metropol oblíbené violončelové kvarteto Cello Republic. Soubor tvoří čtyři špičkoví hudebníci: Petr Špaček, Matěj Štěpánek, Jan Zeman a Ivan Bokáč. Na jejich koncertech se potkává mistrovská hra na violončelo s humorem, nadsázkou a neotřelým pohledem na hudbu. Cello Republic bourají představu o tom, že klasická hudba musí být vážná a nedotknutelná. V programu s podtitulem No Limits nabízejí originální aranže skladeb napříč žánry, virtuózní výkony a vtipné průvodní slovo. Návštěvníci se mohou těšit nejen na skvělou hudbu, ale také na příběhy, anekdoty a bezprostřední kontakt s účinkujícím. No a teď je tady slibovaná soutěž o dvě vstupenky. Dám vám soutěžní otázku, poté pustíme píseň a během té písně si můžete zavolat na telefonní číslo 221 55 44 11. A teď soutěžní otázka. Kterého z těchto zpěváků nebo skupin Cello Republic ve svém programu také hrají? Může to být Ozzy Osbourne, nebo to může být Elton John, nebo to může být Madonna, nebo Edith Piaf. Jak jsem říkal, dáme si píseň, během které můžete zavolat na telefonní číslo 221 55 44 11 a následně vyhrát dvě vstupenky na koncert Cello Republic.
1: Dva večery

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my soutěžíme o dvě vstupenky na koncert skupiny Cello Republic. A já už mám na telefonu paní Jarku, které přeji pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, paní posluchačka Jarka Přeborsko.
0: My vás zdravíme z Českého rozhlasu České Budějovice a já vám teď položím ještě jednu soutěžní otázku. Kterého z těchto zpěváků nebo skupin Cello Republic ve svém programu také hraje? Za A by to mohl být Ozzy Osbourne, za B Elton John, za C Madonna nebo za D Edith Piaf?
1: Myslím si, že je to Ačko Ozzy Osbourne.
0: A to si myslíte správně. Já vám gratuluji, vyhrála jste dvě vstupenky. Přeji vám pěkné odpoledne, užijte si koncert a vydržte nám na telefonu.
1: Ano, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Po 5 letech schválil Jindřichův Hradec rozsáhlou změnu územního plánu. Ode dneška spadá agentura Czech Tourism pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Veletrh studentských příležitostí Obzor se poprvé odehrál v Českých Budějovicích. Zítra bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Změnu územního plánu Jindřichova Hradce schválili včera tamní zastupitelé. Zapracovali do něj zhruba 120 podnětů, přibližně 70 požadavků podali obyvatelé, další navrhlo město. Příprava změny začala už v roce 2021. Dvakrát se k ní mohla vyjádřit taky veřejnost.
2: Změna upravuje využití řady konkrétních pozemků. Někde nově umožní třeba stavbu domu, garáže nebo přístavby. Jinde přizpůsobuje územní plán tomu, jak se pozemek skutečně využívá. Aktualizovaný plán lidé najdou na webu města a v jeho geoportálu. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to vítal. Předseda představenstva příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Odvolali ho středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Pokračuje náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.
3: Provoz příbramské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu a celá tato událost se provozu nemocnice nijak nedotýká. V příštím týdnu proběhne jednání představenstva nemocnice, které navrhne další postup týkající se statutárních orgánů.
1: Honěk do pozice nastoupil na začátku září. Potvrdil, že v nemocnici končí. Situace ho prý mrzí, ale je to podle něj rozhodnutí vlastníka nemocnice. Jediným jejím akcionářem je Středočeský kraj. Co všechno můžou mladí lidé dělat při studiu střední školy, ukázal první ročník veletrhu Obzor v Českých Budějovicích. Představilo se na něm 12 aktivních středoškoláků a 15 studentských organizací. Akci připravil jihočeský studentský parlament. Jeho předseda Vojtěch Švojgr vysvětluje, čím se liší od jiných veletrhů pro studenty.
4: Naším cílem je budovat i komunitu aktivních středoškoláků a právě z toho důvodu se snažíme inspirovat k tomu dělat něco sám od sebe. Ne, že nám je něco jenom předhozeno nebo že opakujeme to, co nám někdo řekne, ale mít vlastní iniciativu něco dělat. A to si myslím, že jak dlouhodobý cíl je Českého studentského parlamentu jako hlavního organizátora, tak cíl veletrhu středoškolských příležitostí Obzor.
0: Počasí.
1: Tak očekáváme převážně oblačno, večer vyjasňování oblohy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle informací na policejním webu je stále ještě uzavřená silnice 20 mezi obcemi Sedlec a Lékařovou Lhotou na Českobudějovicku. Dvě auta se střetla v hliništi u Strážného na Prachaticku a traktor s motorkou se srazil v Malontech na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

15 hodin a 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne. Na počasí opět nádherný čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny. A my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i s tou správnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, jaká paprička je ta nejpálivější. Pokud ne, nezoufejte, dozvíte se to v dnešním pikantním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Šípek známe jako podzimní klasiku, ale víte, že existuje růže, která má plody mnohem větší, masitější a v kuchyni z nich můžeme mít pořádnou zásobu? Za chvíli to probereme v dalším vydání Přírodní lékárny. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete, těšit se můžete na německou zpěvačku Sandru, Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho a právě teď na skupinu Žlutý pes, která má pro vás jasný vzkaz. Modrá je dobrá.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne a my se teď vydáme na podzimní procházku do našich zahrad. Šípek patří k podzimu stejně jako barevné listí nebo první chladná rána. Většina z nás ho zná především jako zdroj vitaminů a základ pro oblíbený šípkový čaj. Pro tentokrát nezůstaneme jen u klasického šípku. V rozhovoru Hanky Šoberové s bylinkářkou Silví Hovorkovou si představíme jeho zajímavou alternativu.
1: Šípek to je prostě takový český bylinkářský gro, si myslím. Jednak je strašně hezký, k té růži i všichni máme takový hezký vztah. No, je to prostě poklad.
2: Pojďme doporučit nějakou alternativu šípku.
1: Alternativa šípku je růže sfraskalá. Růže sfraskalá je taky keř, je šípku podobný, ale ten habitus, nebo to, jak prostě vypadá, tak je taková jako plnější. A poznáme ji podle toho, že ona nádherně kvete na jaře, má takový plný purpurový květy, který krásně voní. A když potom udělá šípky, tak ty šípky jsou červený, nebo takový ty oranžo-červen, stejný jako u šípku, ale jsou placatější. A ta růže sfraskalá je pro sběr lepší v tom, že ona má silnější dužinu a má ji takovou sladší. Takže když se z ní potom vyrábí marmeláda nebo šťáva, tak vlastně ta výtěžnost toho je vyšší. Ale účinky jsou stejný jako u našeho šípku.
2: Navíc šípek z téhle růže má mnohem víc té dužniny, je to tak?
1: Je to tak. Ta dužina je taková silnější a je i šťavnatější.
2: Jaká je typická vlastnost téhle růže z fraskale?
1: Ono se jí říká tank mezi šípkovými keři, protože ona je strašně životaschopná, nevadí zasolená půda nebo půda, která není úplně bohatá, ona prostě jede. A strašně snadno se množí takovými těmi kořenovými výmladky a prostě když se jí někde zalíbí, tak to tam opravdu obsadí. Takže dokonce myslím, že v některých evropských zemích je zakázaná, protože se tam přemnožila a pak začala zase ubírat prostor ostatním druhům.
2: Pojďme si z šípku růže sfraskalé něco připravit. Co by to bylo? Co vy tak nejraději, Silvie, připravujete?
1: No nejlepší je marmeláda, protože ta jako na tu zimu se vždycky hodí, zvlášť když je divočina. A ta příprava je úplně stejná. Prostě musí se ty šípky, nejlepší je si je přes noc namočit, nechat je pořádně nabobtnat, druhý den povařit. Možná, že je i lepší dát si tu práci a vyloupat si ty pecičky zvlášť, ale je to strašná moročina. Ale je to úplně klasická příprava marmelády. Rozvařit, přesít to. Ta dužina obsahuje dost pektinu, takže už většinou se ani další pektin tam přidávat nepotřebuje. Ono to krásně zželíruje a udělá to krásnou marmeládu. A dochutit každý podle sebe. No, někdo to má rád hodně sladký a někdo to má rád zase naopak takový štiplavější a přírodnější s tou trpkostí.
2: Dají se tyto šípky taky běžně usušit a uvařit z nich čaj jako z normálního šípku? Dělá se to?
1: Dělá se to, ale zase tady asi bych šla do té klasiky naší. Ty šípky nejlepší jsou buď nakrájet nebo nějak nadrtit, ale potom pozor, až si bude ten čaj připravovat, tak je lepší cedit ho přes nějaký plátínko anebo třeba přes filtr, který dáváme do kávovaru, protože oni jak obsahují hodně těch chloupků, tak to potom může vadit.
0: Tak to byla růže sfraskalá, její velké masité plody. Možná méně známa než klasický šípek, ale podle všeho rozhodně stojí za pozornost. Zvlášť pokud máte rádi domácí marmelády a podzimní zásoby z přírody.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, které v rámci Jihočeského odpoledne nyní zůstane v Jihočeské metropoli, kde navštívíme veletrh Obzor. Vlastní časopis, filmová tvorba, věda, sport nebo třeba dobrovolnictví. I k tomu se mohou středoškoláci dopracovat mimo vyučování. Na prvním ročníku veletrhu Obzor v Českých Budějovicích potkali vrstevníky, kteří už něco vlastního rozjeli a mohli zjistit, kde a jak se zapojit sami.
1: Když vás něco baví, může to být cokoliv, může to být hudba, může to být nějaký dělání TikTok tanečku. A tak prostě se nebojte to dělat. Dělejte úplný blbosti, třeba z toho potom něco bude, a když ne, tak aspoň budete dělat to, co vás baví.
2: Jednou z přednášek, kterou příchozí mohli absolvovat, vedl motivační řečník, nebojím se to takhle říct.
3: Matěj Šebeš. Byla o všech možných věcech, které můžeme dělat ve volném čase a hlavně to, abychom se nebáli je dělat.
2: A vy jste mluvil konkrétně o filmovém střihu.
3: Z začátku mě to bavilo, ale časem jsem se už dostal k lidem, kteří to dělají profesionálně, takže teď už to dělám na takový poloprofesionální až profesionální úrovni.
2: Ale učil jste se sám?
3: Učil jsem se sám kompletně.
4: Já bych chtěl říct, že je to teda jako hrozně zajímavý, a vůbec jsem to o tobě nevěděl, ale chtěl bych se teda jako zeptat, jak ses dostal třeba k té tvorbě pro ty vary.
2: Tady posluchače vlastně zaujala zkušenost z Karlových varů.
3: To je asi pořád moje největší zkušenost úplně, protože to je fakt úplně jiný svět.
5: Veletrh středoškolských příležitostí Obzor je veletrh určený pro středoškoláky a základoškoláky, kteří se chtějí více dozvědět o veškerých možnostech toho, co můžou dělat mimo školu.
2: Program veletrhu studentských příležitostí představuje Vojtěch Švojger, předseda studentského parlamentu Jihočeského kraje.
5: Představujeme celkově 12 inspirativních středoškoláků z různých oblastí od kultury, vědy, sportu a participace. Zároveň představujeme mnohé organizace, takzvaně od středoškoláků pro středoškoláky.
2: U jednoho stánku se představil časopis Ve dne měsíčník, který představuje jeho šéfredaktorka
6: Kristýna Šulcová. Dny měsíčník jsou studentské noviny, jsou tvořeny převážně studenty středních škol. Píšeme o tématech, které nás zajímají, a ne vždycky jsou to úplně reportážní věci, jsou to dost často nějaký autorský texty, nějaký příběhy, prózy. Máme tam i kolonku na poezii a je to všechno podbarvené nějakou ilustrací od dalších studentů, takže to je takový živější a řekla bych osobnější.
7: Já jsem Natálie Chudová. Mě tady moc zajímají ty zkoušky a ty stories, co tady mají, protože to dává víc k té cestě, kam můžeme na ty školy a jak oni se to vlastně sami zažili.
2: Veletrh studentských příležitostí je letošní novinkou, kterou Jihočeský studentský parlament pořádá poprvé. Inspirovat se na něj přišlo víc než 100 středoškoláků. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Jihočeské odpoledne. Už jste možná dnes dopoledne v našem vysílání slyšeli, že začal v Nových Hradech Jihočeský kytarový festival. My teď míříme přímo na jedno z koncertních míst, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z hotelu Maj, konkrétně tady ze společenského sálu, kde je jedno z festivalových míst Jihočeského kytarového festivalu. Právě teď tady zkouší velký kytarový soubor, možná slyšíte v pozadí tu hudbu, zrovna hrají Michaela Jacksona, Billie Jean písničku, a je to soubor složený z žáků základních uměleckých škol, ale i středních škol a jejich pedagogů. A sjeli se sem žáci z celé republiky. No a právě tím je tenhle festival docela výjimečný, protože zatímco většina hudebních přehlídek se zaměřuje hlavně na studenty konzervatoří a vysokých škol, tak Jihočeský kytarový festival klade důraz na žáky základních uměleckých škol. No a já jsem tady teď s organizátorkou Karolínou Vobořilovou, tak se jí ptám, jak se vlastně za těch 10 let existence festivalu, jak vnímáte ten zájem dětí o hru na strunné nástroje a vůbec tu kvalitu mladých interpretů?
3: Tak dobré odpoledne, já vás všechny vítám a jsem ráda, že si s vámi mohu takhle popovídat. A myslím si, že ten nástroj je velmi oblíbený a že je čím dál tím více žáků a studentů vlastně i na středních školách. Možná je to i tím, že ta kytara je multižánrová, že to není jenom klasická kytara, ale jak možná slyšíte v pozadí, můžete hrát i populární hudbu, rockovou a ten zájem určitě je stále.
2: No a právě i mladí muzikanti budou mít pak hlavní slovo na závěr celého festivalu. Tak co se chystá?
3: Chystá se závěrečný koncert právě vlastně těchto souborů, kde budou i dvě světové premiéry, Petra Hanzlíka a Milady Kares, skladatelů. A tento koncert bude ve 14.30 právě zde v hotelu Maj v Nových Hradech.
2: A dnes je tedy první den festivalu, začíná to tady právě těmito zkouškami a večer už je ten velký úvodní večerní koncert. Tak co dnes čeká návštěvníky?
3: Dnes se těšíme na mladé laureáty, českou kytaristku Markétu Hejdovou a na ukrajinského kytaristu, velmi úspěšného interpreta klasické kytary Marka Zemlianského. Začne v 19 hodin.
1: Petře, slyšeli jsme pozvánku na úvodní i závěrečný koncert. Vyber prosím z programu ještě nějaké zajímavosti.
2: Ten program se tady odehrává v Nových Hradech až do neděle a obsadí spoustu míst přímo tady ve městě. Třeba i místní hrad, kde bude třeba v sobotu po celý den prezentace kytarářů. Na místním zámku jsou zase doprovodné programy pro žáky se studenty konzervatoře. No a z těch velkých večerních koncertů bych osobně vyzdvihl sobotu, kdy od 19 hodin vystoupí v divadelním sále zámku světově uznávané kytarářů. Kytarové duo Siqueira Lima, to je jihoamerické duo Fernando a Cecilia a koncertují po celém světě. I dokonce si můžete podívat na YouTube takové slavné video, které má miliony shlédnutí, kde hrají společně na jednu kytaru. A jsou to takový mistři úprav a transkripcí. Vybudovali repertoár sahající od západní klasické hudby až po latinsko-americkou lidovou hudbu se zvláštním důrazem na brazilskou tvorbu. Jinak já doplním, že všechny ty detailní informace o programu a o festivalu najdete na stránkách Základní umělecké školy Trhové sviny.
1: Tolik z Nových Hradů náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, děkujeme a přejeme příjemné odpoledne.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a připraveno je další vydání řidičské abecedy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty a počasí jsou aktuálně velmi příjemné a na víkend by to nemělo být o moc horší, ale raději se ještě zeptáme odborníků. Jaké počasí můžeme očekávat v příštích dnech? To nám prozradí meteorolog Tadeáš Gregor, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáši, jak bude v noci a zítra tedy v pátek?
2: V noci bude polojasno, od západu pak postupně až oblačno, a to zejména s vysokou průsvětnou oblačností. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 5 stupňů a bude vát slabý. Na východě kraje zpočátku mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude k ránu měnit na proměnlivý. No a zítra během dne převážně oblačno a večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách 18 až 21 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, teploty ráno 10 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až 4 stupně a odpolední maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr, během dne místy přechodně mírný východní nebo jihovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: V neděli už to taková sláva nebude, že ano?
2: V neděli bude oblačnosti více, ráno bude většinou polojasno, během dne od západu oblačno až zataženo. Odpoledne jen s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout slabé přehánky, ale spíše to bude bez deště. Nedělní hraní minima 9 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až 3 stupně a odpolední maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno a večer bude i klidno.
1: A čím nás mimo dalších pracovních povinností přivítá nový týden?
2: Pondělí bude oblačno až polojasno, teploty ráno klesnou na 11 až 7 stupňů, při malé oblačnosti budou pouze kolem 5 stupňů Celsia a odpoledne vystoupají na 17 až 21 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ráno a večer bude i klidno.
1: Říká Tadeáš Gregor, díky, pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko i dnes v noci a dopoledne útočilo na Kyjev. Ukrajina se kvůli náletům potýká s výpadky elektřiny. Jindřichův Hradec podpoří dalšího praktického lékaře 500 000 dotací. Pomocí bankovní identity můžou řidiči žádat o nový doklad. Zítřek bude převážně oblačný s teplotami do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusko pokračuje v každodenních útocích na Kyjev. Na ukrajinskou metropoli dnes mířila už asi stovka proudových dronů. Kvůli úderům na ukrajinskou energetiku se země znovu potýká s dlouhými výpadky elektřiny.
2: V Kyjevě ruské proudové drony zasáhly obytný dům a školu. Děti byly v době vzdušného poplachu v krytu. Dopoledne ruský dron zasáhl jižní most v Kyjevě, kterým vede i trasa metra, a jedna ze souprav mostem v době útoku právě projížděla. Strojvedoucí ale ducha přítomně zvýšil rychlost a nebezpečí ujel, uvedla televize Pátý kanál. Rusko útočilo i na Oděsu, kde jeden z proudových ruských dronů narazil do podnikatelského centra. Dva lidé byli zraněni, uvedly oděské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval o tom, že ukrajinské drony zasáhly objekt v Černém moři, tedy zřejmě loď, a dále ropnou infrastrukturu v Samarské oblasti a startovací zařízení i sklady dronů v Orelské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Jindřichův Hradec dá 500 000 korun novému praktickému lékaři. Příspěvek schválili zastupitelé na svém středečním zasedání. Město podobným způsobem podporuje příchod lékařů dlouhodobě. Peníze už v minulosti získali 4 praktičtí lékaři i zubaři. Jaké podmínky musí lékař pro získání podpory splnit, popisuje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
3: Pravidla podpory jsou nastavena tak, že musí mít smlouvu se zdravotníma pojišťovnama, musí poskytovat zdravotní péči minimálně 3x týdně u nás ve městě a buď to převezme stávající kmen, nebo nabírá nové pacienty.
0: Žádost o nový řidičský průkaz musí do konce roku v Jihočeském kraji podat ještě 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Jednou z možností je podat ji online na portálu dopravy pomocí bankovní identity. Jak na to řekl výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.
4: Pomocí bankovní identity se přihlásíte na portál dopravy a tam je přímo karta řidiče. To znamená, člověk vlastně už nemusí dalšího nic vyplňovat, tím ztotožněním se jeho data přenesou směrem k portálu dopravy a on už pouze vybere, z jakého důvodu si on žádá, zkontroluje si už při vyplněné údaje.
0: Žadateli o nový řidičský průkaz pak už jen stačí vybrat možnost doručení buď na obec s rozšířenou působností nebo na výdejní místo.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla u Roudného na Českobudějovicku a traktor s motorkou u Malont na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
1: Humoriáda.
7: Nosím černý brýle.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. Za to nestačíte, ale
0: hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není říct řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, Pobi ho neznal, teď to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chtěl něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na picklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrnej.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo filmu, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva jo. a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
3: Můj vole, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo, jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Co... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
0: tak mu všichni záviděli.
1: To byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás, je pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šipkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Raubertovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý.
7: A pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, pořádem. Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořád v televizi, to bylo 6 rán do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 rán do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to
4: přesně. Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české.
7: Ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 95?
4: Jsem neměl
2: prostě. V tom nejel, ale šum.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: No, to já když tu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak, pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
4: Halo.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli říct hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Yeah.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že?
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě no, pane Švajda.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne? Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: Já jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Aha. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A on říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob, jak si přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala
4: jste
3: Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem vám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No,
3: já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještší. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych chtěl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct šípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmíte hnout brvou.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často nebývá, ale zase sestava Náružní Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den,
5: pane. Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych též hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme.
8: Děkujeme.
4: Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré,
4: dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče a úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbička.
4: A my vám děkujeme.
10: Nasledanou.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano,
11: jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám...
11: Opravdu
5: já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to
11: ano,
5: takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let, no.
4: A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky
5: měl...
4: těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví na tom a tohle. Ale řekl bych, že tak ty

0: Mezitím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
1: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
1: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
1: Ale no tak. No
2: je to prý ze švestek?
1: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no protože ano. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
1: Proč?
2: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
1: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
2: Ráno nebo večer?
1: Večer,
2: no.
1: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
1: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
2: Ne, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
1: No
2: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
1: No, počkejte.
2: Čím budu rozdávat?
1: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
2: Na půl hodiny.
1: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
2: Já myslím.
1: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
2: Dešťovou vodou.
1: A po půl hodině namáčení hlavy té dešťové vodě.
2: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
2: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No... Samozřejmě.
2: Víte co?
1: A jak ráda.
2: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam sebou plesklo a začal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka z Todně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na shledanou.
1: Mějte se jo, dobře. Na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy spoku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Mě je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám, to je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, to...
6: No,
7: vidíte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíráček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hrůza, to je, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. Ta by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle.
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Ajte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknu v noha, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po 5 letech schválil Jindřichův Hradec rozsáhlou změnu územního plánu. Veletrh studentských příležitostí Obzor se poprvé odehrál v Českých Budějovicích. Až 900 nových hasičů by chtěl do 5 let přijmout jejich nový ředitel. Zítra bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Změnu územního plánu Jindřichova Hradce schválili včera tamní zastupitelé. Zapracovali do něj zhruba 120 podnětů, přibližně 70 požadavků podali obyvatelé. Další navrhlo město. Příprava změny začala už v roce 2021. Dvakrát se k ní mohla vyjádřit taky veřejnost.
4: Změna upravuje využití řady konkrétních pozemků. Někde nově umožní třeba stavbu domů, garáže nebo přístavby. Jinde přizpůsobuje územní plán tomu, jak se pozemek skutečně využívá. Aktualizovaný plán lidé najdou na webu města a v jeho geoportálu. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Co všechno můžou mladí lidé dělat při studiu střední školy, ukázal první ročník veletrhu Obzor v Českých Budějovicích. Představilo se na něm 12 aktivních středoškoláků a 15 studentských organizací. Akci připravil Jihočeský studentský parlament. Jeho předseda Vojtěch Švojgr vysvětluje, čím se liší od jiných veletrhů pro studenty.
5: Naším cílem je budovat i komunitu aktivních středoškoláků a právě z toho důvodu se snažíme inspirovat k tomu dělat něco sám od sebe. Ne, že nám je něco jenom předhozeno nebo že opakujeme to, co nám někdo řekne, ale mít vlastní iniciativu něco dělat. A to si myslím, že jak dlouhodobý cíl Českého studentského parlamentu jako hlavního organizátora, tak cíl veletrhu středoškolských příležitostí Obzor.
2: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
6: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce a měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
2: Do funkce nastoupil Legner dnes. Nahradil bývalého generálního ředitele Vladimíra Vlčka, který skončil ve funkci v polovině července.
3: Počasí.
2: Páteční obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ke střetu auta a cyklisty došlo na silnici 409 u Turovce na Táborsku a dvě auta se srazila u Roudného na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po páté je našimi redaktory a editory opět pečlivě připraveno nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme obvyklou porci publicistiky z našeho regionu a přidáme další písničky, které nestárnou. Vydáme se k Lipnu, kde ustupující voda odhalila náhrobky ze zaniklé Dolní Vltavice. A zaměříme se také na komunální volby. Představíme kandidující strany a hnutí ve Strakonicích. To jsou některá z hlavních témat dnešního Dne v kraji. A jaká bude hudba? O vaši dobrou náladu se postarají Bruce Springsteen, Petr Muk a právě teď Alice Springs. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena kolegyně Lenka Rybáčková se zpravodajským přehledem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkné odpoledne. Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do Slap a bude stát víc než 850 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, řekl výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
3: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
2: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let do roku 2080 a 2082, informoval dnes novináře mluvčí elektrárny Marek Sviták. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Kontaktní centrum Prevent v Prachaticích slaví 20 let od svého založení. Každý rok jeho služeb využije zhruba 200 klientů. S pracovníky centra mají dohromady téměř 2,5 tisíce kontaktů. Káčko jim nabízí anonymní a bezplatnou pomoc při řešení závislostí i dalších problémů. Komu je služba určená, doplnila vedoucí kontaktního centra Prevent Prachatice Hana Bauerová.
4: Naše služba je prioritně určena pro uživatele návykových látek, ať už legálních, jako je alkohol, anebo nelegálních. Na Prachaticku nejsou úplně služby pro lidi bezdomova, nebo není jich možná dostatek, tak nabízíme služby i těmto klientům.
2: Nadace Partnerství podpoří v Česku dalších 9 projektů ve volné krajině. Necelých 400 tisíc korun věnuje na obnovu starých sadů a alejí i výsadbu nových stromořadí. O výsledcích další grantové výzvy informovala Jana Hlomčík-Leitnerová. Mezi podpořenými projekty je na jihu Čech například obnova ovocného stromořadí podél Sovovy stezky u Pacova na Pelhřimovsku. Do ní se zapojí také studenti. Nová Bystřice na Jindřichohradecku zase obnoví krajinou zeleň v lokalitě Skalka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: odpoledne v našem kraji je v plném proudu a my přidáme další hudbu a zajímavé informace, tentokrát z Lipenska. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Při poklesu hladiny Lipenské přehrady se v posledních dnech objevily desítky náhrobních kamenů za zaniklé Dolní Vltavice. Připomínají původní obyvatele obce, kterou v minulosti zatopila voda. Odborníci teď náhrobky postupně převážejí a řeší, kam je umístí.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na řád, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
1: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen, je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl, a ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
2: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
1: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
2: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
1: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
2: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Komunální volby 2026.
4: Komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas vám každý všední den v 17:30 představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Jihočeského kraje. Včera jsme navštívili Prachatice. Dnes se vydáme o kousek vedle do Strakonic. Poslouchejte nás, tedy zhruba v 17:30.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Ondřej Kašpárek má ve Waldorfské škole své dvě děti a ještě před nástupem do jejího vedení se byl podívat přímo ve výuce. Zaujalo ho, jak se během hodin střídá pohyb a soustředění, ale také způsob, jakým se děti učí věci, které bychom se my možná prostě jen nadrtili. Třeba násobilku.
1: Když jsem byl se podívat na těch hodinách, jak vypadá, ještě než jsme sem nastoupili, tak mě třeba zaujalo, že se tam velmi pravidelně střídá jako hodně dynamická fáze s takovou fází jako soustředěnosti a ty děti pak jsou schopný vydržet vlastně takový blok spojených dvou hodin, dostanou se mnohem hlouběji do toho tématu a hrozně to baví, protože v jednu chvíli stojí prostě v zástupu na lavicích a na židlích a hrajou na flétnu, ale za pár minut už se zvěnují nějaký látce do hloubky, povídají si mezi sebou. Tohle třeba je něco, co je tam důležitý. Zároveň obecně platí, že vlastně hodně se tam buduje jako respekt vůči sobě, hodně je to o nějaký vzájemný pomoci, cítí ten kolektiv. Tím se vlastně hodně nastavují i ty sociální vazby, co jsou takový jako divizi do života, kterými přijdou úplně klíčový, protože to, že se okolo nás svět bude měnit, to, že AI jako vlastně zrychluje velmi to, jaký informace k nám proudí, tak to vlastně vždycky narazí na to, jestli my jsme schopni to přejmout. Jestli jsme jako osobnost konzistentní nějakým způsobem a připravený na to. A to si myslím, že vlastně tam jsem cítil, že se opravdu děje vlastně jako v těch hodinách i úplně od té první třídy až i u toho staršího, který teďka je v páté třídě, tak vidím, že na to ten důraz tam je kladený. Samozřejmě jako domácí práce, příprava a takovéhle věci. Prezentace úplně automaticky, vlastně zpětná vazba hodně silně. A to mně přijde vlastně všechno směřující jako k tomu, že tam je jako důraz na budování té osobnosti, aby se vlastně v tom světě ty lidi neztratili a věděli, co chtějí.
2: Nefunguje to tedy tak jako za mých třeba let studentských, kdy jsme dostali slovíčka, naspaměť jsme se biflovali. Takhle to nefunguje. Říkáte domácí práce, domácí úkoly. Jak vypadají ty waldorfské domácí úkoly?
1: Samozřejmě, když se dostaneme na nějakou matematiku, tak tam si myslím, že je opravdu nezbytný jako učit se některé věci z paměti a spíše zažívat. Ale třeba jenom to, když jsem viděl, jak se v té třídě učila násobilka, tak to bylo vlastně formou takového jako uspořádání do kruhu, kdy se v rytmu vytleskával násobek. Byl jsem nějaký násobek, někdo jiný byl vedle mě, nějaký jiný násobek a teďka najednou z toho vznikl takový jako pohyb a díky tomu jsem to zažil a já jsem si říkal, no, tak tohle je úplně skvělý. Jako na základce jsme hráli takzvaného zmrzlíka, že paní učitelka říkala příklady a ten, kdo to neřekl, tak musel stát, no já jsem vždycky zůstal stát poslední a jaký jsem z toho asi měl pocit prostě. A to je úplně jako diametrálně odlišný přístup. Takže ono jakoby spousta věcí jsou samozřejmě podobný, jo? Ale to, jakým způsobem se to těm dětem předává. Moje děti pořád zpívají německé písničky v autě. To mě třeba překvapuje. Já jsem to uměl hrozný vztah k té němčině, ale je to vysloveně baví. A když pak jedem někam na výlet třeba tady za hranice, tak už jsou schopní prostě sledovat nějaký slovíčka. A to jsou fakt jako v prvním stupni základní školy. A to ta němčina jako druhý jejich jazyk, jo, vedle té angličtiny. Takže jako nějakým způsobem se jede samozřejmě podle těch základních osnov, ale to, jak se k tomu dostáváme, je prostě dost svébytný. Jako.
0: Právě takto může vypadat výuka ve Waldorfské škole podle jejího nového ředitele Ondřeje Kašpárka. V dopoledním vysílání si o tom povídal s kolegyní Hankou Šoberovou. Celý rozhovor o waldorfském školství je k dohledání na našem webu budějovice.rozhlas.cz v záložce pořady / dopolední host.
3: Nebýt na to sama. Organizace, která podporuje pacienty se všemi onkologickými diagnózami. Cílem je zlepšit kvalitu života během samotné léčby, ale i po ní. My vás v pátečním dopoledním vysílání s projektem Nebýt na to sama seznámíme. A také v souvislosti s tím pozveme na koncert s charitativním přesahem. Hostem bude ambasadorka projektu Nebýt na to sama Monika Slavíková. Nalaďte si pořad dopolední host v pátek po 11. hodině. K poslechu zve Adéla Jirkalová.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Komunální volby 2026.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu, které je věnované komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Jihočeském kraji. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes se podíváme do Strakonic. Mým hostem ve studiu je redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíně. Kristýno, přeji dobré odpoledne.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Strakonice leží na soutoku Otavy a Voliňky a jsou jedním ze 7 okresních měst Jihočeského kraje. Město má 8 místních částí a podle posledních údajů v něm žije přes 22 tisíc obyvatel. Kdo v uplynulých 4 letech vedl strakonickou radnici?
2: Byl to Břetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost, stejně jako i v letech předchozích. Starostou je totiž už od roku 2014. Při posledních volbách hnutí získalo víc než 61% hlasů a 14 z 21 zastupitelů. Loni v létě se ale 7 zastupitelů z hnutí odštěpilo a založilo nové uskupení Otevřené Strakonice. Důvodem byly údajné neshody se starostou Břetislavem Hrdličkou. V novém hnutí jsou mimo jiné oba místostarostové Rudolf Oberfalzer a Jaroslav Horejš.
1: Kdo byl tedy v zastupitelstvu kromě strakonické veřejnosti a následně i nově vzniklého hnutí Otevřené Strakonice?
2: V opozici měla 4 členy koalice Spolu pro Strakonice. Ta spojovala ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. 3 křesla pak obsadili Jihočeši 2012. Do zastupitelstva se před 4 lety nedostaly 2 tehdy kandidující strany. KSČM plus Domov a Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislý kandidát.
1: No a pojďme si teď říct, kolik politických stran a hnutí ve Strakonicích kandiduje letos.
2: O hlasy voličů se jich uchází celkem 7. Je to o 2 víc než před 4 lety. Pokračovat ve své práci chtějí všichni 3 představitelé města. Starosta Břetislav Hrdlička jako lídr dosud vládnoucího hnutí Strakonická veřejnost. 2 místostarostové Rudolf Oberfalzer a Jaroslav Horejš kandidují taky. Oba za nově vzniklé hnutí Otevřené Strakonice. Jedničkou na kandidátce je právě Jaroslav Horejš. Hnutí Jihočeši 2012 do letošních voleb vede František Burda. Lídrem koalice Společně ODS, KDU-ČSL, STAN je Radek Chvosta. Ve Strakonicích kandiduje taky Naše Česko v čele s Tomášem Dunovským. Svou kandidátku představilo nové sdružení nezávislých kandidátů Lepší Strakonice. Jejich jedničkou je Robert Kučera. Kandidátku Demokratické strany zelených za práva zvířat plus nezávislí kandidáti vede Klára Bočánková.
1: V letošních podzimních volbách se o křesla v obecních zastupitelstvech na jihu Čech bude ucházet skoro 15 900 kandidátů. Ve 30% obcí se stavili pouze jednu jedinou kandidátku.
2: To je pravda, podle Českého statistického úřadu jich je nejvíc právě na Strakonicku. Tam jde do voleb pouze s jednou kandidátkou 43 obcí, většinou jde o menší obce.
1: No a abychom se po tom strakonickém okresu rozhlédli i trochu dál, můžeš, Kristýno, připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky i v dalších městech v regionu?
2: Rozkol mezi představiteli ve vedení města zažili kromě Strakonic třeba i Vodňany. Zastupitelstvo tam na jaře roku 2024 v tajné volbě odvolalo místostarostu Milana Němečka z hnutí Vodňany 2022 a tím odstartovalo rozpad koalice. Důvodem mělo být dlouhodobé nevhodné vystupování a reprezentování v pozici místostarosty. Svoji funkci pak složili taky 3 radní. Vodňany se tak na nějakou dobu ocitly bez fungující rady města. Novou místostarostkou se následně stala nezávislá Lenka Grintálová, která byla původně zvolená za hnutí Vodňany 2022 a letos kandiduje za hnutí ANO 2011. Voliči budou ve Vodňanech letos vybírat ze 7 kandidátek různých stran a hnutí. Jako lídr ANO 2011 kandiduje taky současný starosta Martin Macháč.
1: Volby ve Strakonicích i v celém regionu shrnula redaktorka Kristýna Baršíny. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování města. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti v příštích letech zabránit odchodu mladých lidí ze Strakonic.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice vám přináší speciální předvolební vysílání dnes ze Strakonic. U mikrofonu zůstává Matěj Vodička a mým hostem je redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. Pokračujeme další otázkou. Jaké problémy chce město v příštích 4 letech řešit a jaké mají jednotlivé strany a hnutí představy o jeho dalším směřování? Tak právě na to jsme se zeptali všech kandidujících uskupení. Každému jsme poslali 3 otázek, tématům, která se Strakoňáků přímo dotýkají. Ze 7 kandidujících stran nám poslala odpověď 6 lídrů. Demokratická strana zelených za práva zvířat plus nezávislí kandidáti se rozhodla možnosti nevyužít.
0: Komunální volby 2026.
1: Kristýno, Strakonice, stejně jako řada dalších měst, řeší úbytek obyvatel. Co chtějí kandidující strany a hnutí udělat pro to, aby se tenhle trend podařilo zastavit?
2: Tady se lídři víceméně shodují. Bez dostupného bydlení, pracovních příležitostí, možností kvalitního vzdělání i vyžití to nepůjde. Robert Kučera z hnutí Lepší Strakonice zmínil taky bezpečnost ve městě i vznik průmyslové zóny, která by mohla do města přivést firmy, které nabídnou kvalifikovaná pracovní místa. Současný starosta Břetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost upozornil na důležitost s mladými lidmi mluvit a diskutovat o tom, co jim ve městě chybí. Radek Chvosta z koalice Společně, ODS, KDU, ČSL a Starostové ve své odpovědi zmínil i konkrétní plány. Do roku 2030 by chtěli postavit a předat rodinám 40 startovacích bytů a připravit plochy pro rodinné domy. Přáli by si, aby mladí lidé nemuseli z města odcházet jen proto, že v něm nevidí svoji budoucnost.
1: Jak tuhle problematiku vidí další strany a hnutí?
2: Současný místostarosta a lídr hnutí Otevřené Strakonice Jaroslav Horejš ve své odpovědi uvedl, že těch věcí, jak mladé lidi ve městě udržet, je víc. Kromě bydlení, kvalitních škol, sportu, kultury nebo bezpečného prostředí je to dobrá práce. František Burda z hnutí Jihočeši 2012 odpovídal v podobném duchu. Podle něj je základ dostupné bydlení, město by mělo připravit vlastní pozemky a nabídnout mladým rodinám městské nájemní byty. Velké rezervy podle něj město má v lepším využití Otavy, Podskalí a dalších míst pro volný čas. Tomáš Dunovský z hnutí Naše Česko uvedl, že podle něj je proti úbytku obyvatel jednoduchý recept – investovat do průmyslové zóny, startovacích a městských bytů, infrastruktury i vyžití, jako je například kultura nebo sport.
1: To bylo téma, jak ve Strakonicích udržet mladé lidi. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, konkrétně budejovice.rozhlas.cz. A za chvíli otevřeme další důležitou otázku pro budoucnost města. Jak chtějí kandidující subjekty podpořit vznik nových pracovních míst a přivést do Strakonic nové investory?
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou zpravodajství Kristýnou Baršíny zaměřujeme na Strakonice. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí do města přilákat nové investory a podpořit tak vznik pracovních míst.
2: Jak bylo patrné už v odpovědích na předchozí otázku, vznik nových pracovních míst je podle všech oslovených subjektů důležitý aspekt pro to, jak udržet ve městě mladé lidi. Jak toho ale docílit? Jaroslav Horejš z hnutí Otevřené Strakonice si myslí, že by město mělo připravit plochy a infrastrukturu pro budoucí investory. Ve městě by ale neměly být jen velké montovny, ale i menší a střední firmy. Stejně důležité je podle něj podporovat

0: skončili Strakonice až na 15. místě. Součástí hodnocení přitom bylo 17 jihočeských měst.
1: To je pravda a upozorňuje na to i Radek Chvosta z koalice Společně ODS, KDU, ČSL a Starostové. Podle něj musí být město pro investory partnerem a právě tam vidí velký prostor pro změnu. Chtějí založit podnikatelské fórum, kde by společně hledali překážky v podnikání a možnosti podpory. Během 4 let počítají s investicemi v řádu desítek milionů korun na podporu podnikání. Zmínili taky využití stávajících industriálních areálů. To je zásadní i podle Františka Burdy z hnutí Jihočeši 2012. Jak uvedl, město musí aktivně jednat s vlastníky těchto areálů a hledat společně možnosti jejich využití pro nové nebo rozšiřující se firmy. Upozornil taky na nutnost podpory už existujících firem a živnostníků, kteří mají potenciál vytvořit nové pracovní příležitosti. Současný strakonický starosta Břetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost potvrdil, že je nutné aktivně investory vyhledávat a připravit jim vhodné podmínky. Pro firmy jsou podle něj ve Strakonicích kvalitně připraveni studenti středních škol.
0: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu České Budějovice patří Strakonicím. Po písničce otevřeme další téma, které se přímo dotýká místních obyvatel, a to je nedostatek ambulantních specialistů. A připomínám, že kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na našem webu, tedy na webu Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vítáme vás zpět u speciálu předvolebního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes se věnujeme Strakonicím. Už jsme mluvili o odlivu mladých lidí nebo o tom, jak může město podpořit vznik nových pracovních míst. Na závěr se teď zaměříme na dostupnost zdravotní péče a hlavně na nedostatek některých ambulantních specialistů a zubařů. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku. Jak chcete zajistit, aby měli lidé ve Strakonicích k této základní zdravotní péči lepší přístup?
2: Tady se většina kandidátů shoduje, že bude třeba spolupracovat s krajem, nemocnicí i pojišťovnami. Kromě toho může město lékařům nabídnout dotace, prostory nebo další benefity. František Burda z hnutí Jihočeši 2012 odpověděl, že chtějí vytipovat městské prostory vhodné pro ordinace a nabídnout je novým lékařům za předvídatelných a motivačních podmínek, případně přidat i zajištění bydlení. To si myslí i Robert Kučera, lídr sdružení Lepší strach. Konice. Velké dotace ale podle něj nejsou řešení. Zatížily by příliš rozpočet města a zároveň by nebyly fér vůči lékařům, kteří ve městě už roky fungují. Místostarosta Jaroslav Horejš z hnutí Otevřené Strakonice upozornil, že v uplynulém období město mělo dotační program na podporu zubních ordinací, kterou dva lékaři využili a chtějí v takovém postupu dál pokračovat.
1: No a jaký názor mají na tuhle problematiku další kandidující subjekty?
2: Tomáš Dunovský z hnutí Naše Česko napsal, že za síť zubařů jsou odpovědné pojišťovny. Město ale může kromě prostor, bydlení nebo úlev nabídnout i zaměstnání pro partnera či partnerku. Vřetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost má podobný názor. Bezplatná lékařská péče má být podle něj zajištěná státem. Povinnosti ale nenápadně přecházejí na města a obyvatele a zléčení se stává podnikání. Radek Chvosta z koalice Společně k tomu uvedl, že kromě jednání s krajem a s pojišťovnami musí město vytvořit vhodné podmínky. Lidi by ale měli počítat s tím, že ne vše dokáže zaplatit veřejné zdravotnictví. U některých služeb, jako je právě stomatologie, budou muset počítat s tím, že do určité míry budou muset sáhnout do vlastních peněženek.
1: Tak to byly tedy odpovědi šesti subjektů, které se uchází o hlasy voličů v komunálních volbách ve Strakonicích. Připomínáme, že Demokratická strana Zelených za práva zvířat plus nezávislí kandidáti se rozhodla možnosti odpovědět nevyužít. Všem jsme položili tři stejné otázky. Odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. A kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí v plném znění najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy budějovice.rozhlas.cz. U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme opět zítra. Tentokrát se podíváme do Tábora. Přejeme vám příjemný zbytek večera. Od mikrofonu se loučí Matěj Vodička
2: a Kristýna Baršíny.
1: Hezký zbytek dne.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Jindřichův Hradec podpoří dalšího praktického lékaře 500 000 dotací. Českým fotbalistům bude proti Španělsku a Anglii chybět zraněný Adam Karabec. Zítra bude převážně oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které dnes finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
3: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Jindřichův Hradec dá 500 000 korun novému praktickému lékaři. Příspěvek schválili zastupitelé na svém středečním zasedání. Město podobným způsobem podporuje příchod lékařů dlouhodobě. Peníze už v minulosti získali 4 praktičtí lékaři i zubaři. Jaké podmínky musí lékař pro získání podpory splnit, popisuje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
4: Pravidla podpory jsou nastavena tak, že musí mít smlouvu se zdravotníma pojišťovnama, musí poskytovat zdravotní péči minimálně 3x týdně u nás ve městě a buď to převezme stávající kmen, nebo nabírá nové pacienty.
1: Sběrný dvůr v Plané u Českých Budějovic je ode dneška v nepřetržitém provozu. Zařízení spravuje město ve spolupráci se společností FCC České Budějovice. V běžnou pracovní dobu bude na místě obsluha. Ve zbytku dne vstup umožní QR kód v aplikaci Budějce v mobilu. Informovala o tom mluvčí českobudějovické radnice Jitka Brůha-Velclová. Sběrný dvůr můžou využívat obyvatelé Českých Budějovic a také lidé z okolních obcí, které se k jeho využívání přihlásili.
2: Sport.
1: Česká reprezentace přišla před dalšími zápasy Ligy národů o Adama Karabce. Kapitán Sparty si při úterní porážce s Anglií poranil kotník a trenér Santi Denia zatím náhradníka nepovolal. Češi zítra odletí do Španělska. Liga národů pokračuje už dnes. Německo přivítá od 8:45 Srbsko a pod trenérem Jürgenem Kloppem bude na třetí pokus usilovat o první výhru. Německý kouč spoléhá taky na domácí fanoušky.
5: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou, takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
1: Dál se utkají Řecko s Nizozemskem, Wales s Norskem a Dánsko s Portugalskem. To už bez Cristiana Ronalda.
2: Počasí.
1: Páteční obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke srážce osobního auta s cyklistou došlo na silnici 409 u Turovce na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut, začínají vaše oblíbené melodie pro večera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu v živém vysílání na telefonním čísle 221 55 44 11. A volat můžete právě teď, byť i v případě, že si chcete jen zlepšit náladu po náročném dni. Dejte si něco osvěžujícího či dobrého a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. O hudbu se postaráme my. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání, a to na telefonním čísle 221 55 44 11. A právě tam už vítám paní Jiřinu, které přeji příjemné odpoledne nebo už podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych si přála, kdybyste zahráli pro mýho bratra, vnoučka, který má zítra jeden rok.
0: No to je velké výročí. To jsou krásné narozeniny. Tak musíte jít trošku u toho rádia, protože to není úplně dobře. Takhle vás slyšíme mnohokrát. Tak, paní Jiřino, asi bychom měli popřát, a na to máte právě teď prostor.
1: Ano, já mu přeju slunce v duši a srdce plný lásky a zdravíčko železné, ať mu nikdy nerezne. A ať jedou s tátou a mámou kamkoliv, ať vždycky šťastně dojedou tam i zpátky.
0: No to je krásné přání a ještě jsem přeslechl, nebo jsme ještě vůbec neslyšeli, jak se oslavenec jmenuje.
1: Theodor Faltis.
0: Tak přejeme jen to nejlepší. Mějte se krásně a děkujeme za zavolání.
1: Ano, naschledanou, já vám přeju velký čas, krásný večer.
0: Díky, naslyšenou.

0: Bonnie Tyler na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a na telefonní lince je právě Jitka, kterou vítám a přeji jí pěkný podvečer.
1: Já nápodobně, pane Radku, a já jsem dneska taková nějaká divná, smutná a já bych sem chtěla od Richarda Marxe nějakou pěknou takovou šikovnou, smutnou písničku. Já ten anglický název neznám, ale vím, že je hodně známá.
0: No ta, kterou jsem vybral, ta se jmenuje Right Here Waiting. Úplně smutná asi jako není, ale doufám, že zlepší náladu, která teda dnes není úplně podle představ.
1: No, tak jo, tak děkuju moc. Uvidíme, hezký večer.
0: Děkujeme za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
5: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Věděli jste, že v minulosti bylo městečko Trhové Sviny takzvaným šosovním městem? Co to znamenalo, se dozvíte z 96. dílu rodopisného seriálu Kořeny, který připravil genealog Alois Sasman a redaktor Filip Černý. A jehož reprízu vám nabízíme právě teď.
7: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
8: Dnes si budeme povídat o městu Trhové Sviny a jeho rodinách. Samotné město mělo roku 2001 celkem 3900 obyvatel a patří k němu 13 osad. V letech 1950 až 60 byly Trhové Sviny okresním městem. Mezi významné rodáky patřil například doktor Emil Hácha, prezident Československa v letech 38 až 39 a státní prezident pak v období od roku 1939 do roku 1945. Dále se v Trhových Svinech také narodil hudební skladatel Karel Waldauf, na jehož počest se ve městě pořádají festivaly.
9: Město leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. V polovině 13. století vznikla na staré obchodní cestě z Vitoraska do Čech osada s hradem. V letech 1260 až 81 se hrad připomíná jako majetek Vítkovce o Jiře ze Svin. V roku 1327 vlastnil hrad Vilém z Landštejna, který zanechal své statky synům Ojířovi a Vítkovi. Za Vítka přešly Sviny roku 1359 do majetku Rožmberků, kteří je připojili k novohradskému panství. Zdejší hrad byl roku 1420 dobyt Janem Žižkou a když se po husitských válkách vrátilo město Rožmberkům, byl hrad už tak schátralý, že ho potom 1480 nechali zbořit. Stával na místě dnešního Kozinova náměstí, kde se při výkopových pracích občas nacházejí jeho základová zdiva, ale urbář z roku 1599 doslova uvádí chalupy postavené na hradě, čili to je takový důkaz. Na hradě bývala také kaple svatého Jana Evangelisty. Co se týká městečka, tak úplně první zpráva o něm se datuje k roku 1379, kdy je uvedeno v urbáři zboží Rožmberského.
8: Jakou vrchností byly pro Sviny Rožmberkové?
9: Myslím, že dobrou. Získali od nich několik privilegií. Oldřich z Rožmberka jim roku 1437 dal právo odůmrti, takže mohli už volně odkazovat svůj majetek, mohli pořádat dvakrát v roce trhy a roku 1482 dostali právo jednak vařit pivo a potom právo mílové, takže v okruhu jedné míle od městských bran nikdo nesměl sladovat ani pivo vařit. A od té doby, co dostali to trhové právo, se začali nazývat trhovými sviny. Od 15. století se ve svinech rozvíjely cechy, jako první roku 1454 připomíná cech soukeníků, pak zde bývalo hodně ševců. Trhové sviny představovaly důležité obchodní centrum pro celé okolí. Obchod býval tradičně orientován ale na horní a dolní Rakousko, jenže pak obchod ustrnul, protože se zdejší vrchnost zepřela stavbě železnice, tím se odřízli a další rozvoj města přibrzdila i hranice nově založené republiky 1918, protože skončil ten obchod takový s tím horním a dolním Rakouskem. Pak samozřejmě nedaleká hranice protektorátu Čechy a Moravy. No a nakonec, to pamatujeme ještě my, komunistická železná opona, která celé to pohraničí de facto uzavřela.
8: Když procházíme trhovými svinami, jsou zde většinou nové domy, prakticky není vidět nějaký vyloženě starý původní dům.
9: Je to proto, že město postihlo několik ničivých požárů. Roku 1549 zde schořelo 131 domů. Za stavovského povstání v roce 1619 bylo městečko zcela vydrancováno a spáleno. No a naposledy lehlo z velké části popelem v roce 1828, což je poměrně nedávno. A o tom ohni z roku 1828 existují zprávy. Oheň splanul v noci z 3. na 4. srpna v Trocnovské ulici. Prý kdo si šel u Zikmundu do stodoly s lojovou svíčkou a od jejího plamene se vzněla fůra se suchým ječmenem. Požár napáchal ohromné škody, přenesl se i na kostelní věž ze zvonicí, kde zničil 4 zvony, včetně nejstaršího z roku 1266. Zničil blízkou kapli svatého Jana Křtitele. Dalšímu rozšíření ohně v kostele zabránil včasným uhašením kostelník Antonín Stráský, který za tuto zásluhu potom dostával od patronátu, tedy od pánů na Nových Hradech, palivové dříví až po zbytek života. Přesto ale tehdy schořily ve svinech 94 domy s hospodářskými stavbami. A najednou zde bylo 92 rodin bez přístřeší, kostel bez zvonů, muselo to být strašné. V roku 1850 byla věž opravena a do báně vložena listina, kterou za město podepsal Josef Lukáš, burgmistr, Dominik Bušek, první radní, a Josef Stráský, druhý radní.
8: Jaké šance má člověk pocházející z trhových svinů, který chce nalézt svoje předky?
9: Tak šance má veliké. Trhové sviny mají jednu z nejstarších dochovaných gruntovních knih, ta je ale uložena ve fondu, kde bychom to nečekali. A sice je v kartonu ve sbírce zvaném Cizí statky v Třeboni. Je tam i více listin týkajících se trhových svinů. Je tam například listina zlatokorunského opata 1472, kterou doporučuje na zdejší faru mistra Štěpána. Pak je tam třeba výpověď svinenského kněze Jana Strnice z roku 1543 nebo přímluvný list svinenského faráře Ondřeje za město Sviny, aby dostalo tytéž výhody jako ostatní rožmberští podaní. Ten přímluvný list je z roku 1531. Vzácně také rejstřík Berně daní z města trhových svinů z roku 1594. Ze 16. století jsou zde listiny týkající se sporů, například spor o zahradu z roku 1564 mezi mlynářem Jakešem a trhosvinenskými měšťany Janem, synem Linharta, Martinem Kořínkem a Bartošem Kožešníkem. Abych nezapomněl na to nejdůležitější, ta gruntovní kniha pro trhové sviny je z let 1471 až 1685, tedy obrovské stáří, tedy pro zdejší rody úžasně cená. Těch materiálů o svinech je tam ale daleko více, třeba výtahy z účtů svinenského pivovaru z konce 16. století a tak dále.
8: Z jaké doby znáte jména nejstarších obyvatel trhových svinů?
9: V Novohradském archivu jsou mezi léty 1473 až 87 uvedeni například Pašlák, Starý Richtář, Knot, Růbík, Vácha, Janek syn Jirchéře, Holík, Ondrášek, Volek, Hotovec, Hudec, Gamaret, což je pak známé příjmení na Novohradsku Kamarít. Dále zde byli Šípek, Čobl, Ryšek, Provazník a tak dále. Velmi cenné jsou také různé urbární rejstříky v Třeboni uložené, nejstarší z nich je z roku 1534.
8: Kdo v té době žil v trhových svinech?
9: Tak nejprve si řekneme, že Trhové Sviny byly takzvaným ochranným městem, říkalo se také šosovním. Nebylo tedy svobodné královské, ale poddanské. Od roku 1359 až do 1850 sídlila vrchnost pro Trhové Sviny v Nových Hradech. V roku 1534 byly městečko zvané Sviny Trhové poměrně veliké. Zdejší obyvatelé měli většinou česká přímí, jako například Mikéš, Kolář, Jíra Jacíků, Prokeš Pekař, Jíra Hudečků, Jan Dvořák, Jan Mudrý, Vaněk Tkadlec, Tlustý, Kropáč, Nemastil, Jan Sláma, Krupička, Trepka, Brada a tak dále a měli většinou půl lánu pozemků. Někteří však jsou uvedeni jako majitelé dvoru, takzvaného hofu. Byli to Hejsek, Mistr, Tyšlar, Tlustý, Kelbl, Mařík, Čapek, Konšel, Štefl, Šíma, Filip Pekař, vdova Valentová, Černý a Štědrůněk. Mnozí mají psáno, že mají půl dvora. Takhle přehledně mohou trhosvinenčtí svoje předky zjišťovat i v dalších urbářích Novohradského panství z let 1548, 1564 a 1599. Ten urbář z roku 1599 je vydán v knize od Tajchla Dějiny panství Nové Hrady, ale pozor, on tam má špatnou dataci, on tam píše, že urbář 1553, to není pravda. A navíc Tajchl geniálně poněmčoval, takže to vypadá, jako by všichni tehdy byli Němci, ale to bylo přes polovinu české tehdejší panství. Některá přímí těch svinenských ukazují na původ měšťanů, třeba zde byl Jan Kladrubský, Pavel Vodňanský, Matěj Byňovský, Jan Třeboňský, Jiří Dubenský, Mlynář. 18 chalup patřilo svinenskému faráři a tomu odevzdávali chalupníci platy. Ve městě tehdy měl dva domy rytíř Václav Kořenský z Terešova a tři grunty rytíř Petr Kořenský. Václav Kořenský měl také jeden dům postavený na místě bývalého hradu. Krásné přímí měl tehdy měšťan, hospodář trhosvinenský, který se jmenoval Jan Bílá Ryba. Fara Trhové Sviny měla také některé poddané i v okolních vsích. Své poddané tam mělo i město. Krásně přehledně to ukazuje urbář Novohradského panství z roku 1773. K faře náleželi někteří podaní ze vsí Bukvice, Rankov, Něchov, Čeřov a Slavče. Tamtéž mělo svoje podané i město, na jiných číslech popisných. A město Sviny mělo navíc jednoho podaného v Kondrači, a sice to byl dvůr číslo popisné 34 Matyase Vacla, ke kterému patřilo 60 střichů polí, rybník a les.
8: Zmiňoval jste, že v Trhových Svinech žili rytířové kořenčtí, máte o tom nějaké zprávy?
9: Bývalo tehdy zvykem, že drobná šlechta mívala v městečkách domy, kde bydlela hlavně v zimě, protože na jejich tvrzích tam byla zima. Také ve Svinech bydleli různí šlechtici z okolí, už Jan Žižka tam bydlel. Někdy se šlechtici neradi přizpůsobovali sousedům a nemohli se s nimi shodnout, tak třeba Krištof Kořenský z Terešova měl se zdejšími velké neschody. A tak když si chtěl koupit dům ve Svinech Vilém Chlumčanský z Přestavlk, tak k němu poslali rychtáře, že žádného nového zemana v městečku už nechtějí.
8: Který archivní pramen byste doporučil trhovosvinenským pro 17. století?
9: Určitě revizitaci Berní roli z roku 1676. Tam jsou uvedeni jednak hospodáři z roku 1654 a potom, kdo na jejich stavení bydlel 1676, jaké měl povolání, kolik měl

0: Andreas Steinbauer, ten bydl po Matějovi Neubauerovi Steinbauerů, bylo ve Svinech tehdy už několik rodin. Dále zde byl řezník Václav Stráský, který je roku 1654 psán jako Strážský, tedy původem ze Stráže. Na jiném domě bydl další člen rodu řezník Brychcí Stráský a předtím jeho otec Lorenz Strážský. Z tohoto rodu pocházeli potom někteří představitelé města. I nadále zde ale bylo dost českých rodin, třeba Maruna, vdova Dubenská, chudý Švec Jedlička, kovář Klement, hrnčíř Šimon Trnka, slepý žebrák Martin Kostečka, Blažej Koráb, Krejčí Svoboda a tak dále. V městě byla usídlena už tehdy rodina Roulových, což pak byli zdejší obchodníci. V roku 1676 zde byl tkadlec Mikuláš Roule. U mnoha domů a chalup je ale poznámka. Tyto domy jsou pusté 60 let, 50 let, 20 let. Třeba je poznámka Pavel Zub opustil stavení roku 1675 a nyní je pusté. Nebo u gruntu Rošovského je napsáno. Pustý je od roku 1620. Je to prostě obraz poválečné zkázy. Celá revizitace Berní Ruly bude pak přepsána v knižním vydání našeho pořadu.
1: Pokud někdo ze Svinenských chce pátrat v pramenech 19. století, tak co byste mu doporučil?
0: Zde bych doporučil Českobudějovický okresní archiv, kde samotné město má dochováno několik velice pěkných soupisů měšťanů a jsou tam taky velice kvalitně dochované sčítací operáty, které známe jako sčítání lidu už od poloviny 19. století. Tam je dům po domu, rodina po rodině.
1: Čas vyhrazený kořenům téměř vypršel, jakou zajímavost nám řeknete o trhových Svinech na závěr.
0: Takže o překvapení není nikdy nouze. V červnu 2004 byla nalezena v kostele farní kronika Trhosvinenská z let 1757 až 1945. Ačkoliv desky už měla splesnivělé, tak listy byly v překvapivě dobrém stavu. Kronika byla schována asi roku 1948 a je v ní mnoho starých záznamů a tak se po jejím odborném ošetření mají místní obyvatelé jistě načtěšit.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu za kartel rekordní pokutu skoro 2 miliardy korun. Odhalené náhrobní kameny u Dolní Vltavice by se měly přemístit do Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. Vodovodní sítě v jaderné elektrárně Temelín prochází rozsáhlou modernizací. Zítřek bude převážně oblačný, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kartel výrobců a prodejců kabelů dostal rekordní pokutu od antimonopolního úřadu, celkem za skoro 2 miliardy korun. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
2: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejezchleba podílelo celkem 6 firem. Dvě pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejezchleb.
3: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
2: Firmy NKT a Prismian Kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
4: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
2: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Desítky náhrobních kamenů odhalila klesající hladina Lipenské přehrady. Patřili obyvatelům původní zaplavené obce Dolní Vltavice. Odborníci teď hledají ideální místo pro jejich přemístění a uložení, říká ředitel regionálního muzea v Českém Krumlově Martin Nechvíle.
5: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě a to bychom rádi napravili.
0: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let do roku 2080 a 2082. Informoval dnes novináře mluvčí elektrárny Marek Sviták. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude převážně oblačná, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zpozorněte na dálnici D3 přibližně na 110. kilometru ve směru na Prahu u Veselí nad Lužnicí stojí na kranici porouchané auto. A dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
2: Krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
1: Takže ten autor si může vybrat.
2: Přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
1: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
2: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena, to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně, nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
1: Co ten Brouk Pytlík?
2: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
1: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad tešukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girgu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girgu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech, a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. Mm-hmm. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, bráško, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co

0: že i všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky, lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce Vajdise, a použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip, oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je, použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory s velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka, říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel a v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
0: Dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Bertíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
0: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky vah, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kdyby mu mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamence. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starosti jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun. Sport. Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno, pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat, maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holan na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty, jako, ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám tyhle, ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl
1: jste? Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrej, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem, jste to řekla, jsme už vysílání, takže nic jo,
1: takže to
0: přihávat nebude. Zpátky.
1: No, nějakého jako, takového paznechta, prostě nějakého, jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: co z toho
0: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce. I vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, a že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím jo. Kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete, nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra, Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. A, takže jako často se to skoro stalo, jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natkla, ona je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mně přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, já kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste. Děkuju. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju s Damou, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. To si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak víš, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1, 2.

0: k ním na přelomu října a listopadu.
1: Archivalt ještě nebyl třeba?
0: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ajry a školy kouzel, kde alchymista Archivalt nastoupí zase na svou cestu.
1: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
0: Vytvořili.
1: Spolu s námi, ale.
0: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, jako takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
1: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že se prostě, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
0: Jo,
1: nebo druhé také?
0: Ne, na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
1: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
0: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách. A dělám jako, že si tam něco hledám a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
1: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená,
0: ano, pozor,
1: že si zahrajeme,
0: ano,
1: píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě. Takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: a měl premiéru. Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím. No. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu Univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Jevadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburgu. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení, stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johana a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
9: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teďkom už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickl byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickl, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, dejme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich těch operací je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a tím jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více do barevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev a čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb, kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johan a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučké, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamýšovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevo formy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už z rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nítěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potní páskem, je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potní páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovat i o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavější

nejrůznějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam Zprávám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
1: Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chester Tom

běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás. V takový krásný společnosti

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší.
2: Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví.
0: Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku,
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidu mil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl. To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička děcka. Pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst.

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme mockrát.
0: Děkujeme mockrát a...
2: Prosím mockrát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikované, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň,
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No, prosím.
0: Může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo.

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřižených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: rychlej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval jeho první kreslený filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady
1: Semaforu? Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

nahnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám, já vím, proč ho nemám. To by byl masový vrah. Přestože mám řidičák, já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz, filmem studiu Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. A já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem řídil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že třeba ve zvících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za 2 minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no bylo to nádherný.
3: No prostě jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella parola di sogno acquenta lo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravel in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita fosi questo mi torna grita forse un'altra domani lo sarà yeah forse un'altra domani lo sarà yeah grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval z něj. Dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš, no a to měl skoro pravdu baba, to mám, co mám, no to mám, to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda, a pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, to by taky, a mě řekla, nazdar neřáde, no, to by fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih, to najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo, no a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle, a když jsem mi to řekl, to je bída, a to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaké veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda, to vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta, asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. Na, domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo. No, představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to snad není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilon jenom, říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to snad není možný, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnoval, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhot se mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A
1: vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takové. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, je

0: ptiška, není ptiška.
1: No nedejte se mýlit, já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
0: Kde nastal ten zlom?
1: Já jsem byla v pensionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
2: K ránu, když hvězdy mlednou, volají

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno a místo snění žal. A všechno už je marno, jen slunce svítí dál.

zastavili se stopky. Přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura, kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: A je sice problém malinký, že mají občas problém s časováním a skloňováním, ale přesto mě to hladí po duši, že na svůj mateřský jazyk nezapomínají. A teď, když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně. A začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
0: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme... Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
1: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
0: Ano, máte pravdu.
1: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co toho z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
0: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no. Já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
1: Kino.
0: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
1: Ano.
0: Není to...
1: Německé anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
0: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka. Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Po Bugoví.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Po Bugoví?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuji za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše, tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych ji jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem to tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina. Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských Jasné. nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano, a ano. Tak dále.
0: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: Aha. To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale toto je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuju za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeju vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nasledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kalimera, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Sexana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já tady se souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština. Protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohleto jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze, rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin, chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal. Já
1: no
0: to ne, mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. Hmm. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě. Hmm.
0: Takže není nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: ani
0: já.
1: To vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si
1: a
0: taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru. Hmm.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď vstoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no, asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovetvořit polivčíčku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového chradluch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A no, teď jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažitý cizíma výrazama. Jako neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsem tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz, jednoslovný taky. Tak.
1: To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: To češtinu zbytečně poškozujeme, zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu, jako, jo, děláme po ní díru a nadpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Jsme
0: stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říkám pomoučit. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Osouch. To je Vošouch. Bramborák, jo?
0: No,
1: Vošouch,
0: ano, no. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. To říkají na Brněnsku.
0: No, ne. Ne, v Brně se říká normálně bramborák.
1: Ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No, tak odkud to přines? On taky byl v Německu, tak pan bude si tam to přines. No nevím, byl v Německu, on přišel asi nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoši a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo? Až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takové to typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Buď taky, naschledanou. Děkuju vám za vyslyšet.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit unterschrift na gled, podlevá kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi kilo 20 volů a půl litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

pracovat.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně, co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pa to je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás zvolí.
1: Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si do mě dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal, tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. A mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej,

0: například bait, mate, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte, ne, uslyšíte, uvidíte na webu po jedné hodině. rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Já zodpovím tu otázku s tím předchozím pánovi, jak jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Tím výrazem, jo. Mm-hmm. Já začnu tím navážu na to. Ano. Že se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten dvousmysl mám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to je vlastně hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec a já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou taky takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zbožit, ale ještě k tomu, nějakým tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák, to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na ten, na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no?
0: A víte co, já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí, jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne taky, na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně větve. Tak, no.
1: Jo. Klestí. Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo. Šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí to jsem se odvočil, já teďka vyhrám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně šprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, opékačka nebo opékačka, jako nebo opékák, nebo opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mě není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend. Další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě nářeč, různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, víc se povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví, tak jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputát.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně jsme schopni poznat, tedy máme-li proto takzvané ucho, odkud ano. Ten dotyčný mluvčí je. Na vás,
1: ano,
0: jak jste
1: ano,
0: se
1: určitě.
0: Teď vlastně snažila mluvit tou, řekněme, oficiální češtinou, nebylo vůbec poznat, že jste ze Šumavy?
1: Ne.
0: Řekl bych, že moc ne, podle přízvuku.
1: Ano, kdybych mluvila díl, tak určitě.
0: Tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky,
1: no,
0: ano.
1: Tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom A příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: spoustu. Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Bodek Kapitánčik, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to a jsem ráda, že vás
0: už
1: slyším,
0: podle nadechnutí
1: pane Borku.
0: Jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany z Trutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl. Když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo Američané.
0: To mě vůbec nemusíte říkat, teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra, u nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
1: ano.
0: ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě brebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor. A to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky. A navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou, nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá. Když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
0: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze. Protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč. Jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
1: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
0: No, nebudu
1: jmenovat, protože...
0: raději ne jmenujte. Nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
1: Já tomu říkám klubičková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě tak to nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše. Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit s spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil stovku, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň, tam zase se, jak prý vznikla v Praze název Kampa, dobré od Plzeňáků, Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale to někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad. Ten pořad zábavný, ne?
0: No tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá, pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že, stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte, H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu, ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Ale já nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství, rovná se cochcárna, pomlčka lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/lomítko/linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem toho zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebylo zdržela, ale říkala, je to sice moje sehra, ale inteligencí nesahá ani hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte, zase jako obvykle.
0: O.
2: Mějte se.
0: O, děkuji, děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od Jihočecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že je to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově. Že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
0: Ještě dál, ano, takže východňárština to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština, tam se to jako přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu, na obhajobu té mladší generace, bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. Mm-hmm. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší. A to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let. Je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionů se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: Pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasný lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete... Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdý a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav.
0: Mějte
1: se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky,

0: protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
1: A těch internetech prostě. No.
0: Ano, takže učím ju lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž umýt ruky. Říká se ruce.
1: Aha.
0: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
1: Není ona náhodou učitelka?
0: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umijou česky jako spisovně.
1: Taky umijou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
0: Ano, z jejího,
1: sám to
0: ano,
1: říkám.
0: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
1: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
0: Kmondia, že jsem to zkmondila.
1: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
0: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
1: To je jak Čmaňa.
0: Že...
1: Pavel Zedníček. Tak,
0: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
1: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
0: Klungrovat.
1: Klungrovat? Ne, nevím.
0: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat, když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
1: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina.
0: A
1: závěr noční linky.
0: Dobrou noc.
1: Díky,
0: jo, dobrou
1: noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště, tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichonce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce sejvilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu Holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byli vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, Dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek to, bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavků divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde si na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím. Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

modlil v oblacích. Už se to stěží, někdo doví.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krásavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande jet do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškova chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem tam... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Aby... Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci jim je v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: Ne, to nebylo východisko. Ne? No, pak cíl, ne?
2: 17.
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje

0: Proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo?
1: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
0: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
1: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne. No, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
0: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocný a všemohoucí. A má to samozřejmě všechno hluboký smysl. Tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce s ním být i spokojený.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.